Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas a po novém roce jsme začali chystat talk maraton doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy Alexeje Piška či výrobce energetických nápojů moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty. Tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel, nebo nejel taxík, nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků. Všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Maratonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Maraton. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. Ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomyje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený. A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ. Pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-zbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina, nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.-7. hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel

divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už dnes vím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Takhle.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Knot je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Xavere, děkuji za pozvání.
1: Doktor Jaroslav Knot je právník, diplomat, dlouhá léta velvyslanec v Norsku, v současnosti ekonom nebo ekonomický expert v Berlíně, ale hlavně kandidát do Evropského parlamentu. Proč se, pane doktore, rozhodne právník, diplomat, ekonomický expert kandidovat do Evropského parlamentu?
2: No, Xavere, já vlastně, kdybych měl svými slovy popsat současnou situaci v Evropské unii a v České republice a držet se přitom diplomatického výraziva, tak bych asi použil slova jako komplikovaná, problematická, neutěšená. A když vlastně se podíváte do společnosti, tak zřejmě tyto adjektiva, použití těchto adjektiv rezonuje i u dalších lidí. Takže mně se v poslední době spousta lidí z mého okruhu a z mých známých začalo ptát jako v ozovkách člověka od fochu, co s tím hodlám dělat. A já jsem se tím dotazem zabýval velmi poctivě a zjistil jsem, že vlastně jsou dvě možnosti. Ta první, že ze sebe uděláte internetového hrdinu, vytvoříte si různé anonymní profily a začnete na sociálních sítích nadávat a hořekovat. A nebo máte druhou možnost, která je komplikovanější, ale proto jsem se rozhodl já, že zvednete hozenou rukavici, vstoupíte na politické kolbiště a na základě svých 25 letých právních zkušeností a 20 letých diplomatických zkušeností se budete snažit voliče přesvědčit o tom, že změna je možná a že ji dokážu realizovat.
1: Pokud vy budete kandidovat na kandidáce hnutí ANO, řekněte, vy budete na 9. místě kandidátky.
2: Ano, na 9. místě.
1: Jaká je šance na zvolení?
2: Já si myslím, že šance na zvolení je velká, protože pokud se podíváte do aktuálních prognóz, tak ty varují mezi 8, ty nejoptimističnější, dokonce až 10 křesly. Takže šance jako na zvolení velká je, ale samozřejmě o tom rozhodnou voliči, které bych rád pozval tímto k volbám.
1: Ještě je to daleko, myslím, 8. června, víte?
2: 7-8. června, ano.
1: Tak vy jste říkal, pane doktore, před chvílí, že ta situace je komplikovaná, neutěšená a tak. Myslím, že občané to mnohdy nazývají i jinými slovy, ale kdybychom mohli být konkrétní, tak co vám nejvíc vadí?
2: Xavere, já bych začal s dovolením obecně.
1: Ano.
2: V současné době vidím u některých našich představitelů veřejného a politického života jev, který jsem si sám pro sebe definoval jako ovčí, nebo syndrom ovčího myšlení ve vztahu k Evropské unii. To znamená, buďme jako poslušné stádo, ať na nás není ani nějak moc vidět, všechno odkývejme, nejlépe ještě zbavme se právních nástrojů, které ještě nám zbývají na Radě Evropské unie, to znamená zachování jednomyslnosti, zachování práva veta a úplně nejlépe se zbavme národní měny a vyměňme ji za euro, jinými slovy přesuňme kompetence z Příkopu, kde sídlí Česká národní banka, do věžáku ve Frankfurtu nad Mohonem. Tak aby se toto nestalo, tak hnutí ANO vytvořilo program, který se nazývá do Evropské unie s hlavou vztyčenou. A vlastně zde máme konkrétně napsáno, co chceme prosazovat a čemu chceme bránit. A to, čemu chceme bránit, se právě teď vyjmenoval, ale abych nezůstal jenom u těchto věcí. Velkým problémem je Green Deal, který v současné podobě, abych použil jedno trefné jeho české přísloví, z bohatých sedláků nadělá žebráků. To vidíme nejenom v České republice, ale v různých státech Evropské unie. Já jsem to svědkem v Německu. Nebo migrace, která je obrovským problémem od roku 2015, kdy se uvolnila stavidla slavnou větou bývalé kancléřky Anglie Merkelové "Wir schaffen das". Nicméně, abych byl aspoň trošku pozitivní, teď nedávno, je to pár dnů, se dohodla Itálie s Albánií na vytvoření migračního centra, italského migračního centra, mimo Evropskou unii, čili v Albánii, a uzavřela za tímto účelem dohodu. Já, protože jsem si v mezičase jako diplomat udělal významné kontakty, tak už tuto dohodu mám. Dneska chci na ní pracovat, na tom překladu, a hnutí ANO bude mít jako první v České republice konkrétní právní nástroj, který by v případě potřeby, kdyby se ta migrace nějakým způsobem ještě více nás začala dotýkat, tak máme vlastně nějaký legální muster, jak toto řešit.
1: Pojďme ještě, pane doktore, připomenout vaši kariéru velvyslance. Předpokládám, že jako takový jste dobře jazykově vybaven na to případné angažmá v Evropském parlamentu. Zkuste nám ještě jen tak vsuvka říct, jakými jazyky tedy vládnete.
2: Tak domluvíme se plně 5 jazyky, anglicky, německy, francouzsky, švédsky a norsky, a běžnou konverzaci jsem schopen ještě dát v dánštině a v holandštině.
1: A znamená to, že plyně, to znamená, že sednete s kýmkoliv a na ničem vás nenachytám, jo?
2: Snad ne, protože v těch 5 jazycích jsem schopen vést jednání.
1: Pojďme tedy, pane doktore, ještě podrobně trošku říct, co chcete přesně prosazovat, ale jak. Já rozumím to, že veto, já mu rozumím tomu, že euro, Green Deal, ale ty jednotlivé věci přece nejdou porazit. Jak chcete porazit Green Deal?
2: Tak Xavere, já máte rád matematiku?
1: No, abych se přiznal, mám lepší přátelé.
2: Tak podívejte. Já jsem vám zhruba řekl, jaké jsou očekávány výsledky mandátu pro hnutí ANO. Po odchodu britských poslanců v Evropském parlamentu je 705 křesel. Těch 8, případně 9 křesel je 1%. To znamená, že jakým způsobem my vlastně chceme to prosazovat. My se musíme spojit se subjekty, které se dostanou potom do Evropského parlamentu, které jsou nám mentálně a programově velmi blízké. Ano, čili vlastně pokud tyto subjekty, a teď nechci ještě jmenovat jaké, budou mít ten týž názor na Green Deal, jako máme my, to znamená, že Green Deal je pro zemědělce v současné době katastrofou, pro průmysl, tady bych citoval slova pana prezidenta Zemana, že je vrahem českého hospodářství. Takže to se netýká jenom České republiky, to se týká podobně uvažujících států jako Švédsko, Německo, Nizozemí. Takže vlastně s vhodnými subjekty, které mají stejný názor na Green Deal, že se musí v této podobě, jaké je, že se musí stopnout, tak s těmi budeme spolupracovat. A konkrétně jakým způsobem, tak když vezmu vlastně současnou kandidátku, tak na rezort zemědělství v Evropské unii máme vynikajícího experta, pana inženýra Hlaváčka, který třeba z rovností včera dával návrh, jakým způsobem by se měla Evropská unie vypořádat s dovozem obilí z Ukrajiny.
1: No ale vy byste rádi, aby ten Green Deal byl celý zrušený, aby se začalo někde na zelené louce stavět nějaký nový Green Deal, anebo rozebrat na prvočinitele a nějakým způsobem přehodnotit, překopat, osekat, vylepšit, změnit?
2: Xavre, já bych se asi klonil k té druhé variantě, to znamená rozebrat na prvočinitele a co vlastně je ještě akceptovatelné, tak podržet, ale řekl bych, když jsem se díval na ty jednotlivé právní akty Evropské unie, protože jsem to samozřejmě studoval jako právník, které se týkají Green Dealu, tak můžu říct si už teď, že 75% musí být definitivně potopeno. Já vám dám příklad. Evropská unie ty kroky, které teď činí, tak vlastně jakoby chtějí zmenšovat zemědělskou půdu, aby zemědělci nechávali část půdy ladem, to znamená úhor, zmenšovat stáda skotu a hovězího dobytka a začít to dovážet třeba z oblasti Mercosuru. To je nepřijatelné, než kvůli, že statistiky nám v současné době ukazují, že v roce 2050 má být potřeba potravin o 60% větší, než je teď. Takže my na to musíme být připraveni a reagovat na to už teď.
1: No a právo veta, to je věc, která už se několik měsíců řeší. Jak to vlastně, jaké jsou varianty vývoje? Je možné, že to nakonec projde tak, že budeme muset právo veta odevzdat do rukou evropské?
2: Xavre, zatím je to v rukou národních států, takže pokud my jako Česká republika nebudeme chtít, tak není té síly, která by nás k tomu přinutila. Protože právo veta pamatují zřizovací smlouvy Evropské unie.
1: Přijetí eura?
2: Přijetí eura, tak já myslím, že v tomto ohledu hnutí ANO říká jasně nikoliv, budeme se bránit přijetí eura, protože teď jsou podmínky krajně nevýhodné. A navíc já bych chtěl říci, že česká koruna jako naše národní měna s více než 100letou tradicí byla vždycky velmi stabilní a občané k ní mají až emocionální vztah, což je potřeba zdůraznit, že tu emoci, kterou máte k měně, které věříte, ta je opravdu velmi důležitá.
1: Vy se ucházíte o svoje místo v Europarlamentu, pane doktore, a jste profesí právník. Zkuste objasnit našim divákům, jak to vlastně chodí s tím přijímáním těch evropských právních norem a s jejich implantací do českého právního prostředí. Mm-hmm. To je ve většině případů tak, že to je povinnost? Nebo je to tak, že ten náš český parlament rozhodne, jestli tuto konkrétní právní normu přijmeme nebo ne?
2: Tak já si myslím, že je to komplikované. Nechci diváky XTV a posluchače Radia Ksaver zdržovat nějakými právními obezličkami. Na druhou stranu alfa omega v tomto ohledu je Ústava České republiky, kdy vlastně, když to řeknu velmi lapidárně, tak články 10 a články 10a ústavy jsou ona vrátka, přes které k nám tečou vlastně ty jednotlivé evropské předpisy. A o některých z nich pak rozhoduje Český parlament.
1: Existuje nějaká skupina nebo nějaká část těch evropských zákonů, které je potřeba přijmout a bez ladu a skladu a neprotestovat?
2: Takže vlastně ano, to k tomuto slouží ten článek 10a. Pokud se týká akty evropských společenství, jejich 5, ale posluchači znalí věci budou znát aspoň dva tyto akty, a jsou nařízení a směrnice. A nařízení vlastně jsou přímo účinná, přímo aplikovatelná. A pokud nás někdo poslouchá třeba ze studentů právnické fakulty nebo právnických fakult, tak určitě si vzpomene na případ, slavný případ, který řešil Evropský soudní dvůr a který vlastně judikoval přímý účinek nařízení, a to je Van Kanden Laws, holandská kauza z roku 1963.
1: Pane doktore, řekněte, vlastně my známe z médií přístup nebo postoj hnutí ANO k ukrajinsko-ruskému konfliktu, ovšem vy budete v Evropském parlamentu sedět také za sebe, jako za toho jedince, za tu osobnost. Jak to vidíte vy, třeba i s ohledem na to, že před pár dny vyšel jakýsi průzkum, že 70% obyvatel České republiky už si přeje konec války, a to i za cenu, že některá ta území získá Rusko?
2: Ksavre, tak v prvé řadě bych chtěl říct, že je to nezměrná lidská tragédie, ten konflikt. To znamená, že já opravdu, pokud se člověk na to podívá z lidského hlediska, tak lituje těch obětí té války. Z hlediska mezinárodního práva, tam je ta kvalifikace jasná, vlastně zločin agrese byl spáchán na Ukrajině. Ale na druhou stranu, jako říkám, jako diplomat, veďme jednání. Jo? Protože jako profesionál, jako diplomat, potřebuju vždycky chtít vědět, ať už je to se týká ukrajinsko-ruského konfliktu nebo jakéhokoliv jiného, co si myslí ta druhá strana. To je stejné jako v šachové partii. Prostě zkoušíte tahat figurkami, abyste viděl reakci té druhé strany. Takže já bych byl za to, aby se co nejdříve začalo jednat.
1: No dobře, ale možná, že občany víc trápí ty obrovské peníze, ty obří dotace, řekněme, ta obří podpora finanční směrem k Ukrajině, protože to nejenom naší zemi, ale celou Evropu stojí obří peníze. Tak na to máte postoj jaký?
2: To je
1: posílat
2: pravda.
1: Evropě peníze, anebo zase to nějakým způsobem zrevidovat, zkontrolovat, platit zbraně, neplatit zbraně?
2: Podívejte, platí pravidlo ve vztahu k Evropské unii, nebo takové úsloví, které je v angličtině, opak přeložím a řeknu anglicky, protože ono se rýmuje, že Europe is more global payer than global player. To znamená, že Evropa je z většinové části více globálním platičem než globálním hráčem. A to je potřeba si uvědomit. To znamená, že pokud Evropská unie posílá peníze do konfliktu, tak by mělo daleko více znít její jasné slovo.
1: No dobře, a takže váš osobní postoj v této věci je jaký? Jít o tou jakousi opatrnější cestou, protože teď mají různí občané pocit, i mnozí, třeba novináři, komentátoři, že se posílají bez kontroly peníze hlava nehlava.
2: Ne, tak můj osobní názor v této záležitosti je, že prostě pokud vláda vydá peníze, tak to musí být schváleno, zkontrolováno, zrevidováno. Mm-hmm. Tečka.
1: Vy jste, jak jsme říkali, byl roky velvyslancem v Norsku a ty severské země tak se nějak k nám dostávají různé zprávy o tom, že tam je jakési to, řekněme, aktivistické, no, progresivní myšlení ještě mnohem dál než u nás, kolik je pohlaví ve Švédsku a tak. Máte z Norska nějakou takovou to zkušenost tohoto druhu?
2: Nemám. Překvapím vás, ale nemám, protože Norové, třeba na rozdíl od Švédů, tak zatímco Švédové byli vždycky jako na severu imperiální velmoc, byli více do světa, tak Norové vlastně byli většinou sedláci, rybáři, takže to myšlení norské bych popsal několika slovy jako zdravý selský rozum.
1: Když se rozhodne úspěšný diplomat kandidovat do Evropského parlamentu a přijme nabídku od hnutí ANO, určitě se musí zamýšlet nad tím, co na to řekne v uvozovkách zbytek světa. Protože Andrej Babiš a hnutí ANO jsou opředení mnoha nejrůznějšími mýty nebo historkami a v mnoha případech i fakty. Jak jste se s tímto srovnával? Jdu kopat za Andreje Babiše.
2: Tak Xavere, samozřejmě pan předseda Babiš je výrazná, možná nejvýraznější osobnost české politiky těchto dní. Na druhou stranu hnutí ANO je asi nesprávně chápáno jako hnutí jednoho muže.
1: Není to tak.
2: Není to tak, určitě tak není. Já možná pro osvětlení vlastně, čím jsem si potvrdil to své odhodlání kandidovat za hnutí ANO. Víte, já jsem v posledních 10 letech neslyšel příliš mnoho projevů politických, které bych mohl bez uzardění nazvat, že byly státnickými. Až nedávno mě oslovil nominační projev prvního místopředsedy hnutí pana docenta Karla Havlíčka, který v tom svém projevu na sněmu hnutí ANO vlastně oprášil 3 podstatná slova, na která možná už se zapomnělo, ale která v dnešní době mají obrovskou důležitost. A to jsou slova svoboda, práce a odvaha. A svobody, pokud si podíváme na stav svobody, tak hnutí ANO bude chránit za každou cenu svobodu projevu a veškerých politických názorů. U té práce říkáme, kdo poctivě pracoval, ať se má dobře. A navíc budeme chránit i výsledky této práce, protože pozorujeme to, že zase tady tiše se nám na světlo boží dostávají různé vztahy, různé snahy kolektivizovat, případně nacionalizovat nebo šikanovat velké a úspěšné podnikatele. No a pokud se týká odvahy, tak dneska přihlásit se k opozičnímu hnutí vyžaduje velký kus odvahy a my tu odvahu musíme mít proti přesile, ať už je politická, mediální nebo jakákoliv jiná.
1: No, odvaha je z mnoha úhlů pohledu velké mediální téma posledních měsíců. Vy jste to zmínil teď. Znamená to že snad, že jste zažil i nějaké nepříjemné reakce na ten váš vstup do politiky?
2: Zatím ne.
1: Co na to říkají vaši blízcí?
2: Tak mý blízcí mě v tom podporují, protože jak jsem na začátku uváděl, že konzultuji vlastně, nebo že se bavíme o situaci v Evropské unii, v České republice, tak ten názor je velmi podobný a vlastně bylo to i mé okolí, které mě přesvědčilo, abych do toho šel.
1: Různí lidé se vás teď budou vyptávat na různé oblasti lidské činnosti, tu na zdravotnictví, tu na zemědělství, ale já bych se možná zeptal na 2, a to je ta oblast diplomacie neboli mezinárodních vztahů. Jak ji hodnotíte teď aktuálně třeba pod vedením Pirátské strany, tedy pana Lipavského? A druhá věc, to je stav české justiční soustavy.
2: tak se vede, protože jsem stále minister, stále jakoby ve služebním poměru ministerstva zahraničních věcí, tak nebudu hodnotit svého šéfa, to se nedělá, mm-hmm. to budu zachovávat profesionalitu profesní. A pokud je o justiční soustavu, tak vlastně pokud se týká justiční soustavy, tak ta existuje nepřetržitě roku 90, takže tady asi nemám
1: to určitě, co bych. Já často slyším, že například státní zástupci, že si mohou dělat, co chtějí, že to mnohdy je jako na divokém západě. Pověstný krajský soud ve Zlíně, olomoucký vrchní soud a tak dále, co jsou takové ty problémové destinace, bych řekl. Tak je tady co napravovat? Nebo je to optický klam?
2: Ksaver, já si myslím, že to optický klam. Já jsem vlastně, nebo to můžou být excesy, to máte v každé justiční soustavě, tomu se neobráníte. Navíc já můžu za státní zástupce dát ruku do ohně, protože spousta mých spolužáků z právnické fakulty je dnes velmi úspěšnými státními zástupci a někdy proti jejich činnosti nebyly výhrady.
1: A čím se hodnotí úspěch státního zástupce?
2: Že má málo prohraných případů.
1: Mhm. No s tou rukou do ohně bych byl opatrný,
2: pane. Já musím hájit právní stát.
1: Pane doktore, rozumím tomu. No a teď nám ještě na závěr řekněte, co je takovým vaším hlavním poselstvím, takovou jednou větou, s kterou jdete do toho kláňu Evropský parlament.
2: Tak Savre, mým volebním mottem je stop právním euronesmyslům. Protože když se vlastně zamyslíte nad tím, co vám přišlo z Evropské unie prostřednictvím právních předpisů v posledních 10-15 letech dobrého, tak asi budete mít dlouho čas na přemýšlení.
1: Držím palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání a naschledanou.
1: Naším hostem byl Jaroslav Knot.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Český rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: A dnes je u nás Luboš Xaver Veselý. Je to moderátor, spisovatel a podnešku také český rekordman. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte hrozně moc funkcí, jako nějaký vysoký politik, vysoce postavený.
1: Ano, mnoho psů, zajícova smrt se říká.
0: Aha, no kdo ví, jak to bude. Vydržel jste moderovat 24 hodin, začal jste včera ve 12, skončil jste dnes přesně v poledne a dobrá zpráva, přežil jste to. To byl jediný cíl?
1: Ano. Předně musím říct, že se úplně na začátku jednalo o takovou nadsázku, legraci, která vznikla na dálnici někde mezi Brnem a Prahou, kdy jsme jeli z vystoupení někdy před Vánoci s Petrem Novotným. A já jsem mu vyprávěl o tom, jak jsem potkal na internetu webové stránky, kde jistý Kanaďan v roce 2004 moderoval 24 hodin tahem a o rok později 36 hodin tahem. Až dnes jsem zjistil, že měl trošku jiná pravidla, že měl 10-minutové přestávky, zatímco...
0: Vy jenom 5.
1: Já jsem měl 5-minutové. Nicméně Petr Novotný ve své provokativní diskusi říkal, vidíš, a toto by se ti taky nikdy nepovedlo.
0: A vy jste se hned nechal vyhecovat. A povedlo.
1: U 9 křížů už jsme se vsadili o velkou šunku, o kýtu, vyuzenou, krásnou, dobrou. A než jsme dojeli do Prahy, tak já už jsem to měl vytelefonováno.
0: Já jsem myslela, že už jste měl sliny na jazyku.
1: No, to já taky. Ale říkal jsem si, zkusíme to někde udělat jen tak, jako mezi přáteli, jestli to vydržíme. A můj kolega, producent, kamarád Zdeněk Novák se toho chytnul a najednou to přerostlo v jakousi obrovskou akci. Najednou byly letáčky, najednou byly pozvánky, mediální partneři, sponzoři a najednou to bylo v divadle.
0: A mimochodem byla ta šunka dnes?
1: Byla.
0: Aha.
1: Ve 12 hodin teda osobně Petr Novotný nepřišel, ale poslali po rychlém poslovi krásnou velikou šunku. Mám ji, doufám, v kufru v autě.
0: Pokud už ji někdo nesnědl. Mimochodem, úžasný výkon 24 hodin vydržet mluvit. Dá se vůbec na to nějakým způsobem připravit?
1: Já jsem měl speciální kůru od lékaře, s kterým jsem to skonzultoval. Nebral jsem si žádné pilulky, nebral jsem si žádné podpůrné prostředky, protože lékař tvrdil, že se to dá zachránit nějakým energetickým drinkem, kávou a když se bude konzumovat takzvaně ovocný salát nebo jenom zelenina, popřípadě tu a tam kuře a to už 2 dny předtím. Já jsem to opravdu dodržel a bez jakékoliv chemické pomoci a bez čehokoliv jsem těch 24 hodin vydržel. Je z toho jedno zásadní poznání, jedna zásadní

0: a svoje mediální partnery, to všechno jde samo, ale poslouchat to je nadlidský úkol.
1: A mohl jste si třeba dovolit takzvaně vypnout, že jste třeba 5 minut neposlouchal, že to nějakým způsobem proběhlo, nebo to nejde?
0: Já jsem si hosty sestavil tak, abych tam měl tu a tam během noci, zejména během kritických chvil, což bylo asi tak od 2 hodin do 5, historkáře, to znamená kolega Petr Novotný, anebo třeba Zdeněk Šarapatka, člověk, který napsal knížku Z politického prostředí a vyprávěl příběhy jako historky. Což je okamžik, kdy nemusíte sledovat, můžete vypnout a slyšíte, že se mluví. Divák nebo posluchač nepozná, že nedáváte pozor.
1: Takový Petr Novotný, tomu stačí dát jednu otázku a člověk může jít na kafe.
0: Tam nemůžete jít na kafe. Vy se pokoušíte o rekord, ale můžete vypnout, kývete hlavou, jakože to posloucháte, že to přijímáte a řeknete: Petře Novotný, jak zní tvoje teorie hrbu? On má totiž speciální teorii hrbu, tu tady nebudu vysvětlovat. A on spustí svých 6 minut o tom, jak funguje jeho teorie o tom, že každý občan má svůj hrb a že je třeba mu ho občas pohladit.
1: Sám se směje. Xaver vypíná?
0: No a víte, že máte 6 minut času. Jirka pomeje to samé. Položil jsem otázku, Jirka začal něco vyprávět, já jsem mohl na chvilku vypnout, ale pořád v té debatě jste, pořád tam ten člověk moderuje, pořád je tam přítomen.
1: Luboš Xaver Veselý na frekvenci 1. Už za chvilku se budete ptát vy. Budete volat na číslo 257 400 999 a také nám posíláte SMSky. Ty nám píšete na číslo 900 12 10. Díky za ně. Xavere, kolik jste vypil káv?
0: 3.
1: To mě docela překvapuje, řekla bych, že aspoň každé 2 hodiny.
0: Mně se na to ptalo několik novinářů, mám to přesně v hlavě. Vypil jsem za 24 hodin 3 energetické drinky, 6 ledových půllitrových čajů, 3 kávy a ještě takovou tu vyloužovanou šťávičku po ovocném salátu.
1: A jedl jste opravdu jenom, jak jste říkal, ovoce a kuřecí maso, protože asi kdybyste si dal něco těžkého, tak by vás to uspávalo?
0: Přesně tak. A navíc tam nebyla opravdu možnost měnit pravidla nastavená agenturou Dobrý den, která to hlídala velmi striktně. Tam opravdu nebyl prostor, aby se člověk mohl uchýlit na 10-15 minut na toaletu, vykonat si tam nějakou velkou potřebu a jít zpátky. Takže i tuto věc jsme museli konzultovat s lékařem, abych to těch 24 hodin vydržel. Museli jsme na tom pracovat 3 dny předem.
1: Vy jste vlastně měl 5minutové pauzy, takže to jste si vždycky jenom odběhl na malou a vrátil se?
0: 55 minut se moderovalo, 5 minut pauza a komisař té dohlížející agentury byl velmi striktní.
1: Oni to brali vážně?
0: No, oni to brali velmi vážně a i já to bral vážně, už jsem si z toho nemohl dělat srandu.
1: Nemohl se vyvlíknout.
0: Když tím všichni ostatní žili, už to byla vážná záležitost. Když bylo 55:00, tak on řekl stop a nedej bože, když tam byl host, který ještě chtěl doříct větu, tak už vám vzal další minutu z těch 5 minut pauzy. Cestou do šatny jsem odhazoval tričko, tam jsem měl připravené jiné na každou hodinu. A když jsem se ještě musel jít vyčurat, tak to bylo tak akorát, abych se včas vrátil. Kdybych se opozdil o 20 vteřin, už bych neudělal rekord.
1: Jak jste měl pojištěné, aby třeba některý host nepřišel o 1/4 hodiny později a nepokazil vám ten rekord?
0: Kvůli tomu jsem měl vždycky 2 hosty, nechtěl jsem nic riskovat. Ovšem zádrhel byl jen jeden, když se nedostavil Michal Pavlíček, ale naštěstí to doslova a do písmene zachránila Diana Kobzanová. Diano, děkuju, jestli sedíš v autě a posloucháš, byla si báječná.
1: Mám pocit, že Dianě dnes odtáhli auto, takže nás v něm asi neposlouchá, nicméně chcete tím říct, že vám vytrhla trn z paty?
0: S tím jsme kalkulovali, že se může stát, že někdo přijde pozdě, což se stalo. Sámer Issa, Petr Janda přišli o chvíli později, myslím o 1/4 hodiny, ale od toho tam byl druhý host. Navíc jsme měli 3 náhradníky na telefonu, o kterých jsme věděli, že jsou blízko a jsou schopni do 10 minut být v divadle ve dne i v noci.
1: Je tu dotaz od Marie z Příbrami. Kdo z hostů byl nejzábavnější?
0: Těžko říct, mě těch 24 hodin splývá a když řeknu nějaké jméno, tak těm ostatním ublížím. Já můžu říct, kdo mi nejvíc pomohl, kdo mě nejvíc jakoby nakopnul, když už se to chýlilo k tomu, že řeknu, já to vzdám.
1: A to byl ten moment ve 2 hodiny ráno?
0: Přišel jsem do šatny těsně předtím, než měli jít na scénu fotomodel Milan Ruchař a Jiří Pomeje. Já už nemohl a Zdeňkovi Novákovi, našemu producentovi, jsem řekl, běž tam a řekni,

0: že už nemůžu. A Jirka po mě naprosto striktně řekl, ne, když už jsem kvůli tobě vstával, tak jdem.
1: Kdo měl největší úspěch z hostů? Na koho přišlo nejvíc lidí?
0: Jednoznačně Tomáš Werner, mistr Evropy v krasobruslení, Helena Vondráčková, Hana Zagorová. Pokud to opticky můžu změřit, tak nejvíc lidí přišlo na závěr. To se dostavilo hodně novinářů, jestli se toho zdárného konce dočkám nebo ne.
1: Kolik lidí prošlo divadlem Palác za těch 24 hodin, aby se podívalo na Xavera?
0: Pokud mám správnou informaci, tak asi 13 lidí.
1: Dnes jste domoderoval ve 12 hodin. Šel jste si na chvilku lehnout?
0: Nešel. Procházel jsem se kolem Vltavy a tam jsem si pobrečel. To je co?
1: Proč?
0: Nevím, prostě se dostavily emoce.
1: Jasně. Dnes ale lehnete a určitě usnete, že?
0: Myslíte?
1: Doufám, přála bych vám to. Od roku 2002 moderujete tady u nás na Frekvenci 1 pořad, který se jmenuje Křížový výslech. Kolik už hostů ve vašem pořadu bylo?
0: To jste mě dostala, spousty.
1: Nikdy jste to nepočítal?
0: Všichni ministři, všichni předsedové vlád, dva poslední prezidenti, všichni superstáři, kdo v této zemi něco znamená, prošel křížovým výslechem, kromě dvou.
1: A to?
0: Oldřich Kaiser, Jaromír Nohavica.
1: Nechtěli přijít, byť jste je zval?
0: Zvali jsme je několikrát, dokonce už jsme s Jaromírem Nohavicou nějak komunikovali, pak k tomu nedošlo. Možná to dělají proto, abych nemohl tvrdit, měl jsem všechny v této zemi, co něco znamenají.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Je tady na vás spoustu dotazů, pane Klause, já nebudu zdržovat. Chtěl bych se zeptat pana Klause, co říká na návrh ministrů Adama Vojtěcha a Aleny Schillerové zvýšit spotřební daň na alkohol a cigarety. Díky, píše tady pan Jan Havlík.
2: Tak já jsem kandidoval, tak jsem dal takový slib, dokonce jsem na to měl nějakou grafiku, že nikdy nezvihnu ruku pro jakýkoliv zákon, který zvyšuje daně, a naopak podpořím všechny zákony, které daně snižují. Takže tohle to je úplně mimo běžka.
1: Ten chlast a cigarety, je to škodlivý, je to droga, víte, pane Klausi, to zase jako...
2: Tak škodlivý je lecos, jsou to prostě daně z alkoholu, nevím jakýho, alkohol je drtivá většina české společnosti, no tak se tím berou lidem peníze z kafsy, který by si mohli utratit za něco jiného. Nemyslím teďka za alkohol, ale za prostě zůstali by lidem a takhle bude mít vláda. A čert ví, co s těma uděláš.
1: Dobře, a věříte na to, že když se to zdraží, ještě výrazněji ty cigarety a alkohol, včetně piva, že budeme míň kalit jako...
2: No tak zase přijdou takový ty otravy, jo? Protože ta spotřební na ten tvrdý alkohol už je tak obrovská, že skutečně, já teďka, abych nebyl za fitomce z hlavy, ale tuším, že to je nějak víc než polovina té ceny, jo? Že když si koupíte za 200 nějaký alkohol, tak 100 nebo ještě víc jde na ty spotřební daně pryč u toho tvrdého alkoholu. No a to je samozřejmě obrovský a vede to pak k tomu, že se různě dovážejí ty pochybní alkoholy, nevím odkud, jo? Před pár lety tady dokonce pár lidí umřelo nebo osleplo, ale to je ten důvod, no. Jako, když ta daň bude 90% nebo, no, tak všichni budou fálit na černo a nevím, co všechno budou dělat, fašovat to z Polska nebo odkud a jako nikdo si nepomůže. No. Čili daně mají být obecně nízký. No, my třeba nemáme daň na víno zatím, že máme na pivo, máme na tvrdý alkohol. Cigarety už jsou taky tak drahý, že lidi zkoušejí všemožný vsí kusy, že někde se dostat k levnějším. Tak se to... Nevím, no.
1: No
2: takže rozhodně bych daně nezvyšoval žádný. Naopak bych je snížil, ale nesnížoval bych třeba ty daně na cigarety, ale snížil bych daně na práci, jo? Čili máme největší zdanění práce, myslím, skoro na světě, protože u nás se do toho ještě schová sociální, zdravotní, placený zaměstnavatelem, blá, blá, blá, no ale v realitě jako zaměstnavatel, když jsem byl a měl jsem 60 tisíc na tu paní učitelku flat měsíční, no tak ona dostane 30, že?
1: Mm-hmm. No, a to
2: což by... jsem neměl teda, no, tak dostali, měl jsem třeba 50 tisíc, dostala 25, že? A 25 schrávne stát na všechny ty různý daně.
1: No.
2: Což je strašná síla.
1: No a teď jste poslanec, tak s tím pohnete třeba?
2: No tak my jsme dokonce i ODSka, celá poslanec Kofeček a Muzar jsou v tom hodně aktivní jako ekonomové, jsme navrhovali třeba zvýšení té odečitatelné položky základní na každý občana, která už je leta letoucí, asi 24 840 korun, teď jsem vyplňoval daňový přiznání, což je vlastně sleva pro všechny lidi, naopak dokonce i pro ty chudší je ta sleva výraznější, jo, co mají menší příjmy, no a vládní koalice to stejně nepřijala, žádný snižování velkých daní nenastává a já nechápu proč.
1: Mm-hmm. Máte to, pane Klausi, těžký uvnitř ODSky?
2: Nemám.
1: Já mám
2: někdy to lehký.
1: Cože?
2: Lehký to mám.
1: Nemáte to lehký.
2: Proč?
1: Já to někdy tak jako, mám pocit, že
2: ale nás... Já na rozdíl od jiných můžu jít na narosky třeba ke komu chci, jo, nikdo se na tím nepozastavuje, jo, já to mám mnohem lehčí než řada vrcholových politiků ODS.
1: No, a to jako byste, vy mě tady možná čtete přes rameno ty dotazy.
2: Ne, já už mám stařeckou vetchozrakost, takže to nevidím, takhle, až tam, co tam máte na to.
1: Tady se někdo ptá, jestli byste šel jel Soukupovi na narozeniny, kdyby vás pozval.
2: Já si dokonce myslím, že pan Soukup mě pozval, ale já jsem byl s dětma na horách, tak jsem tam nešel.
1: A kdybyste nebyl na horách?
2: To kdybych nebyl na horách a neměl jsem žádný lepší program, proč bych nešel.
1: Jo, no ale vidíte, jak to u ženy schytává ze všech stran. Jako.
2: No to je zvláštní, že to neschytává ten Soukup, jo. Jakože ty fanoušci pana Soukupa nejsou úplně vytočený, že pozval u ženy, jo. To je na tom jako zvláštní, která ta skupina jako politická je taková víc agresivní a nesnášenlivá, má mentalitu takového toho uličního výboru. Jo? Představte si třeba situaci, kdyby, já nevím, Václav Moravec, jo, tady váš konkurent, v pozval, já nevím, Okamuru na narosky, jo, tak co by se stalo? No tak schytal by to samozřejmě Moravec, že takový obskurního politika zve, jo, takže vždycky je volaná k odpovědnosti taková ta jako lepšolidní část, a ať už je zvaná, nebo přišla, nebo zve, jo, a takhle to prostě funguje, no, což je zvláštní, protože jako proč by nemohl někdo, když se znají ty lidi, nejít někomu popřát narozeninám, jo, to přece ti ještě neříkáte, že souhlasíte s jeho politikou, nebo že je ředitel vaší nejoblíbenější televize, nebo čehokoliv dalšího, jo.
1: Myslíte si, pane Klausi, že Okamura je obskurní politik?
2: To si nemyslím, ale to jsem řekl jako příklad, toho, jo, co by se jako strhlo. Jo, ale je to zvláštní svět skutečně, jo? Takový to kádrování, takový to sledování, kdo co dělá, takový zcela běžný věci. Jo? Teď já si pamatuju v 90. letech, nevím, jestli pan Fředen Havel chodil nebo naopak, ale takový ten doktor Frase Barták, jak je teďka, že jo, kvůli těm sexuálním strašným, jo. No tak byl asi 4x na narozeninách, že jo, no a jako nikdo z toho nic nedělal, jako nikdo si samozřejmě nemyslel, že by jako... Nevím, co vám tady schvaloval, potom je jeho nějaký divný vztah k ženám toho Bartáka, no ale teďka je taková situace, že už je to fakt jako, když vám to zapisují do kádrového dotazníku, jako, ale on byl tady, jo, tady pan Xaver už po druhý pozval tady Klause, jo, tak mu to zapíšem do kádrového materiálu. A...
1: Já jsem vás taky pozval.
2: No právě. Abys...
1: Tak... Dobrý večer, budou se v blízké době zvyšovat platy učitelů, aby měli alespoň průměrný plat, nebo pokryje to pouze inflace za minulé roky, se někdo ptá.
2: No, co? Je to tak, že daňoví poplatníci teďka sypou o 40% víc, jo, to je 40 miliard korun do toho systému, který oni rozfofují do té takzvané reformy financování školství. Čili... Abych to vysvětlil, tak se budou sanovat ty poloprázdné školy, které nemají moc žáků nebo studentů.
1: Aha.
2: No, takže kdyby jako to fungovalo normálně, tak se ty mzdy zvýšejí o 40%. No a ty peníze prostě se vysypou z okna a ty kantoři to nedostanou, jo. Dostanou jako nominálně 15, ale většinou jim ještě vezmou kus osobního, protože na to ty řídové nemají a je to prostě naprosto něco strašného. Já jsem navrhl zákon, abych tu reformu financování zastavil, ale byl jsem teda brutálně přehlasovaný, že snad jenom topka SPD a ODS hlasovalo se mnou, všichni ostatní byli proti.
1: No a co je teda dobře? Vy jste reformu zastavil, to chce nějakou reformu?
2: Já jsem reformu nezastavil. No, ta reforma financování je změna z toho, že dřív se platilo celkem logicky na žáka. Škola, která měla 20 žáků, měla dvakrát tolik peněz než škola, která měla 10 žáků. To má jistou logiku.
1: No to teda chudák učitel, který učil 20 žáků.
2: No naopak, ne? Tak jako, když se jako vy potřebujete diváky, jo? Jako no. Ideálně, když jste měl třeba 100 000 diváků teďka, jo? No a zase škola potřebuje mít žáky, jo? Jinak to nemá smysl. No. Když jsou někde v nějaké oblasti 3 žáci, tak ho tam škola asi nebude a budou soužit dálkově. No, čili je logický, že prostě školy byly placený od počtu žáků, no a to teďka oni slavně rušej a bude to každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností, takže tam našvrdla nějaký počty hodin a takovéhle věci a tam právě zahučí těch 40 miliard, který by mohli mít ty učitele. Mm-hmm. Takže tohle já jsem rozhodně nechtěl, ale bude to, čili tam ty peníze vyfičej a kantoři tak nějak dostanou přidáno lehce.
1: No. A ještě jsem slyšel, pane Klausi, to byste mohl okomentovat, a teď nevím kde, pardon, že nevím zdroj z hlavy, že 60% studentů vysokých škol není nic jiného, než že si prodlouží mládí a nebo jakousi oficiální nezaměstnanost. Myslíte, že to je pravda?
2: Asi v jádru, jo. Protože víte co, jako... Ty bohaté společnosti fungují tak, že do všech dětí nahustějí nějaký velice slušný základy, to znamená do těch deváťáků u nás, když jsme pozvihli v angličtině, v matice, v češtině, jo. A ano, a to je jedna část, to my neděláme, jo. U nás jsou strašní rozdíly, čtvrtina deváťáků neumí lauter skoro nic, jo. Nemá skoro funkční gramotnost a podobné věci. No a druhá věc je, že to vysokoškolské vzdělání mělo být zkušeně pro ty nejnadanější, aby tam mohli učit taky nejnadanější nebo největší kapacity v oboru a bylo to zkušeně jakoby elitní. No a u nás naopak a třeba to vysokoškolské vzdělání už je masový, teďka nevím přesně, jestli tam chodí 80 nebo kolik, 83% populace, no ale jako to nadání té populace je prostě furt stejný, no, tak je 15-20% lidí, kteří mají na tom mentálně vystudovat nějaký reálný, těžký vědní obor, chemii, lékařství, matematiku nebo něco takového, nebo finštinu, nebo historii na úrovni, no a díky tomu ty ostatní musí studovat nějaký obory takzvaně lehčí, no a je to prostě mrhání penězma, mrhání i časem těch malých lidí, jo, kteří se tam ženou za nějakým titulem.
1: A ještě mi teda vysvětlete, jak je to vlastně s tím základním vzděláním v naší zemi, protože, a to nechci být nějakou pozici, ale já jsem také ku podivu prošel základním vzděláním a nikdy jsem za celý život nepotřeboval vědět, kolik je součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. A mám pocit, že většinu těch věcí, kvůli kterým jsem zprvu dostával dřevěným metrem od pana učitele, když jsem se zadrhnul, že jsem na nic nepotřeboval. Není to celý blbě postavený, pane Klauzi?
2: To si myslím, že ne, helejte se, protože takhle, kdybyste uvažoval, tak ve škole se dělá jednou samý takovýhle věci, které jako teoreticky na nic nikdy nepotřebujete. Jo? K čemu vám je, kdy se narodil Karel IV. A kdy založil univerzitu, jo? To spousta lidí jak nikdy nepotřebovala. Spousta lidí vám řekne, že nepotřebuje Pythagorovu větu. To asi potřebuju, ale že nepotřebuju třeba geometrickou posloupnost vůbec. No ale fakt si jdou vzít hypotéku, že jo. Tam jim nakuká někdo, že je to ta nejvýhodnější hypotéka a on to může i rozdíl třeba 300-400 tisíc, jo. To už takhle jen tak nedáte.
1: To už jako...
2: No ano, a ono jako to složitý úročení, to je vlastně geometrická posloupnost, jo. Trošku složitější, že když to umíte sám spočítat, jako jste na tom líp, jo? Ty bohatší společnosti umějí matiku, jo? Nebo ty nejúspěšnější v historii.
1: Dobře, a proč se třeba neučit teda komunikace? Celý život je o komunikaci. Každý.
2: No přece učí se předměty, jo? Komunikace, celý život zvláště trošku je o komunikaci, ale v té škole taky komunikujete, máte tam spolužáky, máte tam učitele. Já nemám pocit, že by český mladý lidi teďka zvlášť neuměli komunikovat. Jo? Hlavně uměj, ale zase, když nemáte žádný znalosti, tak jako o čem chcete komunikovat? Živo.

0: v případě, že bych ještě ožil, v kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
1: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
0: Nervozita?
1: 2. září 2002.
0: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
1: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
0: Vraťme se k tomu prvnímu.
1: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
0: Tím pádem neodpovídala.
1: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
0: A co ona?
1: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
0: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
1: Já se nikoho nebojím.
0: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
1: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host, což není promotion, to je prostě fakt.
0: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
1: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
0: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
1: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
0: A už jste si to vyříkali?
1: My se nic neudělali.
0: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
1: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
0: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
1: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi 10 vše zaznamenají.
0: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor, Xaver, když vás snímá?
1: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
0: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
1: Oni si toho většinou nevšimnou.
0: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
1: Hosty do pořadu nebo domů?
0: Hosty do pořadu, ne domů.
1: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční, naše hodná Alenka, hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
0: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
1: Zakázal bych to.
0: Sladkosti?
1: Vášeň.
0: Víno?
1: Nemusím.
0: Fotbal?
1: Věřím jim.
0: Jiří Paroubek?
1: Vážím si ho, ale nevolím ho.
0: Sex?
1: Výsostná záležitost 2, maximálně 3 lidí.
0: Láska?
1: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
0: Upír?
1: Spolehlivost.
0: Peníze.
1: Nutnost.
0: A Petr Novotný?
1: Kamarád.
0: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
1: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
0: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
2: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer.
1: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
1: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Pakliže máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
1: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvencii 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvencii 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
1: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží, tady na Frekvencii Křížový výslech a v České televizi Café X.
0: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
1: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
0: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
1: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jón. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně, pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to... To já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jón, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Volner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Uptěr-Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Saudková, Josef Laufer, Alexej Piško a Michal Kocourek.

0: mě, já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
1: Dobrá říká, satira.
0: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
1: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Savere, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a my si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně.
0: Ne, já vám říkám, že to je
1: že sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
0: Pane Holčere, mě neposloucháte, ale neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu Nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
1: A já vám říkám, Xavre, že...
0: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. To si skočil na to. Toto dělali Grossovi.
1: Xavre, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matroš na satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
0: Fakt, jo. Na satiru?
1: Jo.
0: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
1: Jo.
0: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
1: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
0: Ve spolupráci.
1: Vy jste neviděl ty billboardy nebo co, kde byl Putin s Babiše?
0: Ne.
1: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
0: Se vyfotili spolu, jo?
1: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
0: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
1: Jsou zoufalí, Xavre, no.
0: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny, tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvaj číslo 5.
0: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo, sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
3: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám si,
3: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. Mm-hmm. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
3: Prostě nás psali, no, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček, Souček, na odstřel Klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybuji vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak si mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem Plzeňského rozhlasu, s ním, že Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla. Ty jí musíš mít zlatou, že ona na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gay Man v brněnském Bobby centru. Spolu s Michailou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi 2 gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované

partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřely dveře, ulevila si. To je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku dvě kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčúrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla. Dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty. Ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl a možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorovi v Činoherním klubu v 60. letech. To jsem sice neviděl osobně, protože jsem se ještě nenarodil, ale naštěstí z jednoho představení existuje filmový záznam. Za mocí vděčím, učila mě, jak se chovat na jevišti, jak se navazuje na nahrávku, měla se mnou hodně práce, protože moderátor jsem nebyl a ona se ho snažila ze mne udělat. Dostal jsem od ní spoustu cenných profesionálních rad. Například tvrdila, že v botách, v nichž člověk jede na vystoupení, nesmí vkročit na jeviště. Vždycky měla náhradní boty, do nichž se přezula a já to tak dělám také. Po jejím boku jsem byl hostem v několika televizních pořadech, například u Jiřího Krampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny. Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volínské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmluvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda.
Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jí jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný, byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně stálo za to.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
2: Krásný den.
1: O 16 hodinové směny nikdo nestál, pane Tlustý, jo? Píšou tady. Teď je chce většina, aby ušetřili za energie a víc vydělali, říká Povšík ze Škodovky. Jinými slovy, přeloženo, lidi chtějí být raději v práci, aby doma nemuseli topit a svítit. A ještě vydělali prachy, začínají do tuhýho, mám pocit.
2: No, mají selský rozum, tyto, co takhle reagují. No,
1: to no je ale vlastně... ne každý může být 16 hodin v práci.
2: No, když se nad tím zamyslíte, co se kolem nás děje, tak vlastně největší pozitivní efekt, který je třeba chválit a radovat se z něj, teď spousta lidí dostane rozum. Jo, teď mnoho témat, která hýbala společnosti.
1: Tomu věříte?
2: Nebudu, já netvrdím, že všichni, pro Boha, jo, to je jasné, že třeba čtvrtina společnosti to nikdy nepochopí, jo, to je normální, to je statistika. Ale z těch zbylejch veliké množství lidí začne chápat, co jsou důležité věci, jo, třeba přestane hejbat veřejným míněním to, kdo se s kým rozved, koho si vzal, jak se postarali ti herci o své děti, jo, to třeba přestane být tak důležitý. Důležitější se stane, kde se veme na plyn a na elektriku třeba. To je velmi pozitivní efekt, protože já už jsem začínal mít obavy, že podstatná témata jsou úplně nepodstatná, že vedeme to vlastně úplně jedno. Taky se to projevovalo ve volbách. Třeba se dá odvozovat, že volby příště už budou zodpovědnější, že víc lidí k ním přijde a hlavně víc lidí bude přemýšlet o tom, koho si tam zvolí.
1: Myslíte tím už ty nadcházející volby? Teď?
2: Parlamentní v každém případě. No. A teďko s těma volbama za 3 týdny, ne? Tak nějak.
1: Ano, tak nějak.
2: Za 3 týdny. Tam je problém, že já jsem nedávno někde řekl, že voliči v těchto volbách se budou dělit do 2 skupin. Jedni už ty účty dostali, jedni už vidí, že záloha 5 000 se mění na 19 měsíčně. Já jsem taky takový účet dostal.
1: 5 000 na 19?
2: Z 5 na 19 měsíčně.
1: Kolik to je v procentech?
2: To je skoro krát 4. To je skoro, takže to je plus 300%. No. Tak jedni už ty účty mají oba na stole. Ty myslím, že vědí, koho nebudou volit. A ty druzí ještě nemají. U těch druhých slyším zajímavé věty. Paní Nováková, to není možný. To jste se přehlédla. To. No kdyby vám to zvýšili třeba z 5 na 7, jo, tak je to hrůza. 19, to ne. To běžte tam. Oni to opravěj.
1: Počkejte, toto ještě když slyším, tak jsem v klidu. Ale víte, co já taky někdy slyším? No a co? Než bychom podporovali toho tyrana, tak si raději připlatím.
2: No, ty taky tady máme, no. No to ty ho porazí právě, to jsou oni. Potřeba ho, no, ty se zmobilizujou a...
1: Řekněte mi, vy jste teda jako člověk, který ekonom, že statistik taky, že jo?
2: Ano, dělal jsem to.
1: Pane Tlustý, funguje nějaká poučka nebo nějaká rovnice, nebo mě pořád nedochází, oni nám říkají, šetřete, tím porazíme toho Putina. Tak si vemte o jeden svetr víc, říká paní Pekarová, a toho Putina nějak usvetrujeme. Jak toto vlastně funguje uvnitř té ekonomiky?
2: No, ta paní by měla pravdu, kdyby ten Putin ten svůj plyn a ropu neměl komu jinému prodat. Jo? Mm-hmm. Pak bychom ho usvetrovali. Jo? My bychom mu zavřeli trubky, on by přestal inkasovat peníze a naše svetry by to rozhodly. No jo, ale on to má komu prodat. A jakmile to má komu prodat, tak ty svetry jsou úplně k ničemu. Protože on místo nám to prodá někomu jinému, ještě se ukazuje, že my to od něj nakonec rádi koupíme. Teda my to koupíme od Němců, ale Němci to koupí.
1: Pro nás.
2: Pro nás.
1: Budou tak hodní.
2: Ano, budou tak hodní. Takže a ještě mu roste cena. Tak on to vypadá, že všechny ty naše naschvály, kterými se ho snažíme zničit, mu přinášejí víc peněz.
1: Víte, jak se říká, že si někoho pošlete pro pivo?
2: Jeden chytrý člověk tady u vás, myslím, dokonce říkal, že na nich pozoruje dětinskost. Na těch, jo, jak jste jí jmenoval, tu já jí říkám Markéta Antoaneta.
1: Jo, no, Markéta, já ji říkám Anna Proletářka.
2: Dětinskost, jo. Ona má logické myšlení jako...
1: To je nezralý člověk.
2: Jako můj tříletý vnuk. Tak ne, to on někdy je chytřejší, ten můj
1: Simonek. Neřekl, jenom lidská neskušenost, to nelze nikomu čítat.
2: Ne, to není dětinskost?
1: Nevím. Ne,
2: myslíte, že ještě vyzraje, jo?
1: Tak člověk s věkem, že...
2: Ne, tý věk nepomůže.
1: Jak to? Tam tak to, říká se, že...
2: Tam nejsou ty mechanismy, ve kterých by se to mohlo odehrát.
1: Jsou dvě protichodné poučky na to. Jo. Jednak se říká, že s věkem přichází moudrost, a druhá poučka říká, že z mladého blbce vyroste starý blbec.
2: Tak... B je správně. No, to první je takový soucitný, takový jako... No, už to na vás tolik není vidět, jak jste starý a důvěryhodný, tak už to u vás nikdo neskoumá, tak... Jo, tam se to jako méně projevuje,
1: takže
2: ale,
1: toto...
2: ale z mladého blbce nic jiného než starý blbec nemůže vyrůst.
1: Platí B. Vy, odborník, jste nevěděl, kdo je Redl? Jo? Poslanci ano, grilovali, ale marně. Mlejnek zůstane. Pan Rakušan se za pana Mlejnka postavil.
2: No, teď by si to musel zbalit sám, že jo? Kdyby se nepostavil. Teď to jde o něj.
1: Jak to?
2: To už je pak lavina, to už pojedou všichni tihle, ti tady.
1: Jako kdyby...
2: Křišťálově čistí, teď mě to došlo.
1: Ano. No,
2: to jsou...
1: Kdyby Mlejnka teď exkomunikovali...
2: Tak už to pak neudržej, pak už někdo přijde na to, že ten je na tom ještě hůř než Mlejnek.
1: No, víte co, pane Tlustý, mě vám se honí v hlavě taková hříšná myšlenka.
2: Zkuste to.
1: On ten Mlejnek možná taky něco ví. A je to rozvědčík. Pozor na to. Ten ví, jak s tím naložit.
2: No vůbec mezi těma obviněnýma v té kauze bude dost těch, co něco vědí.
1: No a teď si představte, že něco víte, umíte pracovat...
2: Ne, vy víte, že on ví. Jo? Tak je to přesně.
1: Pozor, on umí pracovat bezesporu s tou zpravodajskou technikou i s tím stylem práce. A tenhle ten si říká, co si všechno nahrál, ten Mlejnek s tím Redlem.
2: Jo.
1: Co mu ten Redl o mě řekl.
2: A co teďko?
1: To je všechno.
2: No, já si pamatuju jednu velkou kauzu, ve které, nebo ono už je víc těch velkých kauz, tam vždycky po nějaký době, v té vazbě, ty lidi dospějou k závěru, že je lepší spolupracovat, prásknout pár lidí kolem a dostat zlomek původního trestu. No. Takhle by to nějak mohlo být tady.
1: Včera večer toto vysvětloval Robert Šlachta na rádiu Xaver, jak to funguje s tím spolupracujícím obviněným. A pravda, nevěděl jsem detaily včera to všechno vysvětlit. To je zajímavá věc. Můžete být spolupracující obviněný, ale on o tom v konečné fázi rozhodne až ten soud na konci úplně. Mm-hmm. Takže vy můžete...
2: Doufat.
1: Vy můžete zvonit na kámoše všechny, s kterýma někdo třeba loupí všechno.
2: A někdo...
1: Není to ono. Není to ono.
2: Málo.
1: Málo jste zvonil.
2: Málo.
1: Teď je, donedávna byla nejpopulárnější zvonek ta paní Salačová z kauzovy
2: Rád. To jsem, ta se mi vybavila, víte, ona je ze Slaného.
1: Jo?
2: No jo.
1: Vy tam máte takovou úrodu zvonku?
2: A ona, ta její firma byla úplně na kraji Slaného.
1: No a teď je nový rekordman zvonek a to je ten Dovho Mília v kauze.
2: Ani vyslovit to neumím a je to ono.
1: No já mu říkám bomboniera, když o něm mluvím, a to si pamatuju dobře. No ale ten spray zvoní úplně jako na
2: poplach. No jo, no. No tak, jo.
1: Dovho Mília
2: prej zvonil tak, Mlejnka uchránit.
1: Že pan doktor Pospíšil, řečený Meda, šel jako svědek podávat vysvětlení pro jistotu s elitním advokátem. Něco se tam děje. Tam se možná zvoní na všechny zvony. Mm-hmm. Takže toto už víme, že to nejde s tím hnout. Oni se drží pod krkem a je to.
2: Se obejmuli, teď jim hrozí, že objatí vypadnou všichni.
1: Věrná láska.
2: Oni stejně vypadnou všichni teda. Ale ještě ne dneska.
1: Tak. Pane Tlustý, představte si, zadlužení domácnosti roste. Průměrný Čech dluží 300 tisíc korun. To i já?
2: No. Vy taky, no, vy jsi taky průměrný Čech.
1: A
2: no.
1: Vy taky, jo.
2: To je podle toho vtipu, jak v tom vlaku ten hladovej říká tomu, co právě snědl jedno kuře, že by se měl rozdělit, a mu říká, ne, ne, ne, vy jste měl zrovna půlku, jo, v průměru.
1: No jasně.
2: No.
1: To je strašný.
2: To je strašný, protože kdybyste viděl graf, jak se vyvíjelo zadlužení domácností, tak to je strašný. To je strašný, to někdy před 20 lety třeba byla, já odhaduju, tak desetina přibližně. Maličko, jo, hrozně maličko. Z toho se stala móda. Ve společnosti zvítězil pocit, že my, co nežijeme na dluh, jsme hloupí. Jo, že si můžeme užít hned. Pak Nováková říkala, že se to stejně platit nebude. Ono sice už spousta lidí o všechno přišlo, ale traduje se to takhle, že to třeba platit nebude. A stát tomu dává strašný příklad. Jo? Se vracíme k tomu úplně na začátku. Já teď tady řeknu, jedna paní ekonomka s absolutním nezájmem veřejnosti. Jo? To vidíte, jak to nikdo nečte, nikdo to nelajkuje, nikdo to nepřebírá, je to všem úplně jedno. Ona, ta paní ekonomka, napsala, že za dva roky, poslední dva roky, stouply úroky ze státního dluhu, ten taky existuje, jo? Ze státního, na více než trojnásobek. Jo, krát tři. Pak napsala, že teď už platíme stát těm, od kterých si půjčil stát, znamená bankám, přes 100 miliard ročně úroků. 100 miliard ročně úroků. Ty dluhopisy mají samozřejmě nějakou splatnost, ale jak postupně uzrají ty dluhopisy a budou splaceny novými dluhopisy, tak místo té původní úrokové sazby třeba 1,5, najednou bude těch 6. Víte, co z toho vyplývá?
1: Netuším.
2: Za pár let, já teď se tady nechci sázet, jestli to bude teda 3 nebo 4 nebo 5, jo. Bude muset stát posílat těm bankám místo 100 miliard, 300, 400, tak nějak, miliard. A přitom naděje, že ekonomika by rostla a že by tudíž bylo z čeho to platit, ta v tuto chvíli je úplně marná. Jo, myslím, že teďko vláda zveřejnila, že čeká mírnou recesi. To je mimochodem taky blábol. Jo? Ta recese už je a nebude mírná. To slovo mírná je ten blábol. No takže najít v rozpočtu, který je 2500 miliard 100, abyste poslal bankám úroky, to je těžký. Jo? To je, když si představíte, co všechno za to byste mohl postavit, jo? Komu byste mohl přidat platy, jo? Tak 100 miliard by se dalo krásně užít na něco lepšího, ale musí se to poslat jako úroky. No a teď si představte, že tak pár let se bude muset poslat těch 300 nebo 400 a já vám jako bývalý minister financí říkám, to nepůjde najít. Jo? To se nikde nenajde. Tak dalších 250 nebo 300 miliard se nikde nenajde a za této situace nám ta naše vláda, které důvěřuje čtvrtina lidí, říká, skoro na všechno půjčíme si, rozdáme 5000, připlatíme na energie, připlatíme na hypotéky, připlatíme na všechno, všechno na dluh. Jinými slovy, tato vláda, k tomu titulu vláda národní katastrofy, ta vláda pracuje na bankrotu.

0: rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavě 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: neboli Ústav pro náboženské styky, se jmenuje ta hra, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé.
1: No ne, asi to nebude mít na cenu zlatá, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? To je pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala
0: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale to je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zem.

0: Roberte Vano, takže jsme v táboře, kde platí americké zákony. Odkud vedla cesta z toho Terstu? A kam? Nebo kam
1: mě
0: vedla?
1: Dali přes církev. A co bylo zajímavé, je, že tam je taková komise, která tě vyslechne, že jdeš před komisi, že kam chceš jít a co máš tam. Protože my jsme neměli žádný doklady. A co jsem měl občanku, to jarda, že kad zahodíme, že když nás chytnou na hranicích, aby nevěděli, odkud jsme, že nás pak by vrátili. Ale myslím, že oni mají všichni triky, aby věděli, ti strčí prsty do zástrčky a řekneš to, co není pravda. Ale jako děcka jsme na to nemysleli. A teď byla komise a v komise byl jeden kňaz, jeden voják, někdo jako voják, jeden psycholog, jedna překladatelka, ty Američani mají šílený otázky, jo, a tenkrát se mě ptali, byl jste v komunistické straně, jo, tak jak dneska říkají, jestli jste terorista, že vždy každá dekáda má jiné otázky, nebo že máte AIDS a takový to, tak tenkrát se ptali, byl jste v komunistické straně, říkám, já nebyl, mi bylo jenom 18, jak by jsem mohl. No a pak teď ten kněz se ptal, jste věřící a já všechno věřím, jo, protože nikdy nevím, kdo tam bude. A já si to chci tady zajistit, že co když Bůh je žena a má 10 noh a ruk a se jmenuje Šína nebo něco, víc, tak já věřím všechno, buddhismus, tohle, křesťanství, starý testament, nový, prečet jsem Korán a to tamto. Takže to já mám jako zajistěný a tenkrát jsem byl taky takový. A pak se ptal Jardu, ten kněz, ty jsi věřící a Jarda ten nic nevěří, víš? A co je jako hodně super, že mě napadl, ono všechno je pro něco, víš, že za 60 let se vrátí nějaká ta doba, že já si na to vzpomenu, že mě tomu generáli nebo tomu, co vybíral, že jestli můžeš do té Ameriky, nemůžeš, ten kněz říkat jako na mě. Toho kluka bych se nebál, protože on se bojí Boha. Ale toho bych se bál, protože ten se nebojí nikoho. A to je jako, ne?
0: A co nastalo?
1: To nastalo, že pak za 14 dní jsme měli jít znovu na ten pohovor, že jestli tě vzali nebo nevzali a pak mi říká ten voják v uniforme, proč jste nám lhali v otázce 2, nebo to já nevěděl, co to bylo za otázka, protože jste říkal, že jste nebyli v komunistické straně. Já říkám, no já nebyl. A říkám, no to není pravda, my jsme zjistili, že vy jste byli ve dvou najednou. Já říkám, ve dvou, já ani nevím, že byli dva, ne? A on říká, no my tady máme a nevím odkud, že to je jako hodně zajímavé, že když chtějí, tak buď přes církev, nebo já nevím jak, zjistili, že on říkal, v 56. roce jste stoupili do komunistické straně pionýrů a nosili jste červený šátek a to já rád nosil. Je, to byla jediná móda u nás na vesnici. A když jsi ještě měl silonovou šatku, no to si byl jak Gucci. A to měli vždy děcka, co byli na Krymu, odtud nosili ty silonové šatky. No a já nevěděl a on říká, no a to ještě není všechno. Jako 14 lety jste vstoupili do komunistické strany mládeže a vyměnili jste šátku za modrou košili a to jste chodili s lampionama, nevím, a to se jenom takhle, a já tam taky rád chodil, protože když jsi tam nebyl, tak si nemohl brnkat na gitare v kulturáku. A já říkám, to já jako nevěděl. A on říká, no a víte, co to je Hitlerjugend? Já říkám, jo, jako to vím, to nás učili ve škole. A říká, no vy jste byli to sami, jenom na té druhé straně.
0: Ty jo.
1: Víš?
0: No, takže to byl ten další pohovor.
1: To byl ten další pohovor a pak jako možná z toho ten psycholog, nebo kdo to, z toho tvýho překvapení, nebo z tváře, nebo něco, asi uvěřili, že jsem nevěděl, protože asi jsem nebyl první, co emigroval. A řekli, kam byste chtěl jít? A já říkal, do Itálie, jo, protože tenkrát jsem viděl tu Dolce Vita, já jsem myslel, že se hned okoupu ve Fontane Trevi. A řekli, že do Itálie ne, protože oni ekonomicky byli hůř než Československo v 60. letech. Říkali, vy můžete do Kanady, do Ameriky, nebo do Jižní Afriky, jo, a tak tam jsem jako vůbec nechtěl a tak jsem řekl, že půjdu A všichni říkali v tom lágru, chod do Ameriky, tam za 5 let budeš občan.

0: A v Americe jsou všichni emigranti stejně, takže je to lepší než jít do Německa nebo někam, víš, kde vždy budeš cizinec. A tak jsem řekl, že do Ameriky, oni řekli, že musí najít rodinu, která by mě vzala. A přes církev asi ta organizace se jmenovala International Rescue Committee, to jsou jako dneska můžeš adoptovat dítě z Keni, nebo to někde to tam vyhlásili a přihlásila se rodina z Filadelfie, že mě vemou na ty 3 roky, pokud já dospěju. A tak jsem se dostal do Ameriky.
1: Neuvěřitelný. Můžeš, vzpomeneš si na ten okamžik a můžeš to popsat, když vlastně si poprvé najednou vystoupil v Americe. Z letadla to bylo?
0: Z letadla.
1: A kam jsi šel? Nebo kde tě kdo vyzvedl?
0: My jsme šli celý, všichni ty, co šli do té Ameriky, to bylo jedno letadlo, asi nějaký charter nebo to. A ta rodina na mě čekala na letišti v New Yorku a nejvíc super, to nikdy nezapomenu, protože já jako z Nových Zámků, já nebyl ani v Praze, jo, takže jdeš z nějaký tmy a najednou jako z toho letadla, víš, že vidíš celý to New York, to bylo jak v tom filmu setkání třetího druhu, když přistane UFO, víš, jako vá, takový to. Jo, a čekala mě rodina, pak řekli, které, a víc lidí čekalo, jo, a každý měl jméno, že koho čekali, a ty jsi šel k té rodině, ta rodina, oni byli hodně věřící, nebyli bohatí, měli 6 dětí a vzali ještě i mě. A byli to nějaký maďarský Rumuní, který emigrovali někdy 1904. Ty děti už byly starý, že 40, 50, 60. A oni ještě vzali i mě. A pak odtud jsme šli domů k ním. Jo, paní, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uměl jsem 2 slova Yellow Submarine. To byla písnička od Beatles, která vyšla, když jsme emigrovali. Já to furt hrál.
1: Žlutá ponorka slavná.
0: Žlutá ponorka slavná. A na druhý den jsem musel do školy se jít učit anglicky a to je hrozný, když tě 18 a teď jako ty děcka, co jsou spolu už já nevím jak dlouho, že tě nepřijmou nebo to. A já jsem nechtěl, že já neumím nic a nic nerozumím a paní řekla, že není potřeba vědět nic, důležitý je mít ochotu se naučit. Jo? A to je jako hodně důležitý, protože a do dneska, když říkám, že nejsem perfektní, ona furt říkali, že to perfektní lidi nemají co říci. Ty se jenom hlídají, jestli jsou perfektní. A takže
1: to je pěkné.
0: Že krásný, protože jo, a to ti tak nějak povzbudí a všechno bylo jiný, jo. Že, to celé to myšlení, myslím, že to mi hodně pomohlo, protože doma vždy bylo naše myšlení, je, že musíš začít na spodu a pomalu vypracovat se tam. V Americe ti řekli, musíš začít nahoru a zůstat tam.
1: Roberte, v které fázi tady toho, té anabáze emigrační, si vlastně dal vědět rodičům nějak, si zavolal nebo poslal pohlednici, maminko nemístnou.
0: Nikdo neměl telefon tenkrát. Jenom, hele, když jsem volal poprvní, a to bylo hodně dlouho, já jsem napsal dopis ještě z toho lágru, asi po 3. No a to byl průsep, protože my jsme, já odešel 5. prosince a nepřišel domů, že nebyly telefony, jo, my jsme neměli doma telefon a když si telefonoval, tak si musel na poštu a říct, že chceš telefonovat, oni řekli, že máte výzvu příští úterý v 3 hodiny a tedy si mohl telefonovat. Jo, my jsme, a tím, že oni oznámili rodičům a ty by tam žili. A tak já, a když jsme dostali v tom lágru, já nevím, $3 na den, tak z toho jsem koupil dopis a napsal jsem rodičům. A samozřejmě ten dopis zabavili. To je ten, jsou ty dopisy, které já teď asi dostanu. Protože on, víš, že už ty cizině i obálky byly jiný. My jsme měli takový ty nevyblíčovaný bílý obálky, které byly, ani nebyly bílé, ale takový do bejžova. Jo? A teď přišla obálka širokouhlá, popáskovaná, černá, bílá, modrá, známka Kennedy, napsaný Paraviona, Airme, to bylo jak Broadway. Jo, a teď to přijde do Newcastle, Nové Zámky a na poště se asi všichni zroutili, jo, Takže rodiče se nikdy takhle nějak nedozvěděli, ale teď z týhle, protože to máma nikdy neřekla, možná máma taky nevěděla, ale z týhle dopisů, co jsou tam uchovaný z toho STB Time, tak tam je napsáno, že tátu vyslýchali a namlouvali, ať jede za mnou do toho Terstu a namluví mě, ať mě přinese zpátky. A táta odmítnul, tak ho zavřeli na 3 měsíce.
1: Mm-hmm. Takže oni už vlastně v okamžiku, kdy ty seš v Americe u té rodiny, tak už tvoji rodiče vědí, že vlastně si nic nepřihodilo, že seš živý,
0: ano.
1: Ale že seš prostě emigrant.
0: Ano.
1: A když si potom teď skočme v čase, po letech třeba s maminkou mluvil, s tatínkem, s blízkými, tak co tam vlastně zaznělo tady na to téma? Zlobili se třeba, nebo říkala máma, měl jsi mě to říct, že chceš emigrovat, nebo protože jsi s tím musela užít svoje?
0: To neříkala, že... Jenom říkala, že to byl... Hele, ona takhle nic neříkala, ale na ní bylo vidět, že pak mě emigrovala sestra po 10 letech. Ta žije v Kanadě. A mamina říkala, že poprvé to bylo hrozný, protože nevěděli, kde jsem, tak tátu zavřeli a jí pořád vyslýchali. Přišli pro ní v noci někde, svítili na ní jak na herečku. A řekla, že to nebylo dobrý, ale když se položila, je, když utekla moje sestra, protože to znovu přežili, jo, že za státy zavřeli, že rodiče měli o tom vědět, ale opravdu nikdo rodičům neřekne, že moje máma by mě v 18, jaká máma pustí syna do Ameriky, když jako, nebo někam do světa přes dráty, jo, že ona by zavolala policii. Ale co pak, já jsem se vrátil po 30 letech, ale co bylo vidět, že jo, už po revoluci a to, ale už táta nežil, ale když zastavil před oknem u nás baráku auto a vystoupil z toho chlap uniforma, mohl to být pošťák, nebo ta máma omdlela, víš, takže to asi měla nějak v tom, ale nikdy nás neobvinila. Možná, kdybych
1: nikdy se... Nikdy to nevyčetla, jakoby.
0: Nikdy nevyčetla a možná proto, že pak po těch 30 letech viděla, že jsem dopadnul dobře. Možná, kdybych se vrátil po měsíci.
1: Dnešního hosta Grahe Sáhle.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Zajímá mě upřímně váš názor na jednu věc a pokud vám je to z gruntu nepříjemné, tak mi to řekněte a půjdeme dál, abychom se tady nějak necítili špatně, a to je, když jsme právě u toho tyrana. Víte, já jsem s úžasem zaznamenal před pár dny výrok na sociálních sítích paní ministryně Černochové, která tam takzvaně natvrdo napsala, že jí není líto zavražděné civilistky, když to přeložím, to sdělení. A vzhledem k té situaci, mě vám jako polil terem studený pot, že toto řekne ministryně, notabene ministryně obrany. A v duchu jsem se také říkal, jestli paní Černochová má nějaké děti, nebo ani nevím, ale kdyby třeba za nějaká rozhodnutí, které ona musí udělat jako ministryně, kdyby někdo její dítě vyhodil i s autem do vzduchu. Ne, že bych jí to přál a velmi by mě bylo toho líto. Jak je to možné, pane prezidente, že my u některých žen v politice, už to bude krátký, nebojte se, mám strach, abyste mě neusnul té otázky, pozorujeme takovou hrubost. A promiňte, ještě dodatek k tomu, vzpomeňte si na smrt významného českého podnikatele pana Kellnera a komentář jisté paní Richtrové, což je od pohledu křehká žena. A také jsem si říkal, jak to děvče mohlo napsat. Tak máte slovo, promiňte.
2: Ne, tak na to jedině mohu říct si ano a plně souhlasím. Já jsem byl také šokován ministryní Černochovou, naší válkychtivou ministryní Černochovou. Nevím, co bych tomu říct, když před několika měsíci jsem uviděl její velký rozhovor, já myslím, že to bylo v Blesku, nebo kde, který měl nadpis, že některé ženy sbírají kabelky, já sbírám zbraně, tak já už od té doby od ní nic lepšího prostě neočekávám. Já jsem ji včera potkal na zemi živitelce při takovém setkání před zahájením v takovém salonku a já se přiznám, že jsem si dával velký pozor, abych se jí obloukem vyhýbal, protože by mohlo hrozit, že tam udělám nějaký nepřístojný společenský skandál.
1: A ještě ten případ dotek můj, možná je to zdání, které klame, ale čím to je, že ženy v politice, a my jsme rádi, že jsou ženy v politice, že tam vnesou ten křehký ženský prvek, umějí být tak kruté jako tyto dvě dámy?
2: Já nezdílím a priorní předpoklad o výhodách nebo přednostech žen v politice. Já myslím, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří k tomu mají elementární dispozice, schopnosti, pohledy a tak dále. A nedělal bych to na ženy a muže, takže to já sám o sobě příchodem žen do politiky nic v tom pozitivního nevidím. A zrovna ta dvě jména, která jste teď zmínil, já myslím, že jsou toho varovným příkladem.
1: Než se dostaneme k zemi živitelce, tak ještě bych to celé, tu dosavadní debatu shrnul tím, že tuším, že 3.9. se chystá velká demonstrace, tuším o 14 hodin na Václavském náměstí. A pokud sleduji sociální sítě a bavím se se známými, spousta lidí se tam chystájí. Může to něco ukázat, může to s něčím pohnout, nebo je to marné lásky snaha?
2: Nevím, já rozumím, že spousta lidí je naprosto frustrována. Kdybych vám přečítal, co mě říkají lidé, když se procházím nepotkávám normálně přeci tolik lidí, když chodím po ulici tady v Praze nebo jezdím autem, jako se potkávám na zemi živitelce, kde jsou stovky tisíce lidí a spousta mě zastaví a říkají něco. Zoufalství těch lidí s tou situací, která u nás teď je, zoufalství lidí z toho, jak se chová vláda, zejména jakým způsobem vystupuje její předseda vlády, který tam zrovna také promluvil na té zemiživitelce a myslím, že vyvolal velkou prostě nepotěchu těch lidí, kteří to poslouchali. Tak já rozumím, že tito lidé chtějí nějak nahlas demonstrovat, že si to představují jinak, že s tímhle, co se děje, jsou naprosto nespokojeni. A věřím, že zejména to mohou chtít lidé z menších míst, z menších obcí, z menších měst, kteří mají smutný pocit, že jsou sami, že nemají vůbec nikoho, kdo by se na to díval stejně jako oni. Takže že hledají lidi se stejným názorem a že prostě taková demonstrace pro ně má léčebný a potěšující efekt, protože oni si řeknou, ježiš, tak to nejsem já, tak střelenej, že bych to viděl takhle. Já myslím, v tomto smyslu takovéto demonstrace mohou působit, že bych si myslel, že tudy vede cesta k nějaké změně politiky. O tom já prostě přesvědčen, o tom já přesvědčen nejsem a zejména ta různorodost těch postojů, nebo když se mě někdo ukázal, kteří lidé tam chtějí přijít na tu demonstraci, tak mám pocit, že ti lidé by se nemohli shodnout na ničem dohromady. Jedině na tom, že se jim nelíbí, co dělají ti Fialové a Helšnerové a takový, to ano. Ale já myslím, že tudy cesta nevede, to musí být politický proces, to musí být proces politických stran, které přijdou s politickými postoji, ne s výkřiky a s parodování toho či onoho politika, které v momentu, kdyby náhodou uspěly ve volbách, tak musí předem naznačit, jaký by byl jejich program, co oni by chtěli docílit, jak by to chtěli udělat a tak dále. A to opakuju, jestli jsem četl seznam těch, kteří mají řečnit, já proti většině z nich nic nemám, zdaleka ne všechny osobně znám, ale některé znám osobně a považuji za rozumné lidi, kteří mají pohled na svět, který není úplně nekonečně vzdálen mému, ale tudy se změny prostě nedělají.
1: Pane prezidente, my už jsme zavadili v několika těch otázkách ty volby, které teď přicházejí. A o každých volbách, co si cetem stojí, se říká, že jsou klíčové. O těchto se to moc neříká. Co nám ukážou ty komunální a, pozor, senátní volby?
2: Tak zaprvé o komunálních volbách se většinou neříkalo, že jsou klíčové. Jestli se prostě nemýlím. Jestli to někdo někdy řekne, nevím, ale to je jedno. Já v tomto smyslu si nemyslím, že jsou klíčové. Já myslím, že jsou jistým signálem. Oni jsou takovým velkým průzkumem veřejného mínění a tím pádem průzkumem, který řekne, že ty strany, které tvoří naší vládní koalice, buď v nich uspěly, nebo v nich neuspěly. Já jsem dneska, jestli se nemýlím, ale vy asi víc sledujete ty internetové zprávy, že dneska se nějak zase spočetlo, jaká je podpora premiéra Fialy, jestli se nemýlím.
1: 78% do minusu.
2: No a to já teď přes to čísla nevím, ale věta tam byla, že má nejmenší podporu ze všech premiérů v celé Evropě. A já myslím, že to máme málo ne světových, ale evropských rekordů a myslím, že tohle to jsme ještě nikdy neměli, tak to je varovná informace. Tak uvidíme, jaký budou cítit ty voliči a jak i přímo či nepřímo na to zareagují v těch komunálních volbách. Čili je to informace veliká o makrosituaci v naší zemi. Samozřejmě, že je potřeba, aby v těch obcích a městech se zvolili rozumní lidé do těch starostovských a tak dále úřadů. To vím, že je obrovská síla, že se spousta věcí u nás rozhoduje dobře či špatně na těchto úrovních, od malinké vesnice po prostě velkoměsto, jako je Praha, kde si tady řada z nás zoufá nad totálním selháním té pražské radnice, toho pražského magistrátu v řadě ohledů, například v známém a diskutovaném problému pražské dopravy. To je prostě jedno z jasných selhání toho dnešního magistrátu pirátského. No.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změní?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

strojky tvejch chichotů znějí mi nad pílem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle. Já jsem jen pěnou ve tvejch vanách,

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně ne...

0: Lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustin začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
0: Ne, že, myslíte?
1: Že začal zvonit.
0: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
0: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuli 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN, oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
0: no tak na politickou stranu.
1: Na
0: no, tak,
1: politickou stranu.
0: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
0: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť

0: ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v ale pindíku to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
0: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlechy, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... která už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný, a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný asi, že sílí. Tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni, a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává, a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna osnul, a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je, a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš, to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: A to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No, tak je to legrační. Mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Holešovic a to je instalatér z Tuchlovic. Já jsem oba dva ty filmy viděl několikrát a asi mě něco uniká. Já v tom pořád neumím nic najít. Kde je chyba?
1: Já se přiznám, že já právě na tyhle ty žánry nechodím, takže já to neviděl.
0: Neviděl.
1: Ale jako vím, mám povědomí o nich a jako proč na to lidi nechodí?
0: No oni na to možná i chodí, já nevím.
1: Nebo co tam nefunguje, se ptáte?
0: No když se na to dívám já, ale podotýkám, že asi, já jsem asi úplný laik, tak já nevím, jestli je tam někde pokus o smích, nebo vyvolat mě ve mně dobrou náladu, nebo jestli to má nějakou hlubokou myšlenku, asi ji má, ale pro mě teda je to moc velké umění na to, že to je velmi dobře skryto.
1: I to je možné, jako záleží, já nevím, jako co přesně autoři chtěli těmi filmy říct, ale asi tam nějaká myšlenka byla, a nebo i jako jenom chtěli pobavit. I takový filmy existují, kdy jako není potřeba mít nějaký hluboký téma, srdce rvoucí, a jenom prostě jako, ať se lidi jdou jako zrelaxovat do kina. Jo, ať prostě vypnou na chviličku od starostí běžných a vstoupí do sálu a tam se baví, že na plátně hraje nějaký herec, známej třeba a má to hezký, jako hezkou kameru a tak.
0: Předpokládám, že u vás na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku se nějakým způsobem seznamujete se všemi různými žánry.
1: Tak.
0: Filmovými, možná od těch úplně krátkých, tedy od reklam, až po nekonečné seriály. Když by to nevyšlo s těmi komediemi, tak kam byste se uchýlil? Bavilo by vás točit seriál?
1: Víte co, já budu rád za jakoukoliv práci, když vystuduju, když budu jako hotový magister absolvent, tak já jsem otevřený všemu, co bude pro mě mít smysl. Řeknu si, není to jenom prostě nějaký strapňování se. Takže seriál může být, když bude dobře napsaný. Reklama, taky řešení. To je ta škola výhodná, že ona vlastně poskytne to komplexní vzdělání. Že prostě student, absolvent má, když dostuduje, možnost dělat vlastně cokoliv. No, takže já bych samozřejmě chtěl se primárně věnovat té hrané tvorbě, ale pokud by se hned nepodařilo, což ani nemůžu očekávat nutně, tak jsem otevřený úplně jakékoliv nabídce v televizi, ve filmu, v reklamce.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrej výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: problém. Ksaver, chápete, jak je fakta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte to?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde, Bůh ví kde, a Bůh jestli živej, a že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no. Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a ve studiu se mnou jako vždycky ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máte ráda kompas? Používáte kompas v životě?
2: Mám kompas, mám ho v autě pro případ, že by přišel blackout, tak abych trefila na hranice. A nejsem si úplně jistá, které hranice bych tentokrát měla zvolit.
1: No tak teď máme kompas panevropský, celoevropský, protože kompas konkurenceschopnosti, věřte tomu nebo ne, představila šéfka Eurokomise Staronová Ursula von der Leyenová, kdy vlastně vyhlásila svoji druhou pětiletku a mně to připadá jako červený hrádek Milouše Jakeše, protože to, co ona představila, je vlastně, ona je hrobkyní evropské ekonomiky, protože ona je skutečně tím strůjcem nebo strůjkyní Green Dealu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No, taky, máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: No, ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: No co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešního
2: dne. Neměl, musí, ne? To bude
1: může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil se začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
2: Já mám jak Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání.

0: beru vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná, ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
0: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
0: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
0: to se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
0: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do Europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z Europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
0: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
0: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
0: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl. Nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři řekli, to je jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
0: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
0: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhra?

0: rada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
1: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
0: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
1: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
0: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky, tedy?
1: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
0: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
1: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
0: Ani
1: to
0: do EU.
1: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
0: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal ve volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
1: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26%. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme i interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
0: Čili myslíte, že průzkumy, to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
1: Určitě. To je...
0: Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
1: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
0: má STEM, asi každá strana určitě.
1: Ale my jich máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
0: Musí přijít volba.
1: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
0: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
1: Ano.
0: A kolik procent vám to vychází?
1: Já se tím nezabývám, ale jako teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
0: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
1: stran? Ne, ale
0: stran.
1: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
0: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
1: Ne, takhle bych to nenazval.
0: Nenazval bys to?
1: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově a pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ANO.
0: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
1: tak my budeme mít ANO. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
0: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
1: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
0: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitér a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podíleli na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
0: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říká, ale že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
1: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
0: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
1: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
0: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
1: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné,
0: Tak
1: tak
0: a když jste
1: hlasovali v
0: hlasovali,
1: podstatě
0: tak...
1: všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu, teď když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku, ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále. Takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
0: A hlavně ten boj s tou verofilií by toto opatření neřešilo.
1: Ne, vůbec.
0: Byly by další cesty
1: jasně,
0: a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
1: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
0: tak
1: promiň,
0: já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
1: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
0: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
1: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že i horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě
0: takže
1: tvrdí,
0: ty,
1: že to je jejich plán. Není to jejich plán, je
0: to
1: mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou si skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
0: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
1: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
0: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
1: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
0: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34 a to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
1: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
0: Je označován za vyděrače.
1: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci.
0: Velké věci.
1: Budou sedít ještě velké
0: Opravdu?
1: Věci.
0: Opravdu?
1: Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy takhle. Jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
0: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
0: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: She said,

0: Jana Chládková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Xavere.
0: Jana Chládková je zpěvačka, country zpěvačka, řekl bych moderní country zpěvačka. V posledních letech také dramaturgině, moderátorka, k tomu všemu se dostaneme. A vy samozřejmě budete mít teď radost, protože máte novou desku, nové CDčko, k tomu se také dostaneme za chvíli. Ale já podotknu, já jsem někde četl, že vy jste nebyla od samého začátku rozhodnutá, že se vrhnete na country music.
1: Ne, vůbec.
0: A to se stalo prý nějak v Norsku nebo
1: jo,
0: něco?
1: Jo, přesně tak, Severin.
0: No.
1: Já jsem...
0: V Dánsku nebo někde?
1: Ne, v Norsku, máte perfektní informace, ano, je to tak. Já jsem tam jela tehdy po studiích zpívat s kapelou, byli jsme tři kluci a já, abychom si něco vydělali, abych se někam podívala. No a byl tam takový Scott, který hrál nádhernou muziku. No a já jsem chodila tam na jeho koncerty, na jeho vystoupení. No a on se pak přišel podívat na nás a říká, že vykašli se tady na to barové zpívání a dej se na country muziku, ty máš na to hlas i vizáž tehda.
0: Takže dá se říct, že jste začínala v baru?
1: Jo, začínala jsem úplně prapůvodně s velkým big bandem. A to v Ústí nad Labem, když jsem studovala. To bylo 21 muzikantů, prostě nádhera. Chtěla bych si to zopakovat, doufám, že se mi to podaří ještě. No a ten kapelník, tady ty tří členy, potom se mnou čtyř členy kapely, tak byl synovec našeho šéfa z toho big bandu. A hledali zpěvačku. A já jsem akorát dostudovala. A jak už jsem říkala, chtěla jsem cestovat, neměla jsem peníze, tak říkám, tak jo, tak já jedu.
0: Ještě k tomu barovému zpívání, nebo k barové kapele, myslím, že většina hudebníků se shoduje na tom, že zpívání v baru k tanci je největší škola.
1: Je to tak.
0: A největší zkušenosti. Funguje to teda, jo?
1: Funguje na 100%. Si představte, Xavere, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem zpívala, sedí šéf, tak jako vy teď, jedinej v tom baru, a my jsme říkali, no tak to snad nemusíme hrát, ne? To teda musíte, jste za to placený. A tak, jako kdyby tady byl narvaný sál. Takže to byla velká škola života.
0: Mm. No a dokonce se říká, to nevím, jestli je pravda, když se něco nedaří, třeba, tak se ta písnička tak nějak propašuje třeba třikrát za večer.
1: Taky.
0: Jo,
1: taky.
0: Aby se to vybrousilo.
1: Jo, určitě, jasně.
0: Takže ještě staré pravidlo, že jedno vystoupení před lidma dá za 10 zkoušek, to také potvrzujete?
1: Přemýšlím, ano, je to taky
0: jo,
1: tak.
0: Je to tak. No a vy jste potom se setkala s Daliborem Jandou a s Karlem Černochem ve spolupráci, tedy pracovně. Jak vedla cesta k Daliboru Jandovi?
1: Než jsme odjeli do toho zahraničí s kapelou, jmenoval se Byt, ta naše čtyřčlenná kapela barová, tak Dalibor chodil do karaoke tehdejší, do baru, a tam mě viděl zpívat. A přišel za mnou a říká, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej. A já jsem říkal, no jo, takovejch je, že jo, těch povídaček a tak. No ale on mi ještě říká, pošli mi pohled, a tak jsem ho poslala pohled. No, on mi nějak odpověděl, no a když jsem se vrátila asi po 2,5 letech, tak jsem mu zavolala. No a zrovna odešla zpěvačka, to bylo tak načasovaný. No a říkal, tak jestli chceš, tak pojď ke mně do agentury, povedeš mi agenturu, nebo spolu povedeš, nás tam bylo víc, a budeš zpívat se mnou v programu. Tak takhle jsem se dostala k Daliboru Jandovi.
0: Počkejte, odešla zpěvačka?
1: Jakoby skončila, šla třeba někam do muzikálu, už se nepamatuju.
0: Dalibor měl doby, kdy jezdil se zpěvačkou.
1: No. Jako já si pamatuju, že s ním jezdila Jiřina Ina Urbanová, taky Šárka Rolincová, jo? Takže měl vždycky nějakou zpěvačku v programu.
0: Dobře, a potom teda přišla spolupráce s Daliborem a ten říkal, co, protože to už jste mezi hvězdami takzvaně.
1: No, jako pro mě to bylo skvělý, protože jsem zažila vyprodanou Lucernu, že jo, zažila jsem na Slovensku vyprodaný sály, samý ženský, pravda, a byla to pro mě, Xavere, taková velká zkušenost, jestli mě ty ženský nevypískají, že jo, protože oni byli zvědaví na Dalibora, ne na nějakou Janu Chládkovou, takže když se mi to podařilo, že mě nevypískali, tak to byl úspěch a musím říct, že mě nikdy nevypískali, takže to přežili.
0: Do dneška je to přátelství s Daliborem?
1: Velké přátelství s celou rodinou. Já vlastně děti znám od malička a to se tak traduje, já to můžu říct, protože oni to vypráví sami, že když byli děti malí, tak přišli za maminkou a říkali, maminko, prosím tě, kdyby si umřela, může být paní Chládková naše maminka?
0: No, takhle. A může.
1: A může, takže to si vždycky z tomu zasmějem.
0: No a umělecky to, jak si s Daliborem Jandou fungovalo, jak? Protože to přece ten žánr, který dělá Dalibor do ještě moderní country music má hodně daleko.
1: No to má hodně daleko, já jsem taky v té době nespívala jako takovéhle písničky, zpívala jsem převzaté věci, potom mi Dalibor napsal Správnou holku, to byla úplně první písnička pro mě, kromě teda, když nepočítám v písničku z Mladé písně Jehlava, kterou pro mě napsal Vítě Hádl, tak to bylo spíš jakoby populární muzika, do country to mělo daleko. To potom až u Karla Černocha se to trošku začínalo převexlovávat.
0: Jo, ale ještě řekněte, ta Mladá píseň Jihlava, to byla jako tehdejší superstar.
1: Ano, přesně taková. Tak, přesně.
0: A vy jste tam byla v roce, teď nevím, no, kterém.
1: Jako ne, že bych to nechtěla říct, ale Xaver, já fakt nevím. Ale...
0: No, mě jde spíš o to, s kým jste se tam potkala.
1: S Pavlem Nohou. S Pavlem Nohou jsem se tam potkala a vlastně nás spojí od té doby přátelství. Celé ty roky jsme si to zrovna říkali, že to není ani možné, že už tolik let se kamarádíme. A napsal mi nádherné texty a jako jinak vlastně z té naší skupiny, kromě Pavla a mě, si nepamatuju, že by se někdo uchytil nebo že by zůstal u zpívání.
0: Jo.
1: Byli jsme jako v té první top desítce. No, jo, ale tehdy to vyhrál někdo jiný.
0: Probíhalo to tak, si to mám představit podobně jako ta superstar v televizi?
1: No, jako když na tehdejší podmínky ano. Dokonce jsme měli tam 14-denní třeba semináře, jo, učili nás zpívat, učili nás chodit, jo, učili nás, já nevím, tancovat, no prostě všechno možný. A musím říct, že na to moc ráda vzpomínám. Byly to úplně, já třeba nevím, jestli vám něco řekne jméno Eduard Tomas, výborně učil zpěv, jako. Tak já jsem pak Edovi dojížděla vlastně právě na populární zpěv, protože tehdy to tak nebylo, že se učil jenom operní zpěv. Já jsem chodila zpívat do Lidové školy umění tehdejší, ale to bylo spíš na operu. No a Eda v Praze mě učil, jak zpívat prostě pro tu populární muziku, prostě jinak.
0: Zpívá jinak, jo?
1: To se zpívá jinak.
0: Dobře. No a teď Karel Černoch.
1: Karel Černoch, tak zase dělala jsem pro jednu agenturu a měl se jet točit film. Cestopisný film, kde byla role Odysea, Penelope a průvodkyně. Průvodkyně Naďa Konvalinková, Odysseus, Karel Černoch a já jako Penelope, napsaný scénář, písničky, tři duet a každý samostatnou píseň. No a 10 dní Xavere na jedné lodi, jako na jedné jachtě. Takže to se trošku prověříte lidi, jo, tam, že vzhledem k místu a tak dále. A neznali jsme se, že jo. No a já musím říct, jak Naďa, tak Karel jako byli naprosto skvělí. Já si pamatuju, že byla obrovská bouře, opravdu jsme se báli skoro o život. A Karel se potápěl, skočil do vody, tam uvolňoval kotvu a tak. No úplně, jako mám na to ty nejhezčí
0: jako
1: vzpomínky.
0: Karel Černo?
1: Karel Černo, no, no úplně byl úžasný. No vařil, že jo, úžasně, pořád o koření jsme se vyprávěli a tak. No a Naďa to je úplně to samý, no, strašně hodný člověk a to přátelství s Naďou trvá do dneska a s Karlem bohužel už ne.
0: No a s Karlem Černochem to umělecky vypadalo jak?
1: Když jsme se vrátili, tak já jsem nějak, já už se to přesně nepamatuju, jak to bylo, to bych opravdu lhala, ale Karel mi nabídnul, jestli bych nechtěla víc jeho agenturu Charlie, a jezdit, že založíme kapelu, tehdy to bylo Kings of the Road, už ji sestavoval, a že budeme jezdit po celé republice, nebudu teď jmenovat deník, který to zaštiťoval, a měli jsme kamion na to, je opravdu takový ten
0: no,
1: country kamion.
0: To se odehrálo, to byl Blesk.
1: Ano, ano, přesně tak, je. Já vlastně tady můžu.
0: No jasně.
1: Tady můžu, takže Blesk. A takhle jsme jezdili a na to taky moc ráda vzpomínám. No. Takže takhle začala s Karlem spolupráce a později jsme vyměnili Kings of the Road za Pontiac. Protože kluky, oni s námi nějak hráli v nějakém programu taky a Karel potom říkal, hele čověče, oni hrajou dobře, jsou z Teplic, jako to je blízko tebe, budeš to mít blízko na zkoušky, tak je zkusíme. No a hráli jsme takhle, já nevím, 3-4 roky možná.
0: No ale ta Pontiac, to je kapela, která do dneska
1: existuje.
0: S váma hlavně.
1: Tak. Když potřebuju kapelu nebo kluci potřebují zpěvačku, tak jsem moc ráda, že, protože Xavere, nevím, jaký máte zkušenosti, jo, ale většinou kapely říkají mi, ženskou nechcem.
0: Cože?
1: Jo, do kapely. No, jakože, že to prostě nějak pak to tam rozlaďuje a tak. No tak my už po těch letech s klukama vůbec. My se máme moc rádi a jsem ráda, že je mám.
0: Mm-hmm. Takže vy jste taková výjimka v tomto. No,
1: no to nevím.
0: A máte novou desku Jana Chládková Bylo nebylo, se zní tak pohádkově.
1: No.
0: A já jsem se na to teda...
1: Já si ji taky odevřu.
0: Tak díval a pojďme něco o těch autorech, protože vy tady máte několikrát našeho společného, troufnu si říct, kamaráda Pavla Krejčů, již nežijícího. Co vás jako spojovalo s Pavlem Krejčou? Mimochodem, to bychom mohli říct, Pavel Krejča, autor Na vrcholky hor,
1: tak,
0: Malý dům nad skálou.
1: Přesně tak.
0: Toulavý džíny možná.
1: Tak, určitě největší hity, jak Věry Martinové, tak ale Petra Spáleného hlavně.
0: Protože, baby,
1: protože byl kapelník, že jo, jako by Petrův. A já jsem se k němu dostala tehda přes Milenu Soukupovou, k Pavlu Krejčovi. Mě s ním seznámila.
0: Paní Soukupová je zpěvačka.
1: Ano, taky country zpěvačka, přesně tak. A tam mě s Pavlem seznámila a já jsem tam přišla a bylo jako, to je jako Xaver s vámi, jo. Podíváte se a víte, že to tak, že to bude.
0: Fakt, jo.
1: No, a jako Pavel říkal to samý, a já jsem říkala, prosím tě, ale proč chceš psát pro mě, když máš slavnější tady lidi jako tu Věru nebo Petra? A on říkal, hele, já ti to nedokážu říct, ale ty máš nějaký hlas, který, jako on, já vám to Xaver řekl, jak on to řekl doslova, máš v tom hlase sex, jako něco sexy hlas.
0: A on no, říkal, řekl ještě jiný slovo akorát.
1: No, já, přesně tak.
0: Odma, já přesně. To vím, to se říká vždycky.
1: No.
0: Když to ti autoři cítí, je to pro vás zpěvačky velmi příjemný. Jezdila jste, předpokládám, za Pavlem Krejčou do Modřan.
1: Přesně tak, do Vily jeho.
0: Do Vilky.
1: Znám samozřejmě, kamarádím se dodnes s jeho manželkou. No a jezdili jsme spolu i na takové země jako Írán a Indie a tak ze Stáňu. Takže vždycky naši chlapi říkali, prosím vás, ale už zabalte si to jakože i s návratem dřevěný rakve, jo? Pro vás jezdit nebudem, takže...
0: Dobře, teď tady vidím Jarka Šimka, Obyčejně šťastná.
1: Mm-hmm.
0: To je Jarek Šimek Šimi.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže ten psal kdysi zase pro Ivetu Bartošovou, jestli si vzpomínám. Tak ten vám udělal písničku.
1: Moc hezkou.
0: Naspívala jste a teď Marcel Zmožek. Scházíš, to znamená hudba i text.
1: Mm-hmm.
0: Marcel Zmožek je velká osobnost?
1: Ne, je to velká osobnost, jako myslím si, že po tatínkovi podědil velký talent. Napsal mi vlastně písničku s Vůní Heřmánkovou, která jako první vůbec byla písnička, kterou si posluchači přáli sami od sebe, volali do písniček na přání, vyhrála hitparádu v Českém rozhlase, Českou 12. Takže to byla vlastně první písnička, o které mohu říct, že aha, někdo věděl, že existuju.
0: Jo. No a zase ten Marcel sám je interpret, takže to musí být těžký, když objeví nebo najde, dostane nápad na něco opravdu nosního. Člověk by si řekl, že to nechá si pro sebe, já bych to tak udělal asi.
1: No, já musím říct, že lituje. Já se vydělám legraci, ale s Vůní Heřmánkovou skutečně je hit. A já si myslím, že ani nečekal, že ta písnička se tak povede a že bude mít takový úspěch, jako, ale je rád samozřejmě. Mm-hmm.
0: No má určitě čuch na ty věci.
1: Jo.
0: Láska je největší dar,
1: ano,
0: ten hit. No a teď tady vidím Tony Chodora, to nevím, kdo je, se přiznám.
1: To je můj dlouholetý kamarád, který je velmi nadaný, jak na muziku, tak na texty. Sám úžasně zpívá, proto jsem ten jeden duet s ním naspívala, protože si to zaslouží. Má tak jako Pavel Krejča, že se ještě zmíním, tak oba měli pro mě neuvěřitelně charismatický hlas. A lituju, že nespíval třeba Pavel, jo. Ale tak on to měl těžký, protože Petr Spálený má taky charismatický hlas. No a Tonda to samý, no. Škoda, že nespívali. A Tonda je velmi skromný člověk, takže se drží tak jako v pozadí.
0: Jo, a tu a tam vám prostě napíše šláger. A teď už jsem tady u Dalibora Jandy, protože tady je Dalibor u písničky číslo 7, když jsem tvá uveden jako autor muziky a Pavel Cmíral
1: textař.
0: To je tak, že zavoláte Daliborovi a řeknete, napiš mi muziku nebo písničku?
1: Já si pamatuju, že jsem měla narozeniny tehda kulaté, protože ono to přece jenom vznikalo dlouho, ta deska. A Dalibor mi to vlastně dal jako dárek, tuhle písničku k těm kulatinám. Ještě mám takovou zkazku k tomu, že si nezapamatoval, kdeže ty narozeniny slavím a objížděli s Jiřinkou se svojí celou Prahu a hledali, kdeže ty narozky mám, takže přišli asi o 2 hodiny pozdě, ale dorazili. Jo? No a Pavel Cmíral, toho jsem požádala, dala jsem mu demáč od Dalibora, aby napsal ten text a povedlo se to spojení.
0: Ne, jo. A to třeba funguje tak, že můžete ten demosnímek tomu textaři dát i ve chvíli, kdy třeba vás nespojuje žádný společný zážitek, neznáte se, máte na sebe jenom telefon. Jak se to dělá? Dobrý den, já jsem Chládková, napište mi text.
1: Takhle to bylo u Pavla Vrby. Bohužel tady už žádný text nemám od něj, ale mám od Pavla 4 texty vlastním. A tak to bylo přesně. Dobrý den, tady Jana Chládková, můžu k vám přijít a to. A on byl strašně srdečný, takže říkal, tak přijď. No a napsal úžasné texty a já je možná opráším, protože to jsou tak nadčasové texty a zanikly, že jo, takže je to velká škoda. Ale u Pavla Cmíral nebo u těch ostatních lidí, tak to jsme se znali. A hlavně Pavel třeba mi přesně řekl, řekni, o čem chceš zpívat. Jo, dej mi linku. Jo, protože přece jenom Pavel je dvorní textař Petra Kotvalda, takže pro něj už ví, co má psát, že jo, naposledy Momulent, že jo.
0: Ano.
1: No, ale mě tolik neznal lidsky, takže tam je to opravdu, jak to říkáte, důležité, aby ten člověk věděl. Což Pavel Noha ví, tam se známe strašných let, takže na to předchozí desku mi napsal spoustu textů, ale teď říkal, že se vyčerpal a napsal mi ten jeden jediný text, ale o to větší je to síla.
0: Mm-hmm. No a teď Boty proti lásce, to je šláger paní Přenosilové nedávno zesnulé. A vy tady píšete, díky Ivon, že si mi půjčila svůj hit. Vy jste se dobře znali s paní Přenosilovou?
1: My jsme se dobře znali. Jsme měli s Ivonou dokonce pořád dvě na jednoho. A já samozřejmě, když tam byla Ivon, tak zpívala tu písničku ona. Ale já jsem říkala, že ji mám od malička ráda, že jsem nevěděla, že ji zpívala, že jsem si myslela, že u nás ji zpívá, nebo jako první zpívala Hana Zagorovávna. No tak to se teda spletla, holka. No a říkala, až jednou nebudu, tak jediné, komu jí dám tu písničku jako pomyslně to právo, tak seš to ty. Ona totiž byla strašně moc naštvaná, když ona věděla, že na ní nemá práva jakoby fyzická, nebo jak to mám říct, jo? Nebo autorská, ale
0: takové morální
1: právo, přesně tak. Tak to říkala, to si prostě tu písničku zaspívej. Takže jsem jí to splnila, bohužel už se toho nedočkala, což mě mrzí.
0: Mm-hmm. No a když si tak člověk poslechne ty vaše písně, já některé znám, některé jsem už slyšel a desku si poslechnu. Napadne ho, co posloucháte?
1: Co poslouchám?
0: No, v jakýchsi oficiálních pramenech jsem četl, že posloucháte kvalitní věci, jo? A já nevím, co si o tom mám myslet.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem studovala vážnou muziku, tak u mě je to opravdu od té vážné až po třeba pro někoho brak, ale já si vždycky říkám, že je to dobrá hudba nebo špatná hudba podle toho, jak to cítíte, co se vám líbí. Takže já z našich autorů, těch klasických, zbožňuji jakoby Dvořáka, to je úplně pro mě jako nejúžasnější skladatel a Janáčka.
0: Antonína Dvořáka?
1: Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka. No a když bych pak postupovala k té moderní jakoby muzice, tak já jsem třeba zbožňovala Hanu Hegerovou. Já jsem chodila na všechny koncerty, co kde byly a říkám si, jednou bych aspoň se trošičku chtěla přiblížit, jak ona uměla vtáhnout posluchače a diváka do toho děje. Mně teď ještě úplně jde mráz. Když jsem jí slýchávala, tak já říkám, to je úplně jako, že to prožívá, že to nehraje, že to je skutečně její život, jo? Třeba rozvod, jo? Nebo cokoliv jiného. Dokonce jsem si doma zpívala ty její písničky. Takže Hana Hegerová, ale vedle toho klidně. Zagorová, Rotrová, jo, i ta populární muzika. A vedle toho naše country dobře, ale já spíš tíhnu přesně Petr Spálený, Věra Martinová, jako to není ta echt country, ale jo.
0: Šlehnutá popem.
1: Jo, šlehnutá popem, no. To je jako ten můj styl. A to samý i ta americká, jo. Když jsem byla v Americe, tak jsem milovala prostě Shania Twain, to budete vědět, že jo. Nebo prostě jako tenhle ten styl, prostě do takový pop až roku, nebo není to vyloženě takový to echt country, ale zase z těch starších třeba jsem zbožňovala Dolly Parton, jo. Takže jako znám vaše preference, jak jste vy měl rád.
0: A tak u mě pořád ve

0: tam naprosto skvělá. Máte tu samou zkušenost?
1: Určitě ano, ale oni mají rádi jakousi osobitost.
0: No,
1: že?
0: No to jo, to
1: takže
0: jo.
1: Kdybyste tam zpívala anglicky, znělo by to podobně jako Hastermany Tatermany.
0: Mane, přesně tady. Tak. Přesně.
1: A to je milé přece.
0: Ale to vám teda taky řeknu, zpívala jsem tam dokonce na jedné milionářské party, protože on má, můj kamarád má dobré klienty. Bylo to u San Francisca, na Vinic, tam jsou vinice, že jo, úžasné a tak. Takže tam jsem si poprvé připadala jako nějaká Ed hvězda, protože jako červený koberec až k autu a tak.
2: No.
0: A potom to bylo tak, že oni nechtěli, abych zpívala anglicky, ale chtěli, abych zpívala česky. Pro ně to byla exotika.
1: Exotika.
0: Mm-hmm.
1: A takže jste to splnila?
0: Splnila.
1: No a sednout do letadla a zajet do Nashvillu?
0: Nebyla jsem, Xavere. Nebyla jsem v Nashvillu. Vy jste byl?
1: No, nebyla, ale říkám si, že tu ambici musí mít každý aktivní zpěvák country.
0: Jo, a já
1: proč
0: doufám,
1: už tam dávno nejste?
0: No doufám, že se mi to ještě podaří, no. Kamarád mě zase zve do Ameriky, říká, proč nepřiletíš? Ty už nepřiletíš. A říkám, jo, ještě jedna ambice je.
1: Svého času jsem vás často vídal na televizi Šláger, tak jsem to teda dlouho neviděl. Co vás zaválo na Šláger?
0: Tehdy jsem znala v té době Karla Peterku i Janu Peterkovou, vlastně ještě tady z Prahy, než se odstěhovali zpátky do jižních Čech. A když vlastně zakládali televizi, tak jsem nějak se jim ozvala, nebo oni mě, už si to přesně taky nepamatuju. No a ty první vlastně půl roku bych řekla, že jsem tam během víkendu dělala 10 pořadů, třeba tak jako vyjedete a opravdu to máte úžasně připravené, tak já jsem ani netušila vždycky v tu chvíli, kdo přijde do studia, jo? Ani jsem ty lidi neznala. Jo? Takže to byla velká škola života i těch rozhovorů televizních, protože jsem to předtím nikdy nedělala. No ale po asi tak, já nevím, 3 letech nebo 4, prostě zaprvé už tam přicházeli další, noví lidé, já jsem už měla taky zase jiné preference a je to přece jenom pro mě z ruky dojíždět až tamhle do Dubného, do jižních Čech. Takže jako myslím si, s Janou se stále kamarádím, Karla jsem i zvala teď na křest, jo, takže myslím si, že ty vztahy jsou pořád v pořádku a já se ničemu nebráním, co vím, tak třeba se tam zase podívám někdy.
1: Dobře. Nová deska Jany Chládkové Bylo, nebylo je zkrátka na světě, to můžeme říct. A já teda vám v tom moc fandím, protože mě se ten styl, jakým zpíváte i ten hlas, moc líbí a pokud by někdo do této chvíle vás neslyšel, tak doporučuju a těším se na příště. Mějte se hezky, na shledanou.
0: Já moc děkuju, Xavere. Taky naslyšenou.
1: Naším hostem byla Jana Chládková.
3: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevr, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politručka.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Ty to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má nějaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ona je rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda.
2: Ne. Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedno?
2: Jedno? Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, jo.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo. To je...
2: Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet. Ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
2: Fakt? Nevím. Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno. A my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to už v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Počíte, Alexandre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: Není to příliš jako... To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Takový větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne. Vy jo, vy byste si ho pochoval.
1: Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bombonieru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta? Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme být všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady sedíte
2: tady. Týká, ty všichni kandidujou, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere,
1: co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbýt z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Ksavere, vlastně když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i jak bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si ale, to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik? Národní.
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stačil no, zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem já? Od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápe?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc teď, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku Bilak? Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
2: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: To už je dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, se vede.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksaver, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušenej. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
1: to
2: se
1: ne,
2: registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis tak, snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak kolik... Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasterkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to
2: od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
2: to
1: charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synový.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo psaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik možná, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je. Zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívám,
1: představte si, že
2: já
1: jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
1: no.
2: Tak že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď
1: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál k sebe. Zase
1: ne,
2: to, jo,
1: já mu to nebudem to, nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubián a cynik.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl do má tak rád. Bernard,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Bilzonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Bilzonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: paní doktorka,
1: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: Nejste
1: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguju, mi dáte piškotek a
2: jo.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Nutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchovače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám. To mám.
2: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu.
2: Aha.
1: Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
2: jo, jo, jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Inflace není, Xavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: To snad ne.
1: I poštovní známky.
2: Já jsem
1: zvědět, nepoznal.
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já nakonec, tak já jsem...
2: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No,
2: dneska takový děkovný den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? Ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
2: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: Hm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky, Xaver.
3: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. Vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího
3: zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda,

0: Víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takového hodného, milého strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček, Souček, na odstřel Klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
1: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
0: I ta odvolávací?
1: No prej jo.
0: Tak to víte víc než já. Popravdě.
1: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
0: Ano.
1: Tak si počkáme do úterý. No,
0: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50 na 50.
1: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
0: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
1: věcí.
0: Já se
1: trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
0: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
1: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
0: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
1: Takže jste hovořil s Respektem.
0: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde Respekt stranou.
0: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
0: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím, tak to nebyl jako rozhovor titulový,
1: jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě ničemu ním.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale... No tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to už nás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to...

0: Teda.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš,
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak...
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
1: počkejte, to bude
0: vypral,
1: za prachy.
0: Vypral a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mně pravidelně.
1: Jo, jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
0: to
1: taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A,
1: tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
1: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co ten, co jezdí
0: sám. Ten, co jezdí, ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých.
1: Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý do čista.
0: No, úplně to udělá strašně té pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli mě, jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dávám, dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky. No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí, takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, tak co zbyde jiného, tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Ježiši Kriste.
0: Tak dopadne. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No, pan Pospíšil.
0: A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
0: Čeho?
1: Well-beingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před třeba 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No, ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: To je Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkara.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl A pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě tři šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze čtyřkama, to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví,
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč si mi to někdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
0: velkorysí
1: není nějaká...
0: Velkorysý panu Křetinskému, co vím já. No.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
1: Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
1: No bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi.
0: Jo.
1: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No, a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: vy jste vošklivej. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, já myslím nějakýho opravdu jako známýho.
0: Jo, takhle.
1: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prostě já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: Jo, no Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: Je, to pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Helidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo, jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... že budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře,
0: tak. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom
0: mohli. Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
0: ten
1: zvolit.
0: Tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude míň, jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že bych hulil tady.
1: No teď jste se ovládl.
0: No vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Radio Xaver.

0: Zdeněk Polreich je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co k tomu říct? Zdeněk Polreich každý ví. Řekněte nám, pane Polreichu, už se zpamatovala česká gastronomie po tom covidovém šílenství?
1: No, já myslím, že co se týká toho zájmu těch hostů, tak určitě jo. Ale samozřejmě čelíme zase nějakým dalším změnám, který nám ten život úplně nezjednodušují. No.
0: To znamená?
1: Dost se zdražují jako ty vstupní náklady, ať už jsou to energie, ať už jsou to ceny surovin a tak dále. No. Personálu je nedostatek. Jako, ještě to, jako, že by to bylo úplně v klidu, se říct nedá.
0: Máte povědomost, jak porovnat Prahu a zbytek republiky? Je to tak všude?
1: No, myslím si, že hodně teďka trpí jako venkovský takový ty hospody tradiční s tím, jak stoupá, že jo, ta cena toho piva. A vlastně já si vlastně nemyslím, že to je úplně o těch cenách. Já si myslím, že ta mediální masáž okolo toho je taková jako hodně silná, že jako lidi přestanou chodit do hospody kvůli tomu, že zdražilo pivo o 3, 4, 5 korun, nebo já nevím kolik přesně, ale tak jako každý bojuje nějak za sebe, no, uvidíme, jak to dopadne.
0: Vy jste říkal, tuším u Jana Krause, že je čím dál víc dobrých hospod.
1: To 100% platí.
0: Určitě? Mm-hmm. I po tom covidu?
1: No rozhodně. Jako já si myslím, že covid byla dost velká brzda, jo? Že škoda těch jako 2 let, že jo? Protože bývaly by ty hospody možná jako poskočily ještě o kousek dál.
0: No a čím se to měří, ta dobrá hospoda?
1: No tak takový, jako já to měřím tak, že je prostě víc podniků, který třeba vedou šéfkuchaři, nebo ty šéfkuchaři hrajou jako tu dominantní roli. Myslím si, že se hodně změnilo i chování těch zákazníků. Myslím si, že dorůstá vlastně jakoby nová zákaznická generace, kde ty lidi už jako se na to dívají, na to jídlo o malinko jinak. To je souhrn spousty věcí. Mm-hmm.
0: Celá kauza, která probíhala v médiích před pár měsíci, dotace na michelinské, jak to dopadlo?
1: No, co já vím, tak to vypadá tak, že Czech Tourism tomu Michelinu ten poplatek zaplatí, jestli už ho nezaplatil. A takže si myslím, že jsme, co se tohohle týče, celkem v pohodě.
0: Jak to vlastně chodí, tento princip? Ten stát zaplatí Michelinu nějaký poplatek?
1: Prostřednictvím Czech Tourismu, no.
0: A tím jsme ve hře, nebo?
1: Tím jsme, to znamená, v praxi to znamená to, že dřív to bývalo, že michelinský průvodce Praha, nebo existovala vlastně jenom Praha, a michelinský průvodce, my jsme byli součástí publikace, která se jmenuje Main Cities of Europe, hlavní evropské města, a vlastně byla tam teda jenom Praha. Teď se to udělá tak, podle všeho, že každá zem, která projeví ten zájem a uhradí ten poplatek, tak bude mít svoji vlastní knížku, nebo svoje vlastní hodnoce, svoji vlastní ten buklet, nebo takový, že jak to vypadá, on je taková malá červená knížečka, tak si myslím, že budeme mít svoji vlastní jako Česká republika. Hmm.
0: A věříte na to, že se to odrazí celkově na té gastronomii nějak?
1: Všude, kde je Michelin, tak si myslím, že ta gastronomie byla na vzestupu, a věřím tomu, že tady se nestane vůbec nic jiného. Tím, že budou ty komisaři jezdit i do těch regionů, tak si myslím, že to pro celou tu branži by mělo znamenat zásadní přínos, protože najednou je tady nějaký, abych tak řekl, hmatatelná nějaká, nebo ne hmatatelná, ale najednou tady existuje světově uznávaná autorita, která bude hodnotit to, jaký ty restaurace jsou nebo nejsou.
0: Znamená to něco pro vás, když někam přijedete do světa, víte, že ve Francii, kdekoliv, je tam michelinská restaurace, jdu tam?
1: Tak já se orientuju často podle michelinského průvodce a myslím si, že to tak má strašná spousta lidí, a je to zatím světově nejuznávanější věc s velkou tradicí, a myslím si, že je hrozně dobře, že se povedlo tu věc jako zařídit, že ji tady budeme mít taky.
0: Michelinská hvězda nebo dvě, znamená to, že ta restaurace bude hodně drahá?
1: A myslím, že už to dávno není pravda jako drahá. To je jako, co je drahý, je relativní pojem.
0: No ne, já bych se bál do té restaurace jít.
1: Proč?
0: No nevím, nevím, bych se nějak styděl.
1: Když máte na zaplacení, tak už byste tam neměl jít.
0: No to já nevím, jestli mám na zaplacení.
1: A já si myslím, že to je takový jako dědictví z minula, kdy se to hodně prezentovalo jako takový ty chrámy té gastronomie s těma upjatýma jako číšníkama, že jo, v těch smokasech a tyhle ty věci, tak já si myslím, že se to gastro strašně jako liberalizovalo a dneska tam chodí lidi úplně normálně. Já si myslím, jestli bude drahá, bude, myslím, že ta cena bude úměrná tomu, co tam prožijete.
0: Kolik jste jich prošel?
1: Ježiš, to já bych si nepamatuju, ale tak určitě jich je víc než 10. Bylo jich několik nebo řekněme ve 20 jsem možná byl. No.
0: Stane se někdy, že vás některá z těch michelinských restaurací zklamala?
1: Může to tak být, samozřejmě, určitě, ale zase to, že je to v Michelinu, neznamená, že to je jako absolutní pravda. Každý máme od té restaurace jiný očekávání, každý jsme ochotný tam utratit jinou částku peněz. Pro každého z nás to má i jinou, abych tak řekl, nějakou emoční nebo hodnotu toho zážitku. Takže to je samozřejmě na každém, každý si musí vybrat. A stejně tak jako to světoví fotbalisti občas kopnou nad bránu nebo tenisti to zahrajou do autu, tak i tyhle ty restaurace prostě se může stát, že nemají svůj den nebo že udělají nějakou chybu, dělají to lidi jenom a neznamená to, že to bude absolutní a furt platí to, že tisíc lidí tisíc chutí a někomu chutná něco a někomu chutná něco jiného.
0: Existuje český komisař Michelinu?
1: No teď se na tom pracuje, já úplně do toho nevidím, protože ten Michelin je obsedený přece jen s velkým, jako ten svět je dost takový záhadný a já si myslím, že by bylo jenom dobře, kdyby jako Česká republika měla svý komisaře, lidi, kteří by to mohli dělat, tady docela určitě jsou.
0: Kdo třeba?
1: Tak ta branže je plná kuchařů, který tam třeba prožili celý život, nebo restauratérů, nebo hoteliérů, nebo podobných
0: kuchaři,
1: lidí. Můžou to být i kuchaři bývalí, můžou to být bývalí restauratéři, můžou to být lidi, kteří prostě vystudují gastronomii, nějaký obor a dostanou od toho Michelinu prostě to školení, jak to má vypadat, takže ty lidi můžou být různý a proč by ne? Já si myslím, že my nejsme nějak jako zas tak výjimečný, že bychom něco nemohli třeba.
0: Údajně k tomu neměl daleko zesnulý pan Poštulka.
1: Může být, Láďa si myslím dokonce, že měl nějaký lidi, s kterýma se tam znal a tohle, jako Láďa měl tu nevýhodu, že ho všichni znali, že jo, když to ty michelinský komisaři přece jenom pracují v dost velkým jako utajení a jako neměli by být poznání na první pohled, no.
0: A vy, když jste některé z vašich restaurací, Imperial nebo Nextdoor třeba, a přijde někdo, nebo přišel někdo z Michelinu, poznáte ho?
1: Tak netroufnu si říct, že bych ho stoprocentně poznal. Já vím, že komisař od Michelinu se tady pohyboval někdy minulý nebo předminulý týden, to vím od kolegů, u kterých byli, ale poznat, nepoznat, to typicky...
0: Počkejte, pohyboval se tady minulý týden?
1: Jo, minulý nebo předminulý, nevím, kdy mi to říkal ten kamarád.
0: No a byli u vás?
1: Nevím.
0: Jak nevím?
1: Oni tam můžou prostě přijít a nemusí vám vůbec se představit, nemusí ani říct, my jsme tady od Michelinu, my jsme se chtěli podívat do zázemí nebo něco takového. Někdy to udělají, někdy to neudělají.
0: Já si to představuju, že si třeba vezme ty bílé rukavice, zkoumá sklenička vyleštěná nebo něco.
1: Tak no, myslím, že takhle už to asi úplně není, ale samozřejmě kouzlo toho Michelinu je vlastně v té jeho záhadnosti a nerozpoznatelnosti a takovým tom mystériu, kterým je to jako opředený. Takže oni si na tom hodně zakládají a já osobně to považuji za zázrak, že jako se to ještě jako neprovalilo někde jako veřejně, protože v dnešní době, kdy se ví vždycky všechno, že jo, hned druhý den, tak pořád ještě oni si udrželi tu svoji jako nezávislost a záhadnost a určitou nedostupnost.
0: Když tady byli před 14 dny, kdyby teoreticky teď vám chtěli dát hvězdičku, tak to udělají za dlouho?
1: Ten průvodce bude vycházet jednou za rok. Typicky se hodnotila Praha, jestli si pamatuju, tak se dělala někdy únor, březen. Vždycky, když to vycházelo, ty main cities. Takže teoreticky bychom se to měli dozvědět na začátku, v prvním kvartálu příštího roku.
0: že to není tak, že by vám za týden zavolali, byl u vás komisař?
1: Ne, ne, ne. To oni vám nedají na základě, oni vám to nedají na základě jedné návštěvy. Většinou těch návštěv musí být nezávislých na sobě víc než jedna. Čím víc hvězd, tím víc těch návštěv musí být. A samozřejmě vždycky to řeší jiný lidi.
0: No, objevil jste v poslední době v Čechách mimořádně zajímavou restauraci.
1: Určitě, určitě.
0: Řekněte jednu.
1: Já považuji za obrovský talent kluka, který se jmenuje Jan Knedla. Vaří ve Vysokém Újezdě v restauraci, která se jmenuje Papilio. A jestli se bavíme o někom, kdo by docela určitě splňoval standardy, tak tyhle Honzik je v nejlepších letech, v nejlepší možný pozici, dělá v moc pěkným podniku, ale těch lidí je určitě víc, ať už je to, ať už tady na Salapce Peťa Kunc, nebo Tomáš Černý tady na Dejvický, a určitě možná i mimo Prahu by se našli kluci, který by to klidně jako mohli mít. A není jich málo a já věřím tomu, že se to prostě stane, že z toho, co já, když mám to srovnání s toho, co jsem viděl ve hvězdičkové restauraci v cizině a co dělají kluci tady, tak si myslím, že to vlastně stejný.
0: A kde jsou vaše restaurace na nějakém tom pomyslném žebříčku? Já často slyším od lidí, jedeme do Prahy, půjdeme se podívat tam a k Polarejchovi na oběd.
1: Tak jako naše restaurace úplně nejsou ten typ takový tý michelinský restaurace. My, když vemu kafe Imperial, tak to je kafe velký, 140 židlí. To není typická jako hvězdičková restaurace.
0: No a Nextdoor?
1: Nextdoor je relativně taky velký a není to jako úplně zase fine dining. My v Divini, což je naše italská restaurace, tak máme Bib Gourmand, což je taková, v branži se tomu říká, že to je taková jako malá hvězda, že to jsou restaurace, které nejsou ještě jako na ty hvězdným jako standardu, ale je to jako dobrý jídlo za dobrou cenu. Takže tam jsme už v tom průvodci byli zalistovaní asi posledních 8 let. Ale samozřejmě mít tak velkou restauraci, jako jsou ty dvě, o kterých tady byla řeč, a mít tam hvězdu, jako asi není úplně jednoduchý. Já si myslím, že třeba Nextdoor klidně může být jako Bibová restaurace. Docela klidně, to si myslím, že...
0: Jaká?
1: Jako Bib, jakože vlastně moc tam objeví jenom ta hlava toho panáčka michelinskýho, který mu se říká Bibendum. A já si myslím, že třeba jako Next jako je úplně v pohodě jako Bibová restaurace pro mě.
0: Které z těch tří se vy ještě musíte nejvíc věnovat?
1: Tak já jsem tam takovej, jak bych to řekl, v tuhle chvíli já jsem v pozici nějakého samozřejmě spolumajitele a někoho, kdo určuje nějakým způsobem ty koncepty a je přítomný u nějakých jako důležitých rozhodnutí, ať už se to týká toho, co na tom menu bude a nebude, a spíš jsem takovej trenér, abych tak řekl, než že bych byl někdo, kdo tam prostě aktivně stojí a vaří.
0: No to jo, ale třeba takový pocit mám, že Imperial běží sám, že tam už není nic moc potřeba, kdykoliv jedu okolo.
1: Nic na světě neběží samo.
0: Ale.
1: Malí děti prej běhají sami.
0: No ne, slyšel, tak mám pocit, že to je, že tam je vždycky plno, že když jedu okolo, že vždycky je tam zájem a že tam je cvrkot. Takže mám pocit, že to je dobře promazaný stroj.
1: Promazaný stroj to určitě je, ale rozhodně to není tak, že by jsme si mohli říct, teď se to prostě udělá samo, přestaneme si to všímat. Všechno, co tam vidíte, je výsledkem nějaký práce a nějakého prostě manažerského řízení toho celého podniku.
0: Dobře, takže to, že se nejvíc musíte starat o Divinis, z vás nedostanu.
1: Takhle to není.
0: Že tam to přijde takový nejsložitější všechno.
1: No tak je to restaurace, která jako je o malinko jakoby někde jinde než ty předcházející dvě, ale není to tak. Prostě starají se o to naši šéfkuchaři, starají se o to manažeři těch restaurací a my se snažíme, aby oni byli lepší, aby ta hospoda byla lepší.
0: Je ta pěnová polívka tam.
1: A tak to je všude
0: něco. To je záhada pro mě. No dobře, v této chvíli, pane Polarejchu, na podzim roku 2023, podniká se v Čechách dobře, nebo je to čím dál složitější?
1: já jsem řekl mockrát, jako já si myslím, že s tím jako je to čím dál tím jako složitější opravdu. Myslím si, že jako bohužel českou gastronomii ohrožuje jako personální otázka. Prostě věta, kterou jsem slyšel za socialismu, že nejsou lidi, tak si myslím, že je naprosto reálná hrozba toho, jak bude dál ta branže jako pokračovat. A samozřejmě
0: čím to je?
1: Je to moc práce.
0: Počkejte.
1: Je to moc práce, no. Tak jako my jsme, to je běžná odpověď, kterou máte od lidí, že u nás byli třeba kluci a byli tam třeba 2, 3, 4 dny a přišli a říkali, tohle je moc práce, my to jako dělat nechcem. Tak evidentně je ten pracovní trh nastavený tak, že lidi mají jako alternativy, kde si můžou vydělat na živobytí a tolik asi u toho nenadřou.
0: Tak já, když zazpomínám na svoje roky v gastronomii, my jsme měli rádi, když bylo hodně práce, protože to uteklo,
1: to máme,
0: ta směna.
1: My to máme rádi taky, ale zjevně je to tak, že se ta představa těch lidí o tom, jak chtějí strávit svoje životy, se změnila. No, jako ta práce už není dávno na prvním místě. Dneska jsou spíš v módě takový ty témata, jak vybalancovat profesní a osobní život a tyhle ty věci. A pořád si myslím, že se tady pracuje na iluzi toho, že prostě ty koláče budou i bez té práce. No.
0: Na iluzi, to jste řekl asi správně.
1: No jako jasně.
0: Nicméně, já jsem byl u vás shodou okolností před asi 14 dny v Next Door a tam teda bylo lidí spousta, myslím teď
1: jako
0: personálu, zaměstnanců.
1: Jo, to tak jasně.
0: A i takových jako v pohybu neustále. Neměl jsem pocit, že by byla nějaká nouze.
1: No tak to vybírání je čím dál tím složitější. Samozřejmě ty lidi jsou, ale jako musíte se jim věnovat o hodně víc, než jsme se jim třeba věnovali před 15 rokama nebo 16, přesně řečeno, když jsme začínali.
0: No počkejte, pane Polorechu, jsou několik učilišť znám, gastronomických, hotelové školy, dokonce už existuje vysoká hotelová škola. Tak kde jsou ti absolventi všichni?
1: No to je, si myslím, jedna z největších, to je jako jeden z největších problémů. Si myslím, že to školství nepracuje, nefunguje úplně jako v souladu s tím, co potřebuje ten pracovní trh. Jako jo. Je úplně běžný, že tu gastronomickou školu dodělá třeba 30 dětí a během 2 let to dělá třeba 1, 2 z nich.
0: No. A co vám říká roky pan Xaver? Založit?
1: To já už nestihnu.
0: Hotel Fachschule of Zdeněk Polreich.
1: To už je. Pozdě, to už nejde.
0: Prosím.
1: Už je pozdě, už jsem starý na to.
0: Tě mám 66.
1: No.
0: A to je pozdě, jo?
1: To už je pozdě.
0: A kdy je tak čas, abych, teď jste mě vyděsil, jestli už taky nejsem.
1: No já si myslím, že takovouhle věc by třeba měli opravdu vážně dělat třeba lidi, kterým je třeba 45, který v té branži jako třeba něco si oddělali, mají něco za sebou a jako, protože se jedná speciálně, co se týká té kuchařiny, o relativně fyzicky náročnou a vůbec náročnou práci i časově a všelijak, tak si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby někoho trklo, že třeba tyhle lidi by mohli svoji následující gastronomickou kariéru třeba dělat ve školství s tím, že by ty děti naučili, aby to měli rádi, naučili by je to připravovat, naučili by je ty suroviny, což jsou vlastně 3 základní parametry, které pro takovouhle práci potřebujete mít. A bylo by to fajn, ale jako je škoda, že ty odborné školy, jak se jim říká, tak tráví strašně moc času tím, že ty děti vlastně připravují na všeobecně vzdělávací jako věci, typicky, já nevím, číšník maturita z němčiny nebo z angličtiny nebo z matematiky. To si myslím, že je trošku zbytečný. Já si myslím, že to školství by prostě potřebovalo udělat nějakým způsobem, který by víc odpovídal tomu, co potřebuje ten pracovní trh, ale hlavně by to v těch dětech mělo vzbudit prostě tu lásku k té práci nebo ten interes minimálně nějaký.
0: Věříte na roboty v gastronomii?
1: Ne.
0: Obsluze?
1: Nevěřím.
0: Viděl jste to někdy už na vlastní oči?
1: Viděl jsem to jenom někde na internetu, že to někdo zkoušel. Jako, určitě to má nějaké svoje opodstatnění, jo? Jako já na nějaké sklízení nádobí a takovéhle věci, ale já nejsem žádný fanda jako kybernetické gastronomie. Já si myslím, že gastronomie má být o lidech a o tom, jak se ty lidi chovají k těm zákazníkům. A jako robot moc velkou atmosféru nevytvoří, to vytváří lidi a já v tomhle jsem jako ultrakonzervativní, nemyslím si, že to je nějaký velký přínos.
0: No ale když jednoho dne nebudou lidi?
1: Lidi budou vždycky, jo, akorát je zapotřebí ty lidi udržet u té práce.
0: A jak to teda děláte, jakou máte tu metodu?
1: Tak my se snažíme, aby v té práci byli rádi, aby si tam vydělali slušné peníze a to je jako naše metoda, kterou my používáme, nás žádná jiná nenapadá.
0: Když vám někdo řekne, je to moc práce, tak už se s ním nebavíte, doufám.
1: No ten problém je v tom, že dneska se i s takovýma lidma prostě bavíme, protože ta situace nazrála jako, nebo došla do stavu, kdy vlastně

0: v hospodách, ale zahrnuje to řidiče, dodavatele, lidi, kteří vozejí odpady, lidi, jo, o energiích nemluvě, jako stát se trefí to docela určitě každýho, to je jasný.
1: No, na závěr musíme probrat takovou citlivou věc, pane Polreichu, jednu vaši, řekněme, charakterovou vadu.
0: Charakterová vada. To je jak s tou školou, ne pozdě. No.
1: Že ještě nemáte zlatou minci. Jak chcete dál žít, to mi řekněte.
0: Já si svůj život, teda já vím, že vy máte zlatou minci.
1: No právě.
0: Vím, že dokonce i kolega Holec má zlatou minci.
1: Ještě nemá, bude mít brzo.
0: A já si připadám úplně ztracený.
1: No já to chápu, já nevím, jak můžete žít.
0: Já jsem prostě v prdeli, já jako jsem si dneska uvědomil, že když nemám zlatou minci, že můj život vlastně nemá vůbec žádnou cenu.
1: Budu první, kdo si ji koupí a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Zdeněk Polreich.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: a že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechno, všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě, obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie a iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
2: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a

0: ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
0: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
0: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
0: No nejde to.
1: Nejde to?
0: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
0: Ano.
1: Všechny do jedné?
0: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
1: třeba
0: autor...
1: Barcelonu?
0: No jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho. Mm-hmm.
1: Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
0: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam

0: jede. Tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu, jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam ta energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: To je ten
0: povinnost.
1: klip s tou uklízečkou takový,
0: Tak,
1: jo.
0: tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. Pardon,
1: No ne,
0: pardon, pardon.
1: zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám jako zpěváka,
1: Můžeš
0: viď?
1: to nějak vysvětlit?
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, já
0: Prostě,
1: si říkám,
0: ano.
1: jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mně, ale kvůli té slečně.
1: Právě.
0: No a no. No nic, to je tak fakt
1: Souvisí to
0: bulvární
1: nějak?
0: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený, jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queenie, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas, jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví tě
1: Prosím
0: to?
1: tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta
1: A to
0: profesionalita.
1: se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo
1: Jo.
0: příjemný. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá.
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já
1: To
0: teda
1: jsem pochopil.
0: umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju z
1: Seš
0: toho.
1: spíš srdcař
0: Jsem
1: než.
0: tak, no, jsem
1: Ano.
0: spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té tý rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se, jako cítíš dobře, a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rodgers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rodgerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat. My furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom likovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten, úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíz do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch. Hraje vám Radio Ksavere.

drifters off to see the world. There's such

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo mimo jiné, ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila. A tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivní důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči a pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta mama o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě dejme tomu v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči. Bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do té střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud vypořádal. No ale když už ta střídavá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodičem smířit a potom už ta střídavá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak se říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče, jaké zaznívají nejčastěji argumenty.
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější,
0: většinou
1: to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí anebo potom nějaké trestné činy vůči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, ale pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat. Jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co říká vaše zkušenost právě na ten problém mediace? Protože často asi před sebou vidíte dva lidi, kteří ani nemohou být v jedné místnosti, natož aby si řekli dobrý den. Tak co zmůže taková mediace?
1: No, je to taková psychologická možná pomoc pro ty rodiče, protože ten rodič, který nemá zájem o to, aby ta mediace proběhla, nebo nemá zájem na tom, aby se ty spory nějak jako vyřešily nebo uklidnily, tak skutečně to může být potom přihlíženo u toho rozhodnutí, že ten rodič je problémový a nemá zájem na ty komunikaci, takže by to mohlo potom jako jít proti tomu rodiči. Takže často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem. Takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
0: Jak to vypadá ta mediace?
1: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou každý svou, si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
0: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
1: Může být, ale nedoporučuje se.
0: Byla jste u toho někdy?
1: Nebyla jsem, ne.
0: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
1: Tak když ten ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
0: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
1: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
0: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
1: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední, to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se teda, že bude mít děti ve střídavé péči, teda, že by chtěl mít děti ve střídavé péči, kde teda matka byla zásadně proti. Použila všechny ty argumenty, jak jsme se tady bavili, ale to řízení se nakonec vyhrotilo tak, že trvalo to asi 3 roky, než jsme se dopracovali k nějakému teda konečnému rozsudku. A z běžného soudu o děti se nám stalo to, že jsme řešili nejenom teda řízení o děti, ale měli jsme tam snad 4 nebo 5 trestních oznámení, řešili jsme insolvenční řízení, dále různé žaloby ohledně majetku, spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměl jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadřovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
0: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne, já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
1: No stát se to
0: skoro
1: samozřejmě...
0: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
1: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i kolik tomu dítěti je let. Jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba 6leté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
0: Mm-hmm. Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout, většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
1: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli a když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, když se střídali děti, tak ten týden pracoval víc a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Mm-hmm. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
0: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
1: Je to velmi důležité. To je jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
0: tak
1: soud...
0: Tak mě 54 let, ale je to dítě třeba, že?
1: Tak je to osobnost, nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout, potom se už jenom zvolí ta forma, která je nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli kdy, zašla do školy a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představovala. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli chce být s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné. ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší to samé u maminky, a pokud to dítě je nadšené, a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčků, že jsou tam rádi, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl se tomu názoru.
0: Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiklížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, mm-hmm. tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
1: No, i ta forma, že to bylo ve škole, kdy to dítě, jako může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, kterému je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma, ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané 3x a 3x řekli stejný názor, takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou, buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál co řešit.
0: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
1: tak,
0: i v tom rozsudku.
1: Tak. A podle toho se musou zařídit, jak dál.
0: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu, a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. Tak a to dítě je schopno to říct. Tak co se, jak se toto řeší?
1: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku, a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
0: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně. Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
1: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly, nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek, což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, třeba ty trestní oznámení a další majetkové věci, tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech soud nepřiznává náhradu nákladů řízení, protože nelze určit, kdo je ten vítěz v tom sporu, takže si ty náklady nese každý z těch rodičů sám, takže si musí toho advokáta platit sám. Potom už záleží, jaký advokáta si zvolí, jaká tam je domluva ohledně ty odměny, ale třeba tady v tom konkrétním případě tam ty náklady, když vezmeme i ty předběžné opatření a že se to táhlo 3 roky, tak to může jít 10 tisíce, 100 tisíce.
0: Takže takového podnikatele, který si najme advokáta nebo advokátku na spor o děti, tak si musí připravit třeba 100 000.
1: Záleží přesně, kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit, a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
0: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak, a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
1: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje. Podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého, a pak jim tu dohodu schválí, a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
0: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, protože musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
1: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást té rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma, a ten klient, když něco potřebuje, a pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo. Stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně, hodně náročný takovýto spor.
0: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
1: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že jich potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
0: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla, na shledanou.
1: Děkuji vám, na shledanou.
0: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je Pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout, on ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců.

0: když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení. Ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
0: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
0: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Cartouse uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Cartouse, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
0: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
0: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
0: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. V podstatě ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
0: Tak ne? Já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
0: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
0: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně.
0: Na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
0: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
0: Takže západní data, no, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s už těma nějakých neziskovkama?
0: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
0: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, nebo bych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
0: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky, a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tedy ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nějak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No, já doufám, že se to podaří, a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

jim tak 20 jar. Šli ve dvou polukách, kefsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety. Válka divoká, do dne, do roka,

Posloucháte Radio Xaver.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu. I'm a black, waving, patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty se v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
3: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
4: Bitcoinová kauza?
3: Nebo ne, co ne, vám není jasné a chcete znát odpověď?
4: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby. Nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
3: Pan ministr
4: Blažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
3: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
4: Jako, já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

zvedla kolena. Harley náhle vyrazil jak kráva splašená. Zastavil až u lesa a tam tiše zdech. Obrátím se, slečna už je na zádech. Odhalila po prsí, nic to nebylo. To moje máňa mívala každou přes kilo. Nakopnul jsem Harleje a hurá do Chebu. Nebo na tu svatbu.

jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrabec. O červnových třech

0: jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na náruží starý mrtvý vrabec.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksaver to vždycky taky vidíš.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě sedly hodnoty, Xavre.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkého.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Šmírácké nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte a tak?
2: Ale jo, dobře.
3: Dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho, i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
3: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já si říkám. Nexavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
2: kolik,
3: co?
2: Kolik vás tady je?
3: No a to vidím, já to vím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko, raketák Kim. No a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný.

0: On je,
1: já to taky myslím. Ale...
0: On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, já chci být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
0: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
0: Xavere, chápete? Večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
0: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
0: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
0: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
0: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmáhy.
1: Ne.
0: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
0: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
0: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný, a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
0: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
0: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
0: O čem?
1: No ne, vážně, teď
0: to je... Ptá?
1: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
0: No?
1: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
0: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
0: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
0: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
0: Já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
0: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
0: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milej...
0: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
0: to
1: mají
0: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
0: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to, za to nemůže on.
0: Tak to jo, to jsem
1: přesvědčil. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
0: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
0: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
0: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
0: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
0: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
0: Rakušan?
1: No.
0: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
0: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to myslím, že na den přesně 10.

0: 500 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou při povolené ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane holče. Oni si to prej ti soudci přehazujou.
1: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
0: Jo tak, ale oni se bojí.
1: No.
0: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
1: Uh-huh.
0: Říkám to dobře, Michalík?
1: Uh-huh.
0: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo. Já v tramvaji.
0: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
1: Ne, 18 se.
0: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
1: Jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, ale já...
0: On jako, je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
1: No jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu?
0: Hmm.
1: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo, ale...
0: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespletli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
1: Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
1: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vovět, Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
1: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: A já ji.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
1: Jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místopředseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místopředseda?
1: Já jsem místopředseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
1: Místopředseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Ono je to založeno na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisuju, Xavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký,
1: no.
0: Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký, co si?
0: Nevím.
1: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodný.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak jsem. Tak, tak
1: ale já jsem dobrá svině. Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No
0: a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
1: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Alexaudin svinstvo si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: A všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: No, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk, kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Čiči sklidila. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: No,
1: tak jsem to
0: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střevání
0: vnitřek.
1: Čičina nemá střevání vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní
1: židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako ne. Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, dítě, Jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, tak to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize... Prostě Čiči Tornádo vypral držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký. A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom jí zavolali, aby nám něco taky šupla. A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Říkal jsem si, kde je ta hranice, kdybych psal ten scénář, jakože to neumím, ale když se na to dívám, jo, jestli bych si dovolil napsat do toho scénáře větu, kdy on leze z té toalety a říká přesně citace, to jsem se dobře vysralo. A říkám
1: si... To je
0: si,
1: velmi moje oblíbená replika, teda. To si myslím, že skvělý for.
0: Je to skvělý for, ale právě si říkám, jestli to není něco, co může někoho do hloubi duše naštvat. Ale doufejme, no, že
1: tak pokud vezmu to, superliberální uvažování o těch pohlavích, tak přece já, když teda vyjdu z záchoda, tak můžu říct, že jsem se pěkně vysral, ne? To by mě asi neurazilo, kdyby vylez nějaký chlap jako ze záchodu a řekl, to jsem se pěkně vysral, tak je to v pořádku. To znamená, když já jsem jako středopohlavní, teda nebinární, já říkám binární, už se to plete v tom všem. A když já vylezu a jsem jako nebinární, tak řeknu, to jsem se pěkně vysralo. Tak pokud je to liberální, jako pokud to mám vnímání, že to je jedno a to samé, tak přece samozřejmě vysralo. Já jako to asi je jasný.
0: Přemýšlel jsem o vás dnes odpoledne a říkal jsem si, z čeho ten Kolečko má největší radost?
1: Tak třeba z tohohle. Že jsme právě jako mluvili o tom, že
0: on řekl
1: čtvrtníček, jako, pardon. No.
0: Dobrý, to je dočasně. Protože těch věcí je několik. Vy máte sošku Lva, tuším, že dvě dokonce. Mm-hmm. Na druhou stranu pro divadlo Petra Bezruče jste napsal divadelní hru, která byla přeložena do angličtiny. A myslím, že nějak byla prezentována v New Yorku, což by si mohl někdo myslet, to je to nejvíc. A nebo třeba to, že vám někdo napíše, díval jsem se na okresní přebor, nebo na most, nebo na Souci Jardo a potrhal jsem se smíchy. Tak jsem si říkal, co vy jste vlastně zač, co vám z tohoto dělá největší radost?
1: Tak já to opravdu úplně upřímně, protože zatím ten rozhovor se ubírá směrem, který mě se velmi líbí.
0: Já si typnu.
1: No tak to zkuste, no.
0: Je to ta angličtina?
1: Ne.
0: Fakt určitě ne?
1: Ne, tak to bylo nějaký scénický čtení, takových věcí bylo víc. Měl jsem třeba inscenaci jiný hry v Rumunsku a takhle. Myslím si, že samozřejmě, kdybych měl nějakou divadelní hru, která opravdu je uvedená na Broadway, tak to asi stavím zase vysoko. Ale myslím si, že nám se opravdu povedla docela velká věc s tím mostem, že se to stalo vlastně společenským fenoménem. Na druhou stranu se to povedlo tak odvozeně spíš té společnosti než nám, že vlastně tam se s tím jako začalo nakládat vlastně už ne jako s uměleckým dílem, ale s nějakým jako kulturním fenoménem. To samozřejmě na to jsem byl velmi pyšnej. A pak si myslím, že velký úspěch opravdu byl jako Masaryk na Berlinále a vůbec i ty jako a hlavně, a ještě co málo kdo ví, tak my jsme vyhráli s Trpaslíkem, jsme vyhráli docela velkou francouzskou cenu v La Rochelle jako nejlepšího vlastně nefrancouzského seriálu ten rok, někdy myslím, v roce 2017, a to vlastně z hlediska těch ocení se dá stavět asi nejvíc, no. Ale já jako zároveň, to jsem jako teď vyjmenoval ty věci, co jsou jako ty ocenění, teď jsem asi, zase jsem se to celý zkazil ten rozhovor, ale samozřejmě, že primárně mě jde o to, aby se ty lidi smáli, aby ty lidi říkali ty hlášky z toho, to mě dělá radost, že se o tom jako bavíme, že o tom přemýšlím, o nějakých těch, cítím z nich, že to není jenom, že se baví, ale že i přemýšlím o nějakých těch věcech a tak.
0: Jak se to dělá, jaký je ten trik, pane Kolečko, když máte odevzdat scénář, on má být vtipný, a vy sedíte doma, nemáte třeba moc náladu na humor, nebo vás nic nenapadá, tak pomůže internet, sklenička alkoholu nebo pár telefonátů třeba? Nebo...
1: Sklenička alkoholu nepomůže většinou, internet někdy, jako nějaký Google, že vlastně si to jako řekl, aha, nebo ne to takhle. Ale musím říct, že jako rozhodně, já to dneska už jako každý do tomu trochu rozumí, pořád teda hodně lidí, co tomu nerozumí, tak vlastně ví, že jako tu komedii dělat je samozřejmě daleko těžší, než dělat ty vážné věci. Pro mě prostě, když píšeme Masaryka, tak prostě Julius přinese nějaký rešerše a pro nás je to pouze jakoby hledání té cesty, jak nejlíp ten příběh vyprávět a porovnávání těch způsobů, jo. A ten dialog asi nějak schopný napsat jsme nějakým řemeslem vždycky. Zatímco a nedochází vlastně jako impotentním jakoby momentum. Dochází pouze momentum, že se s Juliem musíme nějak rozhodnout. Říkám to, protože bychom měli začít dělat teďka dvojku, na ní pracovat, protože na ní máme nějaký grant i z fondu. Takže tam vlastně to je spíš, že se musíme jako rozhodnout, ale takže impotentním jako momentum, kdy skáče ten kurzor a člověk neví, jak dál, protože prostě ten vtip nemá, k tomu samozřejmě u té komedie dochází. No.
0: Co se děje v tu chvíli?
1: Ono to někdy jako přijde, tam se to vyřeší nějak jinak. No zítra to musím odevzdat, tak to teda neodevzdám. Když to není jako v tom, tak to prostě odevzdám pozítří.
0: Muzikanti říkají, že mají třeba v šuplíku různé rýmy z minulosti, pár poznámek v notách. Zapisujete si dobrý for, když ho slyšíte? Nebo jako když ho život přinese?
1: Jo, trošku si něco občas zapamatuju. A jako mám asi nějakou trošku, jako nějakou, mám hlavně nějakou stabilní funkci, nějakého gegu, jako vím, jak poznám, kde mi to graduje, jestli už to mám už jako zavřít, nebo to ještě jednou otočit, nebo něco, to nějak jako vím z té zkušenosti, ale prostě dochází k impotentním momentům.
0: Vám je 38 let, tak dobře. A to už člověk má tak trošku nažito, jak se říká. Kolik z těch věcí, které vidíme třeba v Mostu, vidíme v okresním přeboru, anebo nakonec i v Lize, se promítly vaším životem?
1: Hodně.
0: Jo, je to
1: okresní tak? Přebor samozřejmě, tam já jsem opravdu vypomáhal Honzovi Prušinovskýmu, jako to bylo jako výraznější, daleko výraznější, já jsem psal asi 5,5 dílu ve finále a opravdu jsem jenom pomáhal, já jsem začínal, to je opravdu jeho projekt a tehdy jsem tam venkovský fotbal nehrál. A tam toto je Most je přímo obšlehnutý podle mě jako rodiny ex-manželky vlastně v Mostě, tam jsou vyloženě postavy, které existují.
0: Takže jsou lidé, kteří se poznají v tom seriálu?
1: Jo, asi jo. A to samé prostě v Lajně, jo, Lajna byla výrazně, tam prostě ta hlavní ženská postava má jako jednoznačný předobraz nějaký jako mojí partnerce a bývalý a prostě jsou tam ty věci, no, a to samozřejmě Luboš Hrousek je pro mě autobiografická postava, byť které já bych, takový bych byl já, kdybych trénoval hokej, no.
0: No vy jste někde,
1: doufám, jako,
0: vy jste někde v nějakém rozhovoru víceméně potvrdil, že on je vlastně pan Růžička.
1: Ne. Tak to jsem určitě nepotvrdil, to jsem vždycky vyvrátil. A jestli jsem to někde řekl, tak prostě to zmanipulovali.
0: Jo,
1: ne. Takže to je takové, jako ono tam jsou prostě zaprý, jestli, že pan Růžička, který se možná naštval, že viděl začátek, tak se na to vykašlal. Kdyby to viděl dál, tak by viděl, že vlastně ta postava se stává vlastně zcela jako pozitivním slova smyslu, jako vlastně národním hrdinou a prostě vlastně velikánem, bohem. A za druhý, jako prostě to, že já jsem měl podobný životní eskapády jako pan Růžička, to je jako náhoda, no. A myslím, že postavu hokejovýho kouče, já jsem jako do něj vměstnal své problémy, asi máme prostě s panem Růžičkou podobné problémy v tom životě, jako spíš tím to je, jako.
0: Nosíte, pane Kolečko, v hlavě nějaké větší zásadní téma, které čeká, až dozraje? Jako nechci říkat námět, ale téma, protože...
1: Jako jo, pár věcí jo. Nevím, který z nich dozraje.
0: A prozradíte?
1: Ne.
0: Ne, to se nedělá.
1: Ono spíš je to takový, že ono může být, že jako, ono je to spíš takový, že člověk má jako v hlavě nějaký jako témata, který jako čekají na ten konkrétní příběh, na kterém by se jako povozili, jo. Protože tam ono většinou to funguje tak, že je fabule a sižet, nebo jak to říct, tak se říká v té naší, on tomu nikdo moc nerozumí, já taky ne. Jo. Ale vlastně dá se říct, že ta fabule je to, po čem ten sižet, to téma vlastně pluje. Takže ono někdy jako čekáte, máte to téma a čekáte na to, že vás napadne ten příběh, na kterém to bude plout. Já jenom velmi ambiciozní, jako mimořádně ambiciozní věc mám vlastně napsanou ve formě nějakého story. Lineu, to je taková věc jako s mezinárodním ambicem, tak něco takového mám a tam vlastně jako to spíš čeká na to, než se mi to podaří napsat a nějak to přiblíží k realizaci.
0: Když, řekněte mi ještě na závěr, když věci dobře dopadnou, kdy bude čtvrtý díl Ligy mužské moudrosti?
1: No, když věci dobře, já jsem říkal, bude to v říjnu.
0: Že by to bylo v říjnu k vidění. Jo?
1: Ano, v říjnu k vidění. Aha, to asi nebylo jasný. My to budeme točit někdy srpen, září a v říjnu by to mohlo být k vidění.
0: Tak jo. Tak ještě jednou, přátelé, kdybyste mohli podpořit, toto je dobrá věc, která vás bude také bavit. Liga mužské moudrosti na YouTube a na konci je QR kód.
1: Na konci QR kód.
0: Pošlu vám 100 korun.
1: Děkujeme moc krát.
0: Dobře zdaněných a tak jsem rád, že jste přišel a držím vám palce.
1: Já jsem moc rád za pozvání. Děkuju moc.
0: Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak

0: rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
0: To bych
1: nevinní.
0: novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
0: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
0: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
0: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby, jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
0: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: naši diváci to viděli, tak proto...
0: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva, protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne, a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
0: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
0: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
0: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu?
0: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
0: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová

0: velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce
0: no,
1: půl miliardy, v roce 23.
0: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
0: Vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině...
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na mě jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
0: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohla být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
0: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Postoloprt, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je po, za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně, jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný. Ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčové, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a jeden referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. Hmm. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku. Ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně, a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Hraje vám Radio Xaver.

0: Moc peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, divákům.
0: V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Že firmy, jestli to dobře chápu, mezi sebou si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat?
1: Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
0: No to je, prosím vás, dneska je 29.
1: Je to tak, my se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně, prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.
0: Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální.
1: No je to naprosto legální, všechno, je to v souladu s platnými zákony. My těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom, že jim dodáme ten platební terminál, ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále.
0: Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma, nebo i třeba my živnostníci, si založíme zlaté konto, kde bude nějaká hodnota, dostanu k tomu nějakou kartu platební? nebo...
1: Tak, vysvětlím. Každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to inteligentní investiční plán MAX, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě veškeré produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro tu účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o vývojích ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit.
0: Mm-hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, živnostníkem a říká si, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet v 5 bankách nebo něco, tak se může ozvat?
1: Určitě
0: standardním cestou na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz. Napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo.
1: Ideálně.
0: Propojte mě s Vláškem.
1: S Vláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří se mu pověnují. Protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně.
0: Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým odborníků cokoliv a oni už se o to postarají.
1: Přesně tak, že tomu vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále.
0: Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat?
1: No je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou jakoby ekonomickou a tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní. Diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby závadám, které v tom systému mohou nastat. Zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2-5% odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale 0,5% z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a v neposlední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5%. To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste.
0: Takže každý, kdo má takzvané IČO, může si u vás založit tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační opatření, neboli vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak?
1: Přesně tak, vy to říkáte úplně přesně. My tam vedeme...
0: Tak já už jsem taky poloviční odborník.
1: Přesně tak, ne poloviční, já bych řekl, je skoro celý.
0: No.
1: Takže samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch 0,6 čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom našem internetovém bankovnictví vidí jednak ty gramy, a vidí jednak tu finanční hodnotu těch gramů, jo? Protože ta se mění denně. My v 18.30 každý den měníme vlastně cenu zlata podle londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty.
0: Mm-hmm. No, já bych to nezlehčoval, tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube.
1: Ano.
0: Takže o tom mnohé vím.
1: Já to vím, že tam chodíte právě.
0: No. A to je pro vaše obchodní zástupce, kterých také přibývá, že? Protože různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak chtějí obchodovat se zlatem.
1: Je to tak.
0: Což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já nevím, komu bych to nabízel. Ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch biznismenů, jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, jestli já jsem šikovný v komunikaci s lidma.
1: Mám kontakty
0: a taky, nebo při něčem při práci. Jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato?
1: Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to znamená velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně. To znamená, to je něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Znamená, jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá doba, řekněme si. Druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat.
0: Na zlato@mince.cz.
1: Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhonnost, to je jasné. Jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme, to znamená, máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil. Máme systémy fyzických seminářů, to znamená, ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, dáme mu tu naši odbornost, dáme mu veškeré podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic.
0: To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete?
1: Určitě, určitě, určitě. Zase se mu nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve. Uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále. Zaškolí ho v tom úplném základu, probudou s ním ty naše produkty, probudou s ním ten náš portál a samozřejmě vysvětlí mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v úvozovkách jenom tou obchodní činností, že by vlastně získával klienty, staral se o ně a tak dále, nebo jestli třeba má ambici budovat i nějaký obchodní tým, obchodní skupinu, tak také. Ty kariéry my máme v zásadě dvě a samozřejmě seznámíme ho i s tím, že dneska může budovat ten obchod nejenom v České republice a na Slovensku, ale v dalších jako zemích v rámci Evropské unie a nejenom tam. Čili my dneska fungujeme v 17 zemích Evropské unie, chceme fungovat v celé Evropské unii, tam ještě nám pár zemí zbývá. Dneska jsme zrovna řešili akvizici vstup prostě do Řecka, na Kypr a podobně.
0: Vy jste nějak zatížený na tu Evropskou unii? Vy máte rád zjevně, pane Vlášku?
1: Já bych řekl, že mám rád Evropu a nemám úplně rád Evropskou unii.
0: Jo, takhle.
1: Já to mám rozdělený dost. No. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To zná Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy. Tak tam také.
0: Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte nějak vyzkoušené, ale jeden z prvních,
1: ano.
0: Tak já, protože mám živnostenský list, ale mám svůj u vás spoření už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového,
1: ne,
0: abych
1: ne.
0: mohl se dostat do toho
1: rozumím.
0: Platebního styku ve zlatě.
1: Vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam je jenom 1.6. vám tam naskočí další jako je položka, která tam dneska není, i plán Max se tam objeví a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu, všechno nastane, vybavíme vás všim, co je potřeba, to znamená nejenom tím platebním. No to zvládnete, to zvládnete.
0: Já se jenom pořád bojím, co na to řekne ten finančák.
1: Neřekne na to nic špatného, ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návod detailní pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a všechno se účtuje úplně v pořádku.
0: Věříte, pane Vlášku, v to, že se do toho zapojí hodně firem? Jaké už máte třeba ohlasy?
1: My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někdy něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále a dneska už máme desítky, ne-li stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, které jako projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně, čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně je to něco, jako když vznikaly kryptoměny.
0: Mm-hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto druhu, nebo už to někdo třeba provozuje?
1: V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně, pokud my víme globálně, to znamená celosvětové, nic podobného, takhle uceleného, takový systém vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát.
0: Mm-hmm. No a předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, tím je to lepší pro vlastně pro to fungování.
1: Stoprocentně.
0: Takže bude i někde nějaká laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás, ano, můžete platit, ano, ve zlatě? Nebo
1: je? Ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Gold Pay, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobře, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému, to znamená naši klienti všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí vlastně ty platby ve zlatě.
0: Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, nebo ty kusy toho zlata.
1: Ano.
0: Kterým je to jednoznačně tedy kryté?
1: 12,441 gramů. 12 kg 441 gramů.
0: Dobře. A co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit nikomu zlatem, já si chci vybrat
1: zlato.
0: Z toho kus dvě trojské unce třeba.
1: Bez problému. Úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybere si konkrétní gramáž. Technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo, nechá si poslat domů, má jí doma.
0: Kde ten ingot leží?
1: Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 safe v Praze. Privátní trezor je jeden z nejbezpečnějších jako trezorů.
0: Počkejte, takže to není jeden kus?
1: Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny ty peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch ingotů, tak aby to bylo
0: kryté. Neboli, když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů,
1: ano,
0: protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle.
1: Velmi rychle.
0: Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kg, bude to třeba 100 kg.
1: Přesně tak. My samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob každá koruna je krytá tou kilovou cihlou vlastně. Mhm.
0: Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny věci. Bude to mít nějakou reklamu, marketing, tak aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní reklamu.
1: Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme zas takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný hlavně díky ní, díky mně tolik ne, ale díky ní určitě, který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde, a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici.
0: Uh-huh. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Uh-huh. Neboli jako už teď vlastně může někdo psát. Když jsme...
1: Ať se nebojí, ať nemusí čekat na 1.6. klidně, ať píšou dopředu, my samozřejmě se vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká, a my na to máme vyčlen jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak...
0: My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat.
1: Ano.
0: A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince.x.cz
1: a telefon,
0: tak tam se dá psát všechny tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě,
1: ano,
0: pro ty nepodnikatele,
1: pro ty fyzické osoby,
0: a napíšou a vaši lidé se o ně postarají a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují.
1: Je to tak. Tohle všechno samozřejmě platí. 30% sleva na vstupní poplatky. Naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda. Telefonní číslo se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce a byli překvapení, že jim volám zrovna já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt. Takže ano, poptávka je velká. I z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no, růst ceny zlata, inflace, ty věci.
0: No a já si tady musím ohřát polivčičku, protože na streamu pátečním Xaver Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne.
1: Ano.
0: Minulý týden jsme losovali ze 4.
1: Ano.
0: Uvidíme, jak tento týden. Losujeme krásnou jednouncovou stříbrnou minci.
1: Lady Fortuna. Britské královské mincovny.
0: To je teda překrásná.
1: Jsem objednával další várku, abych jich měl dost pro vás.
0: Takže no jasně.
1: Jsou objednané.
0: Takže
1: těším se na pátek, na losování.
0: No já se těším na všechny pátky, když ano. To teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato@mince.cz. Nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel. Ano. Máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit.
1: Určitě.
0: Nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci.
1: No,
0: máte nějaký nápad?
1: Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho vstoupil.
0: Tak na to se těším.
1: Já taky.
0: Jestli je legální držet zlato.
1: A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné, a že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognózu budoucnosti.
0: Tak to už bude 16. díl. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Moc peněz. Toto byl 15. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

Julie, ta naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klap na klimpr jenom pro

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. A každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

dají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec.

0: předseda strany PRO.
1: Přesně tak to je.
0: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
1: Moravskoslezském
0: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Rajchle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
1: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
0: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
0: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
0: opustíme
1: hrdý.
0: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
0: Jste proruský politik, pane doktore Rajchle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
0: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 000 000 lidí je pod hranicí chudoby, 2 000 000 na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14. studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 000. Ale tady je spousta.

0: lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
0: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
0: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
0: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
0: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
0: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
0: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
0: Já jsem derzolát.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
0: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
0: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
0: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
0: Ne, já jsem dneska takovej... Takový v opozici učím vám, ale
1: no ne, no tak...
0: je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy nedal... byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
0: Já
1: to...
0: ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my přesto... My občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte?
0: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátel, kdy se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických se dít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet a on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat. Celou tu bitcoinovou kauzu, ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, to vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatele měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. To je ta bytová politika. To je taková tragédie, tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat někdo některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Miroslav Jansta je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Miroslav Jansta, zejména šéf České unie sportu, advokát a tak dále.
1: A to předseda všechno... českého basketbalu.
0: A předseda českého basketbalu. Vy na to nikdy nezapomenete, pane předsedo.
1: To je hlavní předseda.
0: No, řekněte, slyším v médiích poslední dobou názory, že český sport je na tom nejhůř v historii. Souhlasíte s tím?
1: To je absolutně pravda.
0: Jak jste to mohl připustit, pane doktore?
1: No, to není dopuštěním jim. To je způsobem vztahu stát a sport. A bohužel po roce 92 vztah českého státu ke sportu je macešský a sobecký, protože to ukazují čísla, ukazují to výsledky, ukazuje to to, že jsme jeden z nejoběznějších národů v Evropě, ne na světě. Je to tak, že chybí pohybová gramotnost, děti nenavštěvují už tělocviky, omlouvají se z tělocviků. Rodiče často si stěžují i na tělocvikáře, který naopak chtějí dělat tělocvik. Takže začíná to na škole a pokračuje to do klubu, do oddílu a prorůstá to celou společností. Stát jasně neřekl, že sport je prioritou ve zdraví, v pohybu a ve výsledcích, samozřejmě v soutěžení a připravování se na práci, na život.
0: Když jsem sledoval vaše poslední vyjádření různě v médiích, tím nemyslím vaše osobní, ale vás, sportovců, promiňte to slovo, neznám příhodnější, bafuňářů, těm, co se starají o sport. Co vy byste vlastně od toho státu ideálně chtěli?
1: My jsme chtěli, aby se stát choval ke sportu stejně, jako se chová ke kultuře. Protože kultura je, i když si stěžujou filmaři, divadelníci, tak má pravidelnou podporu, má ministra svého, to znamená svého zastánce na vládě. My nemáme svého ministra, neměli jsme svého ministra. Jsme byli pod školstvím a to vidíte, jak to dopadlo. Sport šel úplně někam jinam, než šel do roku 92. Protože nejvíc o sport, český sport, staral stát a obce za první republiky, od toho roku 24 až do války. Potom 70. 80. hlavně 70. léta. No a pak nic. Vemte si za 30 let samostatnosti Česka. Kolik jsme postavili stadionů pro fotbal? Stát. Kolik postavil stadionů? Kolik postavil hal? Stát, podotýkám.
0: Dobře, tak...
1: Vzpomenete si na nějakou halu?
0: Ale vzpomenu určitě.
1: Na
0: třeba na O2.
1: Tu postavilo, to bylo za peníze Sasky, takže stát s tím nemá nic společného. Dál.
0: Dobře, tak nevím, kolik. Neskoušejte
1: mě. A ještě ta O2 slouží nejen sportu, ale i kultuře samozřejmě.
0: Ale v řadě městech určitě vznikají
1: města
0: nějaká...
1: Města pomohly, tak. Ale samozřejmě ne v rozbazí, který by chtěli a mohli, protože tam je většinou potřeba spoluúčast státu a ta nebyla.
0: Znamená to, pane doktore, že stát má s vámi, tedy se sportem, špatně nastavené podmínky?
1: Nebo... Jednoznačně jsou nastavené podmínky. Stát versus škola, stát versus spolky, stát versus obce a kraje. Ty podmínky nejsou, co se týká organizace a prosazování sportu, nastaveny, jsou náhodné, emoční, často vůbec tady spíš nejsou. Takže je potřeba do toho říznout a říct jasně, tady není teď máme Národní sportovní agenturu, což byl pozitivní krok, že jsme odešli ze zahnívajícího ministerstva, myslím zahnívajícího ministerstva školství mládeže ve vztahu ke sportu. Jsme přešli pod konečně svůj správní orgán, ale ten samozřejmě, když nebude mít podporu ve vládě, teď máme sice je přímo podřízený premiérovi, to je v gesci premiéra, ale premiér má zase spousty jiných zájmů a musí řídit celou vládu a všechno. Takže my, když mluvíme za Českou unii sportu, od roku 2014 máme usnesením, že požadujou největší sportovní spolek zastřešující přes milion sportovců, požaduje zřízení ministerstva sportu, nejlépe po vzoru ostatních zemí, třeba spojených s cestovním ruchem.
0: Pane Jansto, bavíme se teď jenom o penězích?
1: Ne, my se bavíme o struktuře, efektivitě těch peněz, bavíme se o školství, kde ty peníze jsou a nejsou využity řádně. Jo? Protože ono to, někde peníze jsou, to znamená ve školách jsou, ale jde o to, aby se používaly na tělocviky, aby se používalo na výchovu trenérů, protože to nejsou schopni dělat ty tělocvikáři, využití sportovišť v okolí škol. A to je důležitý moment, to je základní moment vůbec českého sportu. No a pak je samozřejmě, protože český sport se nevyvíjel třeba jako v Německu v součástí těch spolků, těch zemí, ale český sport vlastně byl když se organizovaný český sport můžeme brát vznikem Sokola. A ten se vyvíjel mimo školy, mimo stát. On byl vlastně protistátní svým způsobem, protože to bylo, z toho se vlastně vznikly legie. Vlastně kdo pomohl vzniku Československa? No sport. Sokolové, naše legie byly organizované po vzoru sokolský žup, sokolský povely. Sokolové byli hlavní nositelé, velitelé. Oni hráli rozhodující úlohu v říjnu, v listopadu, pak při osazování Slovenska od Maďarů. A taky ten stát se k němu zachoval, první republika. My jsme měli ministerstvo sportu a zdraví.
0: A to už jdeme hodně...
1: Ale to jenom hluboko. Říkám, když srovnávám rok 92, kdy jsme jako ocásek, který tam byl daný v roce 88 ještě za komunistů, ta tělovýchova tam byla daná v roce 88, zrušilo se ČSTV. ČSTV zaniklo v březnu 90, jako tehdy to sloužilo jako ministerstvo. A nepřišla ani struktura nová, ani peníze.
0: Počkejte, řekněte nám, jestli zlomovým okamžikem, protože teď jsme zabrousili hodně do historie, tak z té novodobé historie je zlomovým okamžikem prodej Sazky?
1: Vůbec ne. Sazka, to je zločin, zabíjí ho dne. Zločin v tom smyslu, že nezodpovědností představitelů ČSTV, Českého olympijského výboru, Sokola, autoklubu, zabíjí ho dne, zmizel monopol, který je nemožný ztratit, tak tady to dokázali o ztratit. Nikdo to pořádně nevyšetřil, nic se okolo toho nedělalo. Kromě, my jsme aspoň tlačili, ale bohužel to bylo už pozdě. To zmizelo. A to bylo o tom, že jsme ztratili majetek, který jsme mohli klidně prodat, mohli jsme to zemít 5, 6, 7 miliard, který jsme mohli investovat samozřejmě do jiných hal, do jiných sportovišť. Ale on už v té době nesplácel, už nepodporoval těma měkkými penězemi sportování, protože s ním se spláceli bondy, které byly vypsány na postavení O2 arény. Jenom, když mluvíme třeba o O2 aréně, tak jak jsem mluvil o basketbu. Od 2. září tady bude mistrovství Evropy. Bylo umění vůbec získat tu skupinu, která tady bude, protože to je enormní zájem v Evropě. 9 zemí to chtělo, 4 skupiny. My jsme, i když jsme nebyli favorovat, tak jsme vyhráli. Jediný, my jsme tam neměli z těch 9 zemí, jsme tam neměli zástupce státu, my jsme si poradili jako federace sami, dostali jsme to. Stát nás následně podpořil, protože ten basket je tak žádaný, že si FIBA, to je naše nadnárodní organizace, poručila zaplatit licence za to, že to dostáváme. Ty licence stojí přes 80 milionů, stát nám přispívá 77 miliony, ale Němci, kteří to dostali, mají finále, tak stát a spolky jim přispívají skoro 200 milionů, Italům v podstatě stejně jako nám, ale Gruzie, která dostala tu skupinu, tak staví basketbalistům gruzínským speciální halu na to jednu skupinu, abyste věděli, jak basket má v jiných zemích podporu. A tím neříkám o basketu, tím říkám, když se podíváte, co v Polsku, teď bude mistrovství světa ve volejbale, ohromná podpora státu. Maďarsko, mistrovství světa v atletice, to jsou ohromné peníze. A vemte si, tady fotbalisti, který jsou pořád proklínaný a kouká se ne skrz prsty, tak nemají ani jeden mezinárodní stadion, kde by se mohli hrát mezinárodní soutěže. To znamená, oni nemůže Česko dostat sem mistrovství Evropy ani světa, protože nemáme stadion.
0: Třeba?
1: Ne, to je malá. Potřebuje 33 tisíc sedících diváků.
0: Dostaneme se zpátky k těm penězům za okamžik, ale ještě mi teda řekněte, když jsme u toho basketbalu, protože vím, že vy jste duší basketbalista celý život. Bude to vypadat v O2 aréně, to mistrovství, jako když se dívám na přenos Ameriky?
1: Určitě líp. My budeme víc fandit.
0: Aha, fandit, ale já myslím to divadlo okolo, víte, jestli...
1: Nám jde o to divadlo na ploše. Takže já doufám, že to divadlo bude skvělý a že naši hráči budou hrát skvěle. Ale jestli chcete jako show, tak jako jaký byste si představoval? Jako, že tam budou střílet trička? To budeme střílet trička. Jako chcete, aby tam byly hezký holky?
0: Vy to zlehčujete, pane předsedo.
1: Ale to je to show.
0: No, ta show je, když je to úplně narvané, za prvé. A vidím to v těch různých záběrech.
1: Takže vám jde o tom, jestli bude plný hlediště.
0: To také.
1: A takže jestli... plný hlediště už budeme se srbské.
0: Kdybyste mě nechal domluvit, pane doktor Jansto, tak já bych tu otázku položil komplexně.
1: Výborně.
0: Dívám-li se na televizi, na basketbal americký, tak vidím spoustu lidí a uprostřed takovej jakoby nenápadný, kde se hraje. A to všechno se točí kolem toho malého prostoru uprostřed. Mají to takhle nějak vychytané, mají tam ty velké kostky, já nevím co všechno. Bude to vypadat jako ligový americký zápas v tomto ohledu?
1: V tomto ohledu, protože O2 Arena je postavená velmi kvalitně, je to jedna z nejhezčích hal světa, bez zesporu, tak to bude vypadat přinejmenším stejně, ne-li možná lépe než v některých halách.
0: Kolik stojí nejdražší lístek na takovou sportovní akci?
1: 15 tisíc.
0: A ten člověk sedí kde?
1: Na ploše.
0: Jako na ploše u těch hráčů?
1: Ano, tam jsou dvě řady a tam koukáte přímo na to hřiště, jste na hřišti vlastně a koukáte na ně. Jinak jsou lístky mnohem levnější.
0: No jasně,
1: desetina.
0: Určitě. A před tím utkáním samotným, když jich bude několik, bude probíhat něco. Já vím, že v Americe někdy vystupují jednotliví ti hráči Harlem Globetrotters. Něco takového tady nebude?
1: No, kdyby třeba vaše televize chtěla být sponzorem toho Harlem Globetrotters, protože by se hodně zviditelnila, tak samozřejmě je pozvem, ale...
0: Kolik to stojí?
1: No, stojí to 100 000 dolarů, takže...
0: Ne, to prý není tak drahý.
1: Já vím, ale my přece nebudeme hrát Harlem Globetrotters před mistrovstvím Evropy.
0: Jo, to nic takového. Tak a pojďme zpátky k té, my se na to těšíme samozřejmě, bude se to vysílat v televizi.
1: Česká televize má práva.
0: Práva a tak, takže to uvidíme a budeme vám držet palce.
1: Nám, protože my hrajeme za Česko, hrajeme za nás.
0: Já jsem to teď myslel tak, že budeme držet vám jako předsedovi České basketbalové federace, aby to dobře dopadlo.
1: Aha, tak to děkuji.
0: Jo, tak aby to Česku neudělalo ostudu. A teď pojďme zpátky k tomu původnímu. Kolik peněz chybí v českém sportu?
1: Vláda přijala velmi dobrý koncepční materiál Sport 2025. Byl přijat v roce 16. A kde se vláda, a tím zavázala ostatní vlády, zavázala, že bude dávat postupně takovou výši peněz, aby v roce 2025 byla celkový výdaj státního rozpočtu, tak by na sport šlo 1%. Čím bychom v podstatě dotáhli kulturu? V současné době je to asi 16-17 miliard. Stát dává...
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat. Nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakovýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, VIS nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku dvě znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Hmm. Bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Já

0: rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly. Tak
1: Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují
0: to
1: stát.
0: je co? To je bomba, ten
1: To
0: člověk.
1: jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo,
0: My už
1: pobavilo.
0: chápeme jeho dílo a
1: Ano.
0: to, co vybudoval. Bohužel, je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No, ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už, že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No
0: A bude to po tom, co už 6krát odcházel.
1: a vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No,
1: Jako
0: viděl
1: co
0: bych
1: by
0: ji
1: ještě
0: v léčebně psychiatrický
1: co by
0: docela
1: mohl
0: vážně.
1: vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tahle vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo.
0: No.
1: To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat, asi, třikrát dráž než Britové před 2 lety.
0: Já
1: Když
0: se
1: Česká republika, pak mi to předraží.
0: usmál teda jako cynicky, protože jde
1: Ono to
0: o
1: není k
0: peníze
1: smíchu,
0: nás
1: ale
0: obou.
1: vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP. Jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2%
0: To
1: prostě
0: víš, jo.
1: neumějí nakupovat.
0: Ale jak to
1: No.
0: jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se
1: Kde
0: ho...
1: bude parkovat
0: Hele, já to
1: třeba?
0: úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu,
0: Jo,
1: já
0: jo.
1: přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jenom koukám,
1: Prázdná peněženka.
0: prázdná peněženka, jak se tváří nesmiřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě

0: Mě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení
0: no,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co, když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržou ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal?
0: Pan...
1: A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka
1: ukrajinskou vlaječku.
0: Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl...
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl... ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený. V Bruselu nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země. Tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 11. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Bývalá moderátorka, tuším, Svobodné Evropy, paní Lída Rakušanová, já nevím, jestli znáte to jméno, to je disidentka.
1: Když jsem ji viděl, ano, párkrát jsem s ní mluvil.
0: Tak před pár hodinami, dokonce, nebo před pár dny, prosím, se nějakým způsobem vyjádřila k tomu, a váš pan Weigl to, myslím, komentoval, tedy pan Weigl s...
1: Ano.
0: Jo, vy tam máte shodou okolností taky. No tak ptám se na ty Benešovy dekrety, protože ona tam píše o tom, že by se teda tato věc měla napravit dokonce. Jo. A když tam mluví o té politické reprezentaci, tak říká, že jinými slovy, to teď parafrázuji, že u lidovců je v tomto směru všechno v pořádku.
1: Tak já nevím, jestli mluví za lidovce, ale lidovci v poslední době předvedli, že k Benešovým dekretům a vůbec těmto věcem mají velmi ambivalentní vztah. Panem Hermanem počínaje a panem Bělohrádkem konče.
0: Bělobrádkem, myslíte? Bělobrádek.
1: Bělobrádek.
0: Jako Bílá brada.
1: A já jsem řekl.
0: Vy jste řekl Bělohrádek.
1: To byl ještě jiný lidovec, taky ano, to se omlouvám před
0: ale
1: pár
0: ne,
1: lety. Ne. Podívejte, my jsme včera objevili tento výrok paní Rakušanové. Nevím, co bych tomu řekl. Já jsem rád, že Parlamentní listy, já jsem k tomu přišel následně, Parlamentní listy vyzvali pana doktora Weigla, aby to okomentoval, což jsem řekl, ježiš, to jsem rád, že ne já, že já bych řekl několik absolutně drzých soudů, které by vyvolaly napětí v česko-německých vztazích. Takže dobře, že to udělal Weigl, ale já myslím, že to udělal velmi pěkně, abych to každému doporučoval a je to jak na Parlamentních listech, tak na našich webových stránkách, na našem Facebooku a podobně. A prostě ten Weigl tady správně říká, že ten názor paní Rakušanové, on říká, překně oživová diskuzi kolem tzv. Benešových dekretů je příkladem absolutní politické slepoty a ignoranství. Já opakuju, tu formulaci jsem nepsal, ale když mě to potom ukázali následně, že už to odeslali do toho, tak já jsem zatleskal a říkal, že to je správný výrok. Podívejte, my jsme přeci o této věci diskutujeme v naší zemi nekonečně dlouho. Já jsem dlouho myslel, že vznikl jistý konsenzus. Na začátku a Weigl v tu chvíli byl velmi instrumentární v tomhletom. My jsme chtěli uzavřít prostě debatu s Německem a proto jsem já s Helmutem Kohlem udělal v roce 96 takzvanou česko-německou deklaraci. Že? A to připravovali samozřejmě ministerstvo zahraničí obou zemí, no ale nějakou chvíli jsme oba s Helmutem Kohlem usoudili, že se do toho desítky úředníků nepletou. Teď je to Kohl říkal hezký termín, který my v češtině nemáme a v němčině je terminus technicus, který já jsem od Kohla se naučil. Chefsache. To je terminus technicus německy. Tohle je Chefsache. To neřešte vy. To je... Takže vezmeme si to do svých rukou, je to Chefsache. No a my jsme to vyřešili tak, že jsme spolu nemohli mluvit dnes a denně, tak jsme každý vybrali jednoho člověka, já doktora Weigla, on doktora Bitterlicha. A ti se setkávali, mluvili spolu, jezdili jeden za druhým a dolaďovali se slovíčka té deklarace. Tam jsme našli nějaké formulace, o kterých jsme mysleli a s takovou veličinou, jako byl kancléř Kohl, protože se uzavřela nějaká dohoda, aby jsme na tu minulost prostě už nepokoušeli si tu minulost přepisovat, měnit a dívali se dopředu. To všichni tehdy tleskali, co jsme my to udělali. No a přicházejí okamžitě paní Rakušanové a páni Posltové a páni Hermanové u nás a tak dále, kteří to chtějí nepřetržitě měnit, opravovat, napravovat. Já prostě myslím, že to je tragický omyl a že se to panu Posltovi prostě líbí. to je věc druhá, ale tudy svět neběží. Prostě my se, já každému říkám, nejde o smířit se s Němcema. Já s Němcema nejsem nesmířen. Já říkám, že se každý z nás, Němci se svou a Češi se svou minulostí, že se musíme smířit. To je diametrálně koncepční obrácení slova smířit se s něčím. Ano, Němci se musí smířit se svou historií, musí přijmout, že byla taková, jaká byla. My se musíme smířit se svou historií. A směřovat se bez toho navzájem prostě vůbec není možné. To hrozí, že jedna země převálcuje v rámci toho smíření druhou. No a tady je evidentní, že země, která má 85 milionů obyvatel, převálcuje tu, která má 10 milionů. To tak na světě zatím bylo v historii vždycky a bude vždycky. Neotvírejme tadyhle tu věc. Respektujme dějiny.
0: Pojďme teď k další dámě na chvíli, pane prezidente.
1: Od ženské vždycky vznikají nějaké problémy. Tak
0: já se k tomuto nevyjadřuji, prosím, protože bych možná mohl být potom genderově nevyvážený.
1: To byste mohl říct paní Lejenovou, ještě byste taky mohl vybrat paní Lagardiovou v Evropské centrální bance. To jsou taky moje obě favoritky.
0: No a moje favoritka, když už jsme u toho, je teď jistá paní Jana Michailidu, a je to kandidátka na post pirátské předsedkyně, která řekla, moje vnitřní přesvědčení je komunistické. Řekla tady kandidátka na šéfku Pirátu, jinými slovy, víte, a já ještě tady ocituji z toho jejího prohlášení, moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým. A tak paní budoucí možná šéfka Pirátů už řekla, že je komunistka. Jaké překvapení, pane prezidente?
1: Tak Piráti jsou rudí od samotného počátku. U mě to zakrývali a nedávali to najevo, zejména voličům. Takže pro mě to není žádný překvapení. Já jsem to jméno nikdy neslyšel, tenhle výrok jsem nezaregistroval, takže nevím, jestli je to vážná kandidátka, nebo jestli to je nevážná kandidátka, jestli to jako stojí za vážnost a tak dále. No, moje vnitřní přesvědčení je komunistické v původním demokratickém slova smyslu. A doporučuji nám přečíst si něco o marxismu. No to je velmi, velmi, velmi hezká myšlenka. Já myslím, že marxismus by si měli někteří přečíst. Prostě my, kteří jsme ho museli studovat, tak já to za ztrátu času nepovažuji. Prostě protože já vím, jak uvažuje někdo, kdo uvažuje totálně odlišně než já, ale jak přichází, s jakými argumenty, co říká. Takže já myslím, že učit se toho Marxe před 60 lety nebyla ztráta času. To bylo užitečné vklad do mýho vzdělání. To je jako se učit angličtinu nebo matematiku.
0: Rozumím, ale všechno má, pane prezidente, nějaké svoje souvislosti. Piráti jsou dnes koaliční stranou, která je ve vládě. Mě by zajímalo, co na to mohou říkat někteří, nebo říkají někteří konzervativní politici. Tím mám na mysli zejména členy Občanské demokratické strany. Víte, oni tam s nimi sedí v té Strakovce a poslanecké sněmovně.
1: Já nevím, kdo z těch členů ODS, tím nemluvím o jednotlivých členech po celé republice, ale nevím, kdo z těch, kteří se probojovali tak vysoko, že jsou v parlamentu, jsou autenticky konzervativními politiky, nevím, já je neznám. To je pro bezcenný soud, nemohu o tom nic říct.
0: Důležitá věc, kterou pronesl před pár dny prezident Macron, chci naštvat neočkované. Rozumíte mu?
1: Tak já považoval Macrona vždycky za hrůzo strašnou osobu, takže toto mě nepřekvapuje. Já jsem našel jeden jeho výrok, který jsem několikrát už někde zmínil, který mě byl strašně sympatický. On řekl jednu dobrou větu za ten poslední rok. V momentu, když bujelo to likvidování soch, tak on řekl památně, že nedovolím ve Francii zbourat ani jednu sochu. To se mě najednou zaplesalo. Mé srdíčko zaplesalo a říkal jsem si v tom Markanovi možná trošku něco je. Ovšem tadyhle ten jeho dnešní nebo včerejší, já nevím, co to je, výrok, ten se mi zdá úžasný, prostě úžasný.
0: No a ještě prosím, důležitá zpráva, policie v Amsterdamu poslala na demonstranty psy. Tam se protestovalo proti covidovým opatřením, nevím, jestli to víte, o čem toto svědčí.
1: A když demokrat, kde policie používá hleckde koně, hleckde psy, hleckde slzný plyn, hleckde já nevím co, no tak psi je hrůzostrašná věc a nepředstavitelná, ale já žádné vele iluze o vládě pana Rutteho v Holandsku, prostě v Nizozemsku nemám, takže je to jeden střípek do mozaiky světa, kterém žijeme a jehož jsme prostě dneska svědky. Ano, Holandsko, žádná sláva pro mě.
0: Překvapuje vás, když se vrátíme v této věci k nám, do naší vlasti, že vlastně naše nová vláda, vláda Petra Fialy, v této věci ještě nečiní vlastně žádné kroky?
1: No tak já myslím, že tato vláda nečiní, nechceme nic uspěchávat, že tam opravdu přišli lidé politikou a vládnutím nedotčením, tak neuspěchávejme to. Já myslím, že vydělali úplně překotné kroky, kterými se vyznamenal zejména pan Rakušan, který odvolával policejní prezidenty ještě dříve, než byl jmenován členem vlády, že tak já nechci uspěchávat tohle. To mě fascinovala paní, doufám, že tu nepovažujete za konzervativní političku, paní Černochovou, když tak obdivujete tu ODS Xavere, takže že mě fascinovala myšlenka, že ministryně obrany přijde na svůj úřad. OK, to je v pořádku. A místo, aby se seznamovala s věcmi, tak prostě první den vymění ředitele vojenských lesů. Mě to úplně fascinuje. Prostě, kdyby jako vojenské lesy byly hlavní téma naší současnosti, kdyby existovala nějaká neuvěřitelná kauza tohoto člověka, já se tím nezabývám, kterou jsme všichni znali, a ten bývalý ministr to hloupě zarputile neřešil. A do očí bíjící věc, tak já můžu být ministryní, která vtrhne do budovy ministerstva obrany a hrdě odvolá ředitele vojenských lesů. Ale já myslím, že tyhle ty odvolávání jsou prostě jenom důkazem totální myšlenkové a koncepční a obsahové beznaděje těchto členů vlády, protože tím oni politiku nezmění. Oni změní několik takových jednotlivců. Já vím, já jsem přišel do role ministra financí po komunismu a pár dnů po 17. listopadu já jsem přišel na ministerstvo financí, federální ministerstvo financí, kde pracovalo 1000 lidí, kteří tam museli být dosazeni minulým režimem, a že by se tam dostali nějací disidenti nebo nepředstavitelná věc. Já vím, jak strašně obtížné bylo udělat posuny v té struktuře, jak bylo možné okamžitě vyhodit. A to jsem já se zabýval celý život financema, takže já ty lidi často znal. Ano, jednoho jsem vyměnil okamžitě, toho náměstka ministra, ale já jsem se k dalším náměstkům ministrům dostal až za určitou dobu. Šahnout hlouběji do té struktury, do ředitelů odboru, zase prostě další dobu. Takže začínat fungování takovými nějakými chaotickými výměnami, Já to nedoporučuji. Tím chci říct, že já nenaléhám na tu vládu, aby něco demonstrativního, což nejdemonstrativnější je většinou personální výměna, aby to dělala strašně rychle, ale o tom, že už tam pár týdnů ta vláda je a nic, prostě to já považuji za neuvěřitelné a ukazuje se, že budou pokračovat ve všem, co dělala ta vláda předchozí přes obří křik, který proti ní v opozici vždycky dělala.
0: No ale na druhou stranu, abychom jenom nekritizovali vládu, tak mě třeba potěšilo, že mnozí členové vlády ovládají pasivně polštinu. Uznejte, že je jako hezká věc.
1: Já nejsi mnozí, no, ale někdo z vlády, no.
0: Co si o tom myslíte, že tolik lidí ve vládě nemluví
1: anglicky? Mně se zdá, jako jestli bylo omluvitelné, že někdo ve vládě roku 1990 neuměl dostatečně cizí jazyky, tak to jako bylo docela neštěstí. Já jenom vím, že my jsme v tu chvíli okamžitě jezdili po světě, ministr Diba, ministr Dlouhý, já byli šokovaní, že my všichni briskně hovoříme v několika jazycích. Tím jsme se velmi odlišovali od zbytku toho komunistického nebo postkomunistického světa. Byla to pro nás obrovská výhoda na začátku. A jako trošku se omlouvalo ty další, že za toho komunismu to bylo složitější. Já myslím, že nebylo. Každý se mohl doma učit a chodit do jazykovky a tak dále. Ale jestli má někdo omluvu 32 let po pádu komunismu, že neumí žádný cizí jazyk, sám před sebou, jestli tu omluvu má. Jak zesměšňovali paní Schillerovou, jejíž angličtinu já jsem nikdy nevnímal a neslyšel a nevím o ní nic, ale jako to snad, jestli někdo potom aspiruje na její úřad, pan Stanjura, no tak a on věděl, že bude na ten úřad aspirovat, no tak já myslím, že měl říkat kolegům, prosím vás, neříkejte to, aby se to neobrátilo proti nám, a on to nedělal. On toto neříkal nikomu a jako bezelesně do toho vstoupil s tím, že se to neobrátí proti němu. Nechápu, nedovedu si vůbec představit. Znám jednání EU, nedovedu si představit, že stačí projev na valném shromáždění, který překládá někdo do pěti jazyků. O to nejde přeci. EU je komunikace 20krát za den s nejrůznějším množstvím lidí z nejrůznějších zemích, v nejrůznějších jazycích. Tam přijít bezelstně jako jazyky, k těm jsem ještě nedošel. 32 let po pádu komunismu. To je smutný.
0: Těším se na příště.
1: Ježiš, to jsme začali skončili negativně.
0: No teď nějak. Je to na vás, abyste to skončili nějak pozitivně. No,
1: pozitivně, já myslím, že oni budou mít teď rychlo kurzy a tu angličtinu během 3-4 týdnů zvládnou, takže když přijedou poprvé do Bruselu, tak už budou vypadat jako kultivovaní lidé.
0: Tak se mějte hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Další, pane prezidente, a naším hostem byl Václav Klaus.

0: Just a nickel a shoe, it does $1 million worth of good, but you get a rhythm when you get the blues.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.
3: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

stalo, bože jak, na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha, kdyby měl rozum, tak by uhák.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že vemte si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte mi...
2: Vemte si třeba Česko, vemte

0: sense, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
0: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
0: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to prostě, je to skutečně formalita, podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé na těchto akcích, potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
0: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
0: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
0: Aha, a o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem. Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
0: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to

0: Zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý, a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce, a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně, a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor? Protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je, a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, že mi nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsem tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po Krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On mi říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbůh, že jsem tam, kde jsem.
1: Prosím vás,
0: je to
1: ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posničky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali,
0: takže
1: bylo to
0: vlastně
1: super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu, je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
0: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
1: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty. A teď bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě. Ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli. Konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe. Když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhej nejde prostě ze dne na den. Ale vycházeli mi ve všem stříc a byli prostě skvělí.
0: Ten spolek Transparent, o kterém teda vy jste tam členkou.
1: Já jsem členkou.
0: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem. Rozumím tomu dobře. O
1: ano.
0: Informování veřejnosti.
1: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem. Děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když tom člověk není sám.
0: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
1: Já sama nebinární nejsem a
0: vím, ale
1: věřím tomu.
0: Jo, že to.
1: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
0: já
1: někomu.
0: Já vaši identitu naprosto chápu.
1: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek, jo, že prostě.
0: Ani žena, ani muž.
1: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by. Ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě. A pro mě, když se bavíme o těchto věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nijak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
0: Ještě jedna věc, to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
1: No je.
0: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete? Máte v tomto věci, ptám se vás, jo. Smysl pro humor?
1: Helejte,
0: Znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba? Nevyprávíte ho, jenom jestli vás to uráží.
1: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý, i když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl. Jo, je prostě taková nejenci, dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
0: Takže opatrně
1: tyhle vlastně, ty lidi říkáte. Vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
0: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, na shledanou.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar máme i černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat, kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala kvůli něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají špán, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: jde
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, které o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat od toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: Já si to myslím.
2: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat.

0: To umím představit.
1: 160 porodů.
0: No, ale to je blbost samozřejmě.
1: No, není to blbost.
0: No, ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No, ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No, to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak no, tamhle tomu pojďte. By se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No, v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
0: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
0: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už
1: možná
0: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
0: Hmm.
1: Tak
0: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
0: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
0: A
1: to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
0: Hmm,
1: tisíc korun.
0: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
0: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
0: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o tam budete prosazovat o poezii novodobé.

0: data.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo.
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT Senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete. Ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
1: Aha.
0: Ale jsou tam takový jako fakt průsery. Někdy se říká, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 8:55, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale tak
0: než, musíte to někde
1: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No, no, no.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No to nevypadá úplně.
0: Ale to se v devadesátkách nosilo.
1: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
1: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek takhle,
1: takhle se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč by to?
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělá.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní
1: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza?
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
1: tak
0: Horák
1: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě,
1: no.
0: Staral bych se vám o výřivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to po všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Nevhodně se choval. Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to... Jak to
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte třeba, někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Pacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka.
0: Morálka paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No. No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišnovi u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema v Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako je snědej hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom. Jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku.
1: Hmm.
0: No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy.
1: Hmm.
0: No a oni ho z Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme měli František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo?
1: Mm.
0: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jak to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no, paní Karol. Teda v žádném případě neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Mějte se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak se nám s nástupem horkého léta začal mobilizovat a aktivizovat i prezident Petr Pavel, který ucítil tíhu asi svého historického prvního a možná i posledního údělu, který ho čeká na podzim, a sice, že bude míchat kartami po volbách při sestavování vlády. No a začal nám už tak jako vládu sestavovat a různé strany politické diskvalifikovat z vlády už 3 měsíce před volbami. Ale to není vše, taky se nám za těch 100 000 korun měsíčně mobilizuje prezidentová manželka Eva Palová, která se teď zhlédla v té bolševické ikonografii z 50. let těch traktoristek a kombajnistek a začala nám rozdávat radost fotkami v montérkách před kombajnem a traktorem.
2: Tak nám taky to... se bojím ožně, Petře. Bojím.
1: To léto nám začalo skutečně, je ten začátek hodně horký a to nás čeká ještě horší pozim.
2: Proto navážu, protože se budeme bavit o tom, co nás může čekat na podzim, proč pan prezident začíná dělat to, co dělá, a jak by se mohla šít vláda a jaké jsou noční můry Andreje Babiše a že taky vláda může být až někde na začátku příštího roku. Takže hele, kdy jindy nezačít než v létě, no, protože už teďka mezi titulky už nám naznačují, co by nás mohlo čekat.
1: Jasně, protože mimochodem zajímavá věc je, že po těch volbách se k sobě možná, nebo že se vrátí duel z prezidentské volby, sice finále, kdy proti sobě znovu bude stát prezident Petr Pavel a možná budoucí premiér Andrej Babiš. A Petr Pavel by mohl mít nebezpečné nutkání se Andreji Babišovi pomstít a znemožnit mu případně nástup moci a sformování jeho vlády. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě To, co bývalo gazetisto.com, je teď opinino.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a slibujeme peprné detaily.

0: Dodávky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše. Což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem
3: jedno.
2: Oni tomu říkají minerály dokonce,
3: no, nebo minerály, tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?

0: za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
1: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
0: Byl bych opatrný zase.
1: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
0: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
1: no právě.
0: V tom?
1: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
0: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
1: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
0: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
1: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojna

0: vynásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale mu majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
0: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten Svrko také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř. Já jsem očekával, že konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Rádio Xaver.

0: U mikrofonu Rádia Xaver vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný dobrý den.
0: Musím začít zprávou, která mě cinkla do mobilního telefonu doslova před pár minutami. Prezident Zeman žádá prověřit, zda pokus o převod pravomocí při jeho hospitalizaci nebyla sabotáž. Podnět předal ministru Blažkovi. Jakým způsobem to mohla být sabotáž, pane prezidente?
1: No, tak já bych předeslal, že ten termín sabotáž mě samotného překvapil, ale moji právníci mě ujistili, že je to termín trestního práva, takže jsem se podřídil. To ovšem není podstatné. Podstatné je, že v době, kdy jsem byl v nemocnici, tady byl pokus, o kterém všichni víme, o odvolání prezidenta. Tak kdybych byl Ludvík Svoboda, tak to pochopím. Ale já jsem měl, nechci říkat banální onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, ale rozhodně to nebylo onemocnění smrtelné, ani náhodou. No a některé kruhy, zejména v Senátu, parlamentu České republiky, v té době učinili vážně míněný pokus o aplikaci článku 66 ústavy. Já nechci nikoho potrestat, já pouze i v tomto prohlášení žádám, aby se některé skutečnosti, které tam jsou uvedeny, prověřily a aby pravda vyšla na povrch.
0: Kdo má být popohnán k zodpovědnosti za to? Vy jste řekl velmi decentně některé kruhy.
1: Některé kruhy v Senátu, to především, a kruhy s nimi spolupracující.
0: Jména z vás nedostali?
1: Já nechci narušovat průběh případného vyšetřování. Myslím si, že teď je to věc vyšetřovatelů a nechť se tady ukáže, zda tento, podle mého názoru, naivní a hloupý pokus byl opravdu jenom projevem hlouposti nebo něčeho vážnějšího.
0: Pane prezidente, jak takovou věc člověk přijme lidsky? V okamžiku, kdy ležíte v nemocnici, pak jste se dozvěděl, že toto proběhlo, tak to zamrzí nebo rozčílí, nebo politického praktika, který zažil, lecos to nechá v klidu?
1: Tak já jsem v politice Xavere 32 let, tedy od roku 1990. A už jsem si zvykl na lecos i na nejrůznější podrazy. Bohužel to je součást politiky. V tomhle případě jsem si spíše říkal, že je to projev hlouposti. Ano, vidím v tom zlý úmysl, ale především hloupý úmysl, protože ta nemoc nebyla tak vážná, trvala poměrně krátkou dobu. I během ní jsem dokonce v nemocnici plnil základní prezidentské povinnosti. Ku příkladu, přijal jsem předsedu poslanecké sněmovny Vondráčka. Za jeho přítomností jsem podepsal své rozhodnutí o svolání schůze sněmovny, což mimochodem bylo dobré, protože některé zprávy naznačovaly, že ležím na smrtelné posteli. No a tak ten videozáznam tohoto setkání prokázal, že tomu tak není. Každá lež, Xavere, se dá dříve nebo později vyvrátit.
0: Vy jste řekl před chvílí, pane prezidente, že jste uvyklý podrazům v politice.
1: Ovšem.
0: Týká se to i toho období, kdy jste v politice v pozici prezidenta? Ty podrazy?
1: No tak já myslím, že zrovna tato kauza, o které mluvíme, je svým druhem politického podrazu. Jsem možná naivní, ale v politice máme proti sobě bojovat argumenty, a nikoli tím, že zneužijeme nemoc svého protivníka, abychom ho jako pěšce odstravili z šachovnice. Nehledě na to, že z hlediska ústavy šlo spíš o odstranění figury krále a o to je to horší.
0: Mýlil jste se, pane prezidente, za ta dvě prezidentská období v politice? Tak jak o tom ostatně známe vaši knížku, tak předpokládám, že bude nějaká druhá. Jak jsem se nemýlil v politice, nebo jak jsem se mýlil po druhé?
1: Víte, zaprvé každý člověk se mýlí, errare humanum est. Za druhé, žádná druhá kniha nebude. Protože já se zaprvé hrozně těším, až budu číst knihy druhých. Za druhé, objevil jsem asi před měsícem teprve, že na televizi můžete mít až 135 kanálů. Víte, co to je? A já sice neslyším, ale když si nasadím sluchátka a kabel vede do televize, tak slyším báječně. Tak jsem se zaradoval a říkal jsem si, budu kombinovat knížky, budu kombinovat ty televizní programy, zejména historické, no a budu si šťastně a spokojeně říct vzdálen politiky, protože politika je věc nebo oblast lidské činnosti, která na jedné straně přitahuje zajímavé lidi, s nimiž je potěšením se setkávat, i když s nimi třeba nesouhlasíte, ale občas se tam objeví i zakomplexovaný blb, respektive závistivá nula. A jak říkal Werich, kde blb, tam nebezpečno. Takže opouštím nebezpečné prostředí, ve kterém jsem se pohyboval těch 32 let, no a přeplouvám do klidného přístavu.
0: Tomu celkem rozumím, ale nechce se mi věřit, že by nebylo na co vzpomínat.
1: Je na co vzpomínat, ale protože si myslím, že lidí už jsem urazil dost k severe, tak jako dobrý skutek na sklonku svého života udělám to, že už nikoho dalšího uražet nebudu.
0: Vy jste se napravil, pane prezidente.
1: Já jsem se nenapravil, já jsem pouze zlenivěl.
0: Takhle. 13. a 14. ledna 23 bude prezidentská volba. Vy se budete v tu chvíli již blížit do fáze, kdy se stanete řadovým občanem a jistě budete přemýšlet o tom, komu hodíte svůj hlas. A já se teď ptám, jaký by měl být budoucí prezident České republiky. A ptám se občana Miloše Zemana.
1: Tak já jsem vyzval k tomu, aby kandidovali na prezidenta dvě nepochybně výrazné osobnosti, Andreje Babiše a Josefa Středulu. A ať zvítězí kdokoliv z nich, budu spokojen. A to souvisí s vaší otázkou, kdo by měl být prezident. Takové moralizující kýče, jako měl by být čestný, spravedlivý, měl by lidi spojovat, spojíte Spartu a Slavii, politika vždycky rozděluje, tak ty zapomeneme, a řekneme si, že by to měl být především člověk, který má silný a přesvědčivý životní příběh. To znamená, kdo v životě něco dokázal a kdo dává naději, že v tom úspěšném tažení životem bude pokračovat, což Babiš i Středula nesporně jsou. Pokud jde o zbývající kandidáty, nechci je pomlouvat, a nejzdvořilejší způsob bude, když o nich budu mlčet.
0: No tak na druhou stranu už jste řekl, že jsou to podivné existence, ano. Jestli si dobře vzpomínám. Nicméně je podle vás přijatelné, aby se prezidentem stal ne politik, aby to byl někdo, kdo je třeba pochází z vysokoškolského prostředí, z akademické půdy, ale politické zkušenosti nemá. Je to možné?
1: Je to možné a byla by to tragédie. Podívejte se, politika je profese jako každá jiná. Když se necháte operovat, zkoumáte, zda váš chirurg absolvoval medicínu. Ta představa nepolitické politiky je představa hezky znějící, ale velice hloupá. Politika je řemeslo, musí se ho naučit, musí v tom nějakým způsobem vniknout, respektive uspět. Prostě když je truhlář, tak si neusekne ruku, protože neumí zacházet s příslušnými nástroji. No a proto znovu opakuji, že ti moji dva kandidáti, jak Babiš, tak Středula, jsou politici. Mimochodem Středula je politik už proto, že je šéfem odborů.
0: Pane prezidente, co si myslíte o politikovi, vrcholném politikovi, buď to třeba v rámci České republiky nebo v rámci Prahy, který takzvaně používá šifrovaný telefon? Vy už víte, kam mířím.
1: Já bych tady byl sice schovývavý, ale víte proč, Ksavere. Když jsem byl premiérem, tak mě dali na stůl šifrovaný telefon. Byla to taková černá bednička a já jsem s tím neuměl zacházet, protože jsem technický antitalent. A po celou dobu mého premiérování ta šifrovaná bednička byla na mém psacím stole a místo ní jsem používal normální telefon. No takže člověk zaprvé nemá co skrývat, za druhé, kdybych byl cynik, tak bych řekl, že každá šifra se dá stejně prolomit, jsou tam nějaké ty zadní dvířka, jak se říká. No a za třetí, pokud politika odposlouchávají, což se může stát i mně, tak i když používáte běžný telefon nebo jste v nějaké uzavřené místnosti, no tak vás stejně odposlechnou. Takže jestli to znáte, tu krásnou anekdotu, tak takhle zdvihne ten člověk obličej ke stropu a říká: pane plukovníku, splnili jsem váš úkol.

spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlad, a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Papež František, vy jste chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí, to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.

mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host s tak divnou tváří, vlas jak popel z cigaret a na dně popraskanou pleť a rozpačitě říká, hleď.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš, stáří? Host na to, co je počet let, znám chápka, teď má v úctě svět, a přitom 95. Ten má tím září, ty ale klidně odzýváš. Snad vše

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Express.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna. Protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc, 5

0: velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
0: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
0: Násobek.
1: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
0: 3250 řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
0: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
0: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
0: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
0: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že

0: považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano, ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placa, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: naopak,
1: roste.
0: Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano.
0: peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
1: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
0: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
1: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
0: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
1: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
0: Není.
1: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
0: Určitě.
1: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
0: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
1: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středopravá.
0: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
1: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2 na 3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
0: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
1: No, prosím.
0: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
1: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
0: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a čert vem politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
1: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
0: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jaký vnímám já? Ano, definici
1: tak,
0: tady nemám,
1: tak, promiňte. Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
1: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Část jednoho videa.
0: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dejchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, který tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně tý Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. No.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Decroix. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to Decroix, je to Decroix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Decroix ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Nechte si ten svůj.

0: Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do BISky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí hnízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkaj, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor.

0: Samozřejmě, pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba. Hmm.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Hmm. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičák.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycváleného smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, když žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: To říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy .cz.
0: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že, mají, že to vědí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné, to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině a v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové, jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte ten... to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Hraje vám Rádio Ksaver.

0: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
1: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
0: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
1: Děkuji.
0: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
1: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
0: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
1: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
0: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
1: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
0: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
1: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
0: z čeho?
1: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
0: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
1: no, nikde Evropané, nic? A nebo já Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
0: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
1: Dá, ale silou, force.
0: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
1: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
0: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude. Ale
1: já,
0: očividně,
1: jsem Donald, prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
0: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
1: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku, a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
0: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že
0: jak to chodí. A býval i za Joea Bidena.
1: Býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale
0: no, nerada bych ho to,
1: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. Takže,
0: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
1: asi
0: by
1: tak,
0: mohla jednou přijít.
1: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není Nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
0: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
1: telefonovat.
0: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
1: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli to začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
0: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
1: A já si myslím,
0: jak to zvládne?
1: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
0: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
1: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. jaksi stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
0: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
1: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
0: Moc vám děkuji.
1: Rádo se stalo.
0: Naším hostem byla Eva Filipi.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo dva týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtežka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavre.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden,

0: Srdečnej?
1: Redl. Redl bude jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
0: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
1: Vidím, jo? Srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
0: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
0: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď se vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
0: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
0: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
0: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
0: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
0: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xaver, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte.
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu. Tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí. Já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama. Například beseda Macinka Šlachta nebo beseda Duel a tak. Tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já
1: asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
0: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té české televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát.

0: že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no. To snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás povaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Sever.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
0: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
0: Severe, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Xavier. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Xavier, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Pe šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom je dva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase já nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě. Vám
0: myslíte,
1: neposlal?
0: Že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No, tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne. Drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: No, já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser, znáte
1: se. Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To je
0: tak, asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
0: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už se rozebrali.
1: Jak to?
0: To už se rozvezli v batozích.
1: Jo, to už,
0: to už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Ksavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Pro mě neskončila,
0: Ksavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Ksavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet?
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi?
0: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertově.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
0: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Ksavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
0: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil.
0: Jo,
1: říkal si, ajajaj, ty průzkumy,
0: rychle. Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora má,
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Si, že nejedná, a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitel Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
0: jo,
1: že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej,
1: Ksavere. Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi,
0: jo,
1: jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva, a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách, a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná hrát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný, a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za tolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale... To byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, ksavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula, řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a...
0: A pan Ksaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk. Hmm. Jako a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Ksavere.
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslíte z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle se díval.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád, jo, tak nějak, lidsky. Taky. Máte rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
0: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela, a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše?
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška.
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, že si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vylízal.
0: Sabré, měla by jí mít.
1: No, měla,
0: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě
0: naplňte
1: ne.
0: Naplňte batom.
1: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
0: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s Batuškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani Batušek, ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A oni vám ho možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: Ale on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapíní... Vy jste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik?
1: 25.
0: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Hm. Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tady jsem řekl, ať přiveze Batužek.
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že i Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami bychom mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: No jasně.
1: On na to by mít čas.
0: Ale už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne Babiš, tak aspoň konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Rádio Xaver.
1: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza. Myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
1: ale
2: vědět.
1: Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
2: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
1: No, počkejte, paní Dekorová chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
2: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekorová, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekorová. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, tam má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nemůžu jinak, pane prezidente, jak snášíte ta horka v létě?
1: Špatně. Měl jsem pocit celý život, že mě to nechává chladným, ale teď tak nějak stáru vidím, a zejména letos na mě to nějak tak nedobře působí. No prostě už, já myslím, že už je třeba mě odepsat a definitivně poslat spolu s Bidenem do starého železa a říct nám, aby jsme se na veřejnosti nevyskytovali a že by to bylo lepší a tak dále.
0: Je pravda, že tu a tam slyším názor, nedávno jakýsi kandidát do Evropského parlamentu říkal, že ten text je jakoby byl z Institutu Václava Klause s takovým opovržením. Já myslím, že ti lidé, kteří toto říkají, tak tím vy se přece vůbec nezabýváte, ne? Bych tak typoval.
1: No ne, těmito lidmi já se nezabývám. Já to taky nečtu, ty jejich sociální sítě, takže já to ani nevím, že se jim to nelíbí. Já předpokládám, že se to všem strašně líbí.
0: Vy jste před pár dny v časopise To prorokoval, že předsedkyní Evropské komise bude opět Ursula von Leyen. Což se stalo před pár minutami nebo před pár hodinami, minutami? A co to znamená, pane prezidente?
1: No tak nejenom ona, ale jak je vidět, ty čtyři, dva měsíce před volbami dohodnutá jména vedení Evropské unie, že to dostane Leyenová, Němka, Portugalec, Malťanka a Estonka, to přeci nás popuzuje už měsíce a ono se to samozřejmě potvrdilo, že to už je dávno domluvené a že ta evropská věrchuška, ty elity a ta evropská byrokracie na nějaké volby vůbec prostě nehledí a nehrajou pro ní žádnou roli. Co jiného bych tomu mohl říct, je to tragické a nesmyslné a špatné.
0: No, třeba by mi stačilo vysvětlení, já jsem četl v některém vašem materiálu z Institutu Václava Klause, že třeba tak velký národ, jako je Francie, tam zastoupení nemá. A možná nad tím my občané přemýšlíme, čím to je, tak velký národ s tolika obyvateli si neumí postavit hlavu, pane prezidente, počkejte, a nebo je to součást těch naplánovaných dohod, o kterých mluvíte?
1: To je součást naplánovaného procesu a součást hry, která se hry na demokracii v Evropské unii, která se stále znovu a znovu hraje, pouze Evropané nebo obyvatelé jednotlivých evropských zemí ji ne ještě plně prokoukli. Ano, to, že Francie, která má 80 milionů téměř obyvatel, nemá žádné zastoupení v čtyřčlenném vedení Evropské unie, ale Estonsko, které má milion, a Malta, která má 500 000, ho tam mají, no tak to je prostě jasná hra na velkorysost velkých zemí, na ponižování se před zeměmi malými, respektování jejich hlasu a jejich významu. Ale je to samozřejmě šaškárna. A kdyby to nebylo dohodnuto už dávno předtím, tak by bylo možná z toho dedukovat něco dalšího, ale není.
0: Jistá paní Kalasová, doufám, že to čtu dobře, to jméno, což je představitelka právě zmíněného Estonska, tak podle toho, co jsem četl, je extrémní zastánkyní válečné politiky. Co jsem četl teda v té vaší páteční glose Uprostřed horkého léta. To je ta hra, to je ta součást?
1: No ta bude, ono se jmenuje jinak, ale bude ministryní zahraničí Evropské unie na další léta, čili ona bude jezdit po celém světě, vyjednávat za Evropskou unii, představitelka miniaturního Estonska, navíc zemičky, která je nejvíc na východě, která nejvíc je u hranic s Ruskem a která se živí jedině svým antiruským a tak dále, takže je to děsivé a jestli to někoho u nás nechává chladným, tak já bych před tím strašně varoval.
0: Patrioti, ta nová frakce v Evropském parlamentu údajně nebude zastoupena ve vedení Evropského parlamentu. Alespoň jsem to
1: tak četl. Není ani Francie, no tak proč by?
0: No,
1: ne,
0: počkejte,
1: ona Francie ale... je, to je jenom, to jsme mluvili o té čtveřici, ano, ale ano, ano. Tam je 1000 místopředsedů a tam všichni ty další Němci a Francouzi jsou.
0: No ne, teď se ptám tedy, kdo, nebo řada posluchačů, diváků si může říkat, kde je teda ta demokracie. Protože předpokládám, že ti lidé, kteří budou v této frakci, ti naši reprezentanti, europoslanci, byli zvoleni ve svobodných volbách. To nám tak nějak ty okolnosti zaručují, nebo?
1: No ne, no. O tom, že celá Evropská unie je hra na demokracii a že například zejména Evropský parlament je pouze hrou na demokracii a je kvázi parlamentem. A že tam se odehrávají procesy, které se standardními demokratickými volbami nemají nic společného. To je přeci alfa omega. Uvažování mnoha z nás už mnoho desetiletí, na tom není nic nového. To je jenom, že teď tyhle ty volby těch čtyř papalášů

0: protože SPD taky bylo odmítnuto, aby měli místopředsedu poslanecké sněmovny. Je to totéž v principu?
1: Je to totéž. Je to identicky, identicky totéž, ano.
0: No ale ve vztahu k tomu voliči, mně to právě přijde čiré bláznovství, protože já mám za to, že voliči toto čtou.
1: Já nevím, jestli to čtou, jestli to dobře interpretují. Ano, prvně v moderních dějinách vznikla v Evropském parlamentu frakce, která říká dosavadní způsob řízení a konstrukce Evropské unie je špatný. Prvně nikdo jindy to neříkal. V minulosti byli jednotlivci, kteří byli zvoleni za různé strany z různých zemí a ty strany tleskaly všemu v Evropské unii, no a že on jeden potom hlasoval proti, nebo tři hlasovali proti, tak to bylo něco jiného. Teď vznikla prvně frakce, která, nevím, vypadá to na 84 nebo
0: ano,
1: tak
0: 84 nějak, zatím.
1: Že bude mít. A která říká, ne, takhle si to nepřejeme a přejeme se, aby bylo všechno úplně jinak. To je revoluce, že proto musí tam v tom Bruselu a Štrasburku všichni absolutně nenávidět a prostě považovat je za podlidi. No to je realita. Ale jenom jestli to někdo neví, tak nevnímá, co se v Evropské unii už dlouho dobu děje.
0: Jsou toto, pane prezidente, ty věci, které se potom vracejí těm politikům, protože my občané a určitě mnozí naši diváci to vnímají, vědí, že to zavání možná vaším slovníkem ne demokracií, tak co teda máme očekávat? Je to vlastně dobře, že se toto děje v konečném důsledku?
1: Ne, dobře by bylo, kdyby si to lidé začali uvědomovat, že se to děje. Jenom to, že se to stane a ty voliči neboli občané z toho nevyvodí žádné důsledky, tak by to samo o sobě ještě dobře nebylo.
0: Pojďme na volby ve Velké Británii a ve Francii. Co vlastně ukázali? Co to odkrylo, ty výsledky těch voleb?
1: Tak například ve Velké Británii to ukázalo beznaději konzervativní strany jako jedné z klíčových věcí historie Velké Británie. Prostě ta strana natolik neúspěšná, natolik nenáviděná ve Velké Británii, že mohlo dojít k takovému debaklu a mohli takhle vyhrát i liberisti. Tragédie. Nicméně já myslím, že si to Britové musí prožít a že si to hlavně Britové zaslouží, takže to je správně, že se to stalo.
0: No a v okamžiku, kdy vystupovali z Evropské unie, Velká Británie, tak to vypadalo, že se v pravém smyslu toho slova blízká na lepší časy pro Británii. A teď bych řekl, že se to nějakým způsobem pokazilo. Myslíte, že to tak?
1: Já myslím, že pro Velkou Británii je dobře nebýt ve Velké Británii, ale že by to
0: nebýt ve Velké Británii určitě
1: že
0: ne.
1: By to okamžitě muselo vést k tomu, že se Británie stane něčím jiným, než dneska je. To já myslím, že to je totální selhání té konzervativní strany, totální, absolutní, historické, bezprecedentní a tím pádem oni zdegradovali vůbec to opuštění té Evropské unie a vynulovali efekt toho opuštění. Velká Británie dneska je euvštější země, než je celá Evropská unie. Prostě to je nejprogresivnější země, to je nejvíc promigrantská, to je nejvíc progenderovská a takhle bych mohl pokračovat země v celé Evropě.
0: Jak rozumíte, pane prezidente, co by politik praktik tomu roztočení rulety, tak jak to udělal prezident Macron v jisté chvíli, tedy vyhlášení voleb, je to to přece celé bylo obrovské riziko, nikdo nevěděl, kam ta kulička padne.
1: Tak to zase by uvažovalo, stálo za to diskutovat o podstatě politického systému ve Francii. Prostě ve Francii je to taky taková jistá hra na demokracii a vždycky tam vládnou ty velikáni od prostě Napoleona přes de Gaulle až po velikána Macrona, no tak oni mají nadstavit.

0: Standardní pravomoci ty prezidenti v žádné evropské zemi, žádný prezident nemá takové pravomoci, jako má ve Francii. Jestli to lidi nevědí, tak je to defekt hrozný. Prostě má mimořádné pravomoci a jemu se bezprostředně nic nestane, ale ve Francii je možné, aby můj prezident nechal vládu vládnout a jmenoval vládu i bez toho, že ta vláda požádá vládu o důvěru, parlament o důvěru, co žádné další zemi vůbec neberá v úvahu. Ve Francii to možné je, tak já myslím, že ten Macron trošku kalkuloval s tímhletím, že všechno směřuje k tomu výsledku, věděl. A myslel si, že tímhletím jakoby odvážným tahem možná tomu dá úplně jiný směr, což se neplně projevilo a prokázalo.
1: No, ještě jedna věc, která souvisí se zahraničím, teda několik vlastně, a začnu tím vaším článkem pro Lidové noviny 16.7., který je takovým hezkým oslavným v první polovině článkem směrem k Turecku. A proč vlastně toto vzniklo? Proč vlastně vy nějakým způsobem popisujete tu situaci v Turecku, jaká je?
0: Tak za prvé, turecký velvyslanec je unikátní osoba mezi velvyslanci v České republice. On dělá na turecké ambasádě akce, které nejsou jenom jednou za rok setkáním u příležitosti stého, dvoustého nebo xletého výročí založení této země. On dělá semináře, on dělá diskuse, on dělá malé konference. Já už jsem tam byl vícekrát. No a teď on připomněl 8 let od toho proti erdoganovského puče a udělal tam prostě akci, která by v normální terminologii byla zvaná odborným seminářem nebo něčím, kde promluvil on za tureckou stranu a požádal mě o koreferát k této věci. No, takže jsem to rád přijal a řekl jsem svůj názor na tuto věc. A tím názorem jedna věc je, že jsem na straně těch, kteří uhájili ten proti erdoganovský půjč, aby prostě nezničil tureckou politickou stabilitu a turecký systém vládnutí a podobně, tak to jsem vítal. A druhá věc, jste si všimnul, v druhé půlce jsem to spíše obracel k tomu, že Turecko je dneska klíčová země. Její destabilizace by fatálně ohrozila stabilitu světa, nejenom Blízkého východu. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo na Blízkém východě při rozpadu Turecka. To by byl chaos na desátou, prostě než to, co my tam dneska vidíme. No tak to bylo zajímavé, že se tahle ta akce uskutečnila. Byli tam všemožní velvyslanci, byli tam všemožné z nejrůznějších zemí, byli tam a taky naši nejrůznější politici, takže myslím, že správná akce, ale unikátní. Žádný jiný velvyslanec nic takového nedělá.
1: Jedna věc, která mě v tom článku zaujala a řekl bych, že má leco společného s vaším vystoupením na Slovensku nedávno na oslavách svrchovanosti Slovenska ve Staré Bystrici, a to je to, že vy tam nějakým způsobem vyjadřujete, že občané nebo že vláda, že představitelé mají podporu lidí. Na tom Slovensku jste říkal, občané obou zemí si přejí zastavení války. Soulad mezi tím, co si myslí lidé a co dělá vláda u vás je a u nás není. Něco podobné poselství vidím i vůči tomu Turecku. Počkejte, já jenom k tomu jedna drobná věc. Myslíte, že to je tak neobvyklá věc, že vláda dělá něco jiného než ti občané?
0: To je věc docela v soudobém světě a nejenom v soudobém obvyklá, ale já si myslím, že v této konkrétní souvislosti tak šlo o válku na Ukrajině, klíčovou věc ovlivňující naše životy dnes a zejména do budoucna. Tak to tam na Slovensku, ten soulad té vlády a národa nebo lidu, prostě já myslím, že existuje a zejména jsem se to na těch dnech svrchovanosti Slovenska, které proběhly minulou sobotu v Staré Bystrici, tak jsem si to znovu prostě přesvědčil. Takže to je strašně pěkná věc, ale já jsem vám chtěl říct si dovětek, který netušíte. Já jsem tam přijel v pátek večera, tam byla taková předvečeře pro ty, kteří přijeli už v pátek, ač ty oslavy byly v sobotu. No a takže tam bylo z vlády někdo, z parlamentu, starosta, primátor, prostě celá řada, dokonce z nějaké bezpečnostní služby slovenské a tak dále. A sedíme a večeříme a musím vás potěšit, Xavere. První věc je, my 100% známe vaše názory. My už léta sledujeme vaše besedy s Xaverem na XTV. Což jako, že to někdo poslouchá, vím, ale že by to bylo unisono na té večeři, kde bylo 10 lidí a všichni to říkali, to považuji za úplně fascinující, tak tím jsem vás chtěl potěšit.
1: A tím jste mě potěšil hodně, pane prezidente.
0: No.
1: Ale já jsem byl také před pár dny na výjezdu a setkal jsem se tedy i se zápornými reakcemi, bylo jich míň, ale říkalo mě několik lidí, že sleduje zejména pořad pane prezidente. Tak to myslím, že jsem rád, že tady s vámi sedím, upřímně řečeno, ale víte, ještě...
0: Ale v téhleté věci, samozřejmě to obecně platí a že jsou opační, to je naprosto evidentní, ale já jsem chtěl říct, že v té otázce té svrchovanosti je to úžasná věc. U nás by nikoho nenapadlo v obci s 500 obyvateli nedaleko místa, kde se skrýval Jánošík před několika staletími, že tam prostě se vytvoří celostátní, celoslovenská akce, na kterou přijedou tisíce lidí, kde prostě se dějí obrovské věci a téma není rockový festival, nebo vy byste chtěl nějaký jiný než rockový, že jo, Xavere, tak rockový festival, ale že tam je obrovská politická akce o slovenské svrchovanosti a že si lidi tuto událost připomínají, kvůli tomu tam přicestují. To je pro mě fascinující závěr a strašně pěkný a strašně milý. Proto jsem si dovolil říkat, že tam je ten větší soulad toho, co dělá ta konkrétní vláda a co si myslí ti lidé.
1: My máme pro XTV za pár dnů slíbený rozhovor s panem Mečiarem.
0: Tak na to vám řeknu, že pan Mečiar tam byl taky, tak jsem ho, myslím, letos poprvé viděl a je v plné formě, takže to jste dobře udělali.
1: Tak to já mu tam určitě řeknu, že jste nás tady takto potěšil. Ale ještě k tomu taková drobnost, pane prezidente. Ten, jak byste to nazval, soulad nebo nesoulad mezi tím, co si lidé myslí a tím, co dělá vláda, ať je to na Slovensku, nebo ať je to v Turecku, ten se měří čím? Výsledkem voleb?
0: Tak a la long, jestli ty lidi tu vládu chtějí nebo nechtějí, ty volby to ukazují, ale když přijedete mezi volebním obdobím na Slovensko nebo do Turecka, no, tak se ptáte každého od pikolíka v hotelu po kohokoliv, koho potkáte, na jeho názor. A to setkání s těmi lidmi, kteří přijeli oslavovat 32. výročí svrchovanosti Slovenska, tak tam prostě ten soulad, já myslím, že existuje.
1: Mm-hmm. Tak teď prosím, pojďme k atentátu na Donalda Trumpa, což je věc, která zahýbala světem před pár dny. Vy jste na to téma uvedl, že ten atentát byl pokusem. prodloužit válku na Ukrajině, zvýšit závody ve zbrojení a přiblížit nás k celosvětovému konfliktu. Nebyl to blesk z čistého nebe, byl to důsledek zesilování nenávistné ideové propagandy těch, kteří nechtějí svobodu a demokracii. Nebyl to spíš úlet jednoho blázna, pane prezidente?
0: Tak já jsem, vy jste nečet první větu toho mého prohlášení, že to byl...
1: Naštěstí neúspěch.
0: Že to byl prostě pokus uvést Spojené státy, Ameriku a spolu s nimi celý svět do naprostého nezodpovědného chaosu. To je osa, to je první věta toho mého tehdejšího prohlášení. Když jsme ji usekli, tak ta Ukrajina je druhá téze toho. Ne, to nebylo dílo blázna a blázni nedělají takovéhle věci. To prostě byl produkt nějakého společenského klimatu. To ne, jestli slovo blesk čistého nebe je ten nejvhodnější příměr, nebo co, nevím, ale mně se to tak zdálo, automaticky jsem to napsal, když jsem to ťukal do mobilu po cestě ze Slovenska, když ta zpráva přišla, tak to bylo něčím vytvořeno. Ten člověk, nemyslím, že ho někdo vedl za ruku, koupil mu tu pušku, učil ho střílet a lezl s ním spolu na tu střechu, připravil mu tam žebřík, aby vylezl na tu střechu toho domu, jak si to myslí někteří autoři různých konspiračních teorií, to si já nemyslím. Ale ten střelec byl vytvořen politickou atmosférou ve Spojených státech. Ten byl produktem toho, co se tam děje. No a produkt té atmosféry, to už je skoro jako mu podat tu pušku do ruky. Já to tak aspoň cítím.
1: Předsedkyně Poslanecké sněmovny, naší české paní Pekarová Adamová, pravila, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Což je, jak kdyby jinými slovy řekla, může si za to sám. Je to přijatelné hodnocení od vrcholového politika?
0: Ne, nechci říct si žalovatelné výroky o paní předsedkyni našeho parlamentu, tak to radši nebudu komentovat. Ne, je to naprosto nepřijatelné, je to šílené. A když jsem seděl v tom autě po cestě z té malé fatry do Prahy, tak jsem to slyšel a nevěděl jsem, jestli mám vstekem dělat to, či ono.
1: No jo, ale je to představitelka, jeden z nejvyšších ústavních činitelů naší země, proto bych vás možná určitě neožalovatelný komentář, ale aby to nějaký komentář poprosil, protože to diváky XTV občany určitě zajímá.
0: A ne, tak můj negativní soud k jejímu výroku je absolutní, tečka, k tomu není co říci. Samozřejmě tahle ta osoba a tato stranička se dostala do parlamentu díky uzavření podivné pětikoalice. Kdyby ji neměli, tak by ve vládě být nemohli a nemohli mít nejvyšší ústavní funkce. Je to nezodpovědná strana. Nic nového já k tomu nemám.
1: Může celý ten atentát na Donalda Trumpa mít vliv na ty podzimní prezidentské volby ve Spojených státech amerických?
0: Já myslím, že ano, ale takové ty úplně triviální výkřiky a nadpisy, které já čtu, Trump tím vyhrál prezidentské volby, to bych říkal daleko, daleko opatrněji, prostě to něco takového bych nedělal. Vliv má určitě mít bude a doufejme.
1: Dobře, a kdyby žádný atentát nebyl, my teď sledujeme velmi často nejrůznější prapodivné výroky pana Bidena, který tu pana Zelenského představí jako Putina, tu řekne, že je první černošskou prezidentkou v Bílém domě a on už to přestává být legrační, už je to spíš napováženou. Domníváte se, že v tomto stavu, aspoň navenek, já vím, že nebudete hodnotit nikoho zdravotní stav, může člověk vést Spojené státy americké?
0: No, jak vidíte, je už 4 roky vede, tak ta otázka, jestli může, ta je, myslím, zbytečná, je potvrzeno, no, že je vede. jde o to, jestli je vede dobře a kam je vede, to je jasný. Ale já bych nezužoval a tím pádem taky nepřeceňoval ten fenomén těch prezidentských voleb. Prostě to jsou dlouhodobé společenské politické procesy, které vytvářejí konkrétní situaci a ona ta prezidentská volba to tak úplně nezvrátí. Prostě to, čemu o Americe říká deep state, ten hluboký stát, prostě ten je dominantní v té Americe, ale v té Evropské unii identicky prostě tady dominují evropské elity a evropská byrokracie bez ohledu na to, jak dopadnou evropské volby. Totéž bude v té Americe, ten Trump udělal spoustu pozitivních věcí, ale přece všichni víme, že s tím deep state, s tím hlubokým státem, nebo jak to přeložit, prostě nezahýbal, toho se nedotknul, to prostě nezměnil, to je nad sílu jednoho izolovaného prezidentského kandidáta, eventuálně i zvoleného jako prezident. To jsou procesy a to, že je totálně ztracená politická struktura v Americe, že jsou totálně zlikvidované politické strany, protože přeci republikáni a demokraté, že mohou přes všechny problémy i nadále kandidovat do těchto voleb tuto dvojici pánů téměř mého věku. Já jsem teda starší a zbídačenější než oni dva, ale že mohou dále kandidovat, to něco vypovídá o kvalitě amerického politického systému a zoufalství těch dvou politických stran. Nedovedu si představit něco takového u nás. Nedovedu si představit v 90. letech ODS, že by takhle vypadal kandidát na vedení té země a že my bychom to jako přešli mlčením a nedovedu si to vůbec představit.
1: Pane prezidente, jak by pro vás bylo těžké nebo lehké, kdyby zanikla ODS a byla ODSka vcucnutá do nějaké strany jménem Spolu?
0: Já myslím, že by to bylo dobře. Já myslím, že by to bylo dobře, že dnešní elita ODS zneužívá pořád ještě existující značku ODS k anti-ODSovské politice. Takže já bych to velmi uvítal, kdyby se slova ODS zbavili, by bylo úplně bezvadné. A třeba bychom potom mohli tady založit novou ODS.
1: Směřuje to k tomu? Myslíte za současné situace, když si třeba vezmeme v úvahu výsledky těch evropských voleb, vidíme, že lidovci neuspěli, teď řada lidovců volá potom, aby odešel pan Jurečka. Zkrátka něco se děje.
0: Volá. Dneska je možné volat. Dneska jsou trouby, které volání jednotlivců pouští do veřejného oběhu. Tyto trouby jsou velmi silné a velmi otevřené pro každý názor, takže toto zní, ale že by to mělo hlubokou míru závažnosti, nevím, já samozřejmě s žádným lidovcem jsem o těchto věcech nikdy nemluvil.
1: To já ano. Vy jo? Docela nedávno třeba s panem Wolfem, včera myslím, byl hostem XTV a ten předevčírem, promiňte, a ten to říkal zcela jasně.
0: Že co, že chtějí měnit?
1: Že si myslí, že Jurečka už tam dávno neměl být.
0: To znamená, z toho ale od něj plyne, že někdy tam být měl.
1: To jsem takto nerozebíral, ale mám pocit, že 2% preferencí mluví za všechno, ne?
0: Ale já myslím, že šéfem lidovců může být kdokoliv. Proč by nemohl být šéfem lidovců pan Jurečka?
1: No ne, proto se ptám, jestli zaniknou lidovci ODSka a vznikne nějaké Spolu.
0: Já myslím, že by mělo vzniknout znova, říkám, mělo nic jiného, jiný komentář nemám.
1: Za pár týdnů nás čekají krajské a senátní volby, už se začínají objevovat některá jména, tedy v souvislosti s tou kandidaturou na senátora či senátorku. Máte tam už někoho, o kom byste si myslel, že by se měli dostat do toho senátu? Že by této zemi prospěli?
0: Já tohle nevidím důvod komentovat, fakt nevím dobře, ne, není to, je to pro mě daleko, je to trošku pod mou rozlišovací úrovní.
1: No ale přesto tam jsou někteří lidé, které vy dobře znáte.
0: Množné číslo máte?
1: Vím třeba o dvou. Tak Borise Šťastného asi znáte.
0: Já jsem čekal, že mluvíte o Borise
1: Šťastného. A paní Janáčkovou myslím také znáte.
0: Jo, paní Lianu Janáčkovou z Ostravy. To byla dlouholetá, zasloužila členka ODS, starostka klíčové městské části Ostravy, která po mnoha, mnoha letech starostování, já myslím, že úspěšného, potom byla řadu let v senátu, takže tu znám a rozumím, že pochopil jsem, že zkouší se dostat do senátu, ano. Ona mě to dokonce napsala, abych se přijal SMS-ku a ptala se mě, co si myslím. Já jsem říkal, jen to zkuste.
1: Jste za to rád, že tam jdou tito lidé?
0: Prosím?
1: Jste za to rád, že tam jde třeba se pokusit zaborovat pan Šťastný a paní Janáčková?
0: Tak ano, tak Boris Šťastný je člověk, který ho dobře znám a který byl úspěšným politikem ODS, který byl představitelem té staré ODS, ne té Fialovsko-Kupkovsko, já nevím, koho mám ještě jmenovat ODS, takže v tomto smyslu ten má blíž k těm 90. letům a těm základním myšlenkám, na které stála naše polistopadová změna, to určitě ano.
1: Máme ty senátní volby vnímat jako trošku nedůležité, nebo je to, jak se vždycky říká, u každých voleb jsou klíčové? Nebo něco mezi tím?
0: Tak klíčové nejsou. Klíčové už opravdu nejsou, protože my jsme součástí Evropské unie a my jsme de facto provincií Evropské unie. Takže kdybychom se tady postavili na hlavu, tak Evropská unie zasáhne a výsledky voleb zruší a tak, takže to ne. Ale jestli tam přijdou racionálnější lidé, jestli tam přijdou lepší lidé, jestli tam přijdou lidé s rozumným názorem na věc, lidé, kterým spíš půjde o to, aby jim tleskali lidé v jejich okolí a v jejich městě a v jejich okrese, a ne, aby jim tleskali tribuny v Bruselu, no tak to budu samozřejmě nejen já, ale myslím, že všichni rozumní lidi velmi rádi.
1: Těším se na další díl pořadu, pane prezidente. Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Naschledanou.
0: Děkuju pěkně. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
3: v librách,
2: jasně, měla vedený účet ve zlatě,
3: ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
2: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
2: a koriguje. Někdy roste.
3: Ano.
2: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Rudolf si překotně rozepnul 3 vrchní knoflíčky u košile a pak je zase s ohromnou pečlivostí zapínal. Přecházel přitom po pokoji, jeho nervozita stoupala, prsty se mu chvěly, čelo se mu opět opotilo jako před posledním záchvatem. Funěl. Co to děláš? Zeptal jsem se zvědavě a možná i poněkud cynicky. Strojím se, nastal čas? Jaký čas, k čemu čas? Nedal jsem mu pokoji. Musím už odejít, došlo ke střídání, naše výprava končí misi, bohužel neúspěšně, nic se nám nezdařilo. A kam půjdeš? Vzduchem prolétlo jeho gesto nevysvětlitelnosti, které jsem mnohokrát u něj viděl, ale tentokrát se zdálo definitivní. Povzdychl si. Nepovedlo se. A přitom jsme nebyli takový břídilové, jak to podle výsledku vypadá. Někteří známí, jiní se trvali v inkognitu. To, co ti teď říkám, musí zůstat pouze mezi námi. Ujistil se pohledem, jestli jsem ho pochopil. Přitakal jsem. Pokračoval. Měli jsme za úkol hlídat lidstvo. Usměrňovat jej, postrkovat a morálně jej vést. A podívej se sám, kam to dospělo. Páni tvorstva jsou sparchantělí, slabí jedinci, sobci, kteří myslí jen na svůj prospěch. Bez výjimek všichni. Omlouvám se ti, ale je to tak. Víš, kde byste mohli být? Kam jste mohli až dospět, kdybyste byli schopni vzít se za ruce? Spojit svoje potence duševní i fyzické? Každý prosazujete jen tu svou pravdu. A co člověk, to jiná pravda. Zaštiťujete se ideologií, ale to je jen zástěrka vašich nízkých pudů. Lásku jste ponížili na sex, který je sám o sobě úchvatný, ale spolu s city je mnohem pompéznější a slastnější. Rádi se mezi sebou zabijíte, buď to v různých válkách nebo individuálně, mučíte se navzájem a dělá vám to radost. Za velkými slovy se skrývá nekonečná a nepředstavitelná chamtivost mít víc než ten druhý. Ani technický pokrok, který jsme měli povoleno vám poskytnout, lidstvu neotevřel oči. Naopak, zneužili jste jej k nízkým. Rudolf se odmlčel, aniž by dokončil větu. Nemohl si zapnout poslední knoflíček u krku. Zbrunátněl a přestal dýchat. Poulil oči a vypadal hrozivě. Maně jsem ustoupil, neboť jsem nevěděl, co bude následovat. Konečně se uvěznil v pevném límci a spustil ruce podél těla. Odcházím a prosím tě ještě o poslední službu. Potřebuji, abys mě dopravil na konečné místo srazu. Nemám času na zbyt a promrhávám ho hloupými a zbytečnými pohyby těla a nesmyslnými akcemi. Přesto ale, poněkud zpomalil překotné tempo řeči, chtěl bych se zastavit před odletem na 2 či 3 pro mě důležitých místech. Usedl na židli, zhluboka dýchal, ale již velmi uvolněně. Vypadal jako horolezec, který dosáhl mety nejvyšší. Postěžoval si na krutost světa, přišlo mu líto zmařených a zbytečných snažení a tím se mu patrně ulevilo. Udělám, co bude v mých silách, slíbil jsem Rudolfovi a připravil se ke dveřím. Jak to bude prakticky probíhat? Budeš mým voskou. Pečlivě přeložil důležitý dokument, který určoval cíl jeho cesty, oblékl si obnošené sako, papír vložil do postranní kapsy, přesvědčil se, že klopa jej bezpečně kryje a chrání před ztrátou, příjemně se na mě usmál a ukončil náš dialog slovem jedeme. První naše zastávka byla Rudolfem určena jednoznačně. Přistáli jsme před vilkou, kde prožil dětství a kde doposud dlela jeho matka. Rudolf beze slova vystoupil z vozu a zamířil ke dveřím domu, branku nechal do kořán, snad se bál, aby si neznemožnil únik. Původně jsem chtěl jen zpovzdálí přihlížet a čekat, ale když za sebou nezavřel ani vstupní vchod, zvědavost mi nedala a vyhnala mě k němu. Nakoukl jsem dovnitř dostatečnou skulinou a spatřil mého kamaráda, jak stojí nad gaučem v hale. Na něm ležela na boku jeho maminka čelem ke zdi v mírně skrčené poloze a patrně spala. Rudolf se výrazně schrbil, předklonil se
a začal komíhat pažemi podél těla. Přesně tak, jak to prováděla paní Klecknerová při našem prvním setkání. Takhle je mrtvý. Jenže její syn, věřme tomu, že to tak je, to dělal beze slova. Spodobnil tak větrné mlýny mimo chodníkovi. Vypadalo to jako rodinný rituál, geny se jednoduše potlačit nedají. Náhle v komíhání ustal a i když jsem se podvědomně obával, že se otočí a spatří mě, nemohl jsem od tohoto výjevu odtrhnout zrak. Byl příliš fascinující, než abych to dokázal. Rudolf mi však nevěnoval pozornost. Na chvíli se mi ztratil ze zorného pole, neboť ukročil kamsi vlevo, ale hned se vrátil a držel v levé paži před sebou tenkou deku, jakýsi plét, možná i háčkovanou dečku větších rozměrů, a s největší něžností a opatrností, jaké byl schopen, maminku přikryl tak důkladně, že zmizely i její kudrlinky. Obě tenunké nohy, obuté do ohromných polobotek, však nechal vyčuhovat na druhé straně spod přikrývky. Když ukončil svoje aranžování, napřímil tělo a rozhlédl se. Nedaleko před ním výhružně trčela neproniknutelná překážka, dveře do otcova kabinetu. Můj kamarád se k ním velice pomalu došoural. Předpokládal jsem, že si v tuto chvíli s nimi vyřídí své letité účty, ale nestalo se tak. Zvedl ruku a sněhou vesmírnou položil bříška svých prstů na zlatou, lehce povislou kliku. Opravdu jen zlehka, aby na ní ani náznakem nezatlačil, dokonce nesevřel dlaň, jak to lidé obvykle dělají, když chtějí vstoupit do jiné místnosti. Nemohu s jistotou tvrdit, že se jí vůbec dotkl. Netrvalo to dlouho, ruku opět stáhl a pomalu se otočil k odchodu. Nevím, jestli spatřil můj zvědavý nos, přitisknutý k zárubni, abych viděl co nejvíce. Po jeho několika krocích jsem si však uvědomil, že míří ke mně a že jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale ještě předtím, než jsem se dal na útěk, přísahal bych na smrt svých nejbližších příbuzných, že jsem jasně zaznamenal, že druhdy neprostupné dveře se sami od sebe dali do pohybu a vstupní křídlo se začalo otevírat. Tomu však už Rudolf nevěnoval pozornost. Byl k výjevu otočen zády, opouštěl rodný dům a já v té době po několika skocích stál už u našeho automobilu a předstíral jsem čekání.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polarejch, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram, protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno.
1: Jo, no, to už je kus,
2: 300 kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, já si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Jak říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako

0: Takže tam bym točil.
1: Honzovi?
0: No. To ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
0: Ten Hubeňo.
1: To je pan Honza.
0: Ten pan Honza, ten Hubeňo.
1: Jak jsem říkal, gentleman.
0: Jo, zdravím, co Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
0: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
0: Jo, to je showman, jak jsem říkal, ale... Takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí, knedlík, řízek taky.
0: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
0: Fakt.
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
0: No, já jsem třeba teď, jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, jsme si objednali lívance s javorovým syrupem a se slaninou.
1: No to jsem viděl, no. A to bych neochutnal.
0: No.
1: Ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten syrup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. Hmm. A ono jich tam bylo kolik? 5? Nebo jako
0: no, bylo to docela
1: vysoký docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový syrup, to je normální sladká chuť.
0: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes. To byla ta americká hospoda vlastně.
0: Ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco, ale vy jste to odvážně jako, jaký to je?
0: Já možná teďka budu znít jako fakt jako nějaký čuně, jo. Ale to bylo poměrně dobrý jako.
1: Ta placka, to je z čeho, to je co za?
0: To je vlastně pancake, že jo, to je jejich lívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánev. Je to něco jiného než český lívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To je kynutý těsto?
0: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, vám neřeknu přesně recept, už to nemám v hlavě, ale tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, ale se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to jo, to jste tam?
0: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
0: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je...
0: teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá. Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
0: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30-40% max.
1: Mm-hmm. No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť. Mm-hmm. A tu na konci toho videa vlastně chválíte do nebes, že to je přesně ono. Mm-hmm. Tak to vy myslíte, že jako...
0: To byla super.
1: Že se to blíží...
0: Ta byla lepší než ještě z krámu.
1: Fakt,
0: no, samozřejmě.
1: Ono se totiž říká, že je to velmi kvalitní čokoláda, srovnatelná s těma, teď nevím, kdo to vyrábí, aby jsme mu tady nepochlebovali, ale...
0: Myslím, že Orion.
1: Orion, jo. Mm. A srovnatelný s těma švýcarskýma a tak, jo. I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska.
0: Tak tomu věřím.
1: Paradoxně.
0: Tomu věřím. Já nevím, jestli studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já musím říct, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaká a tak dál. Ale těžko říct, no. Jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk

0: stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší? Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo? Když byl člověk mladý.
1: Jo, tak to jo. To z tohoto pohledu, no, jo, když jo. Bylo... Když člověku bylo méně let, tak to je hezké, ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že je to tak, jak to je, i když jako v letschems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takový ten oplatek míla.
0: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
1: Počkejte, vy jste to vyrobil?
0: Já jsem vyrobil milu. Myslíte milu?
1: No, takový ten oplatek míla s takovým...
0: No, to kafíčko na tom je takový nakreslený.
1: Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný no, míla a... Je to politý čokoládou a vevnitř nějaký takový vanilkovo něco.
0: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil, měl velký úspěch tohle video.
1: Vy jste vyrobil milu?
0: Já jsem vyrobil milu.
1: Ne.
0: A opravdu. A já jsem vyrobil milu a v tom videu já jsem totiž získal recept.
1: Nemohl bych se na to zapálit, nevadilo by
0: ne,
1: to?
0: Ne, zapalte se.
1: Protože teď to začíná být teda dramatické.
0: Já jsem jí vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální z před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotu. Já ji vyrobil a když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu a já musím říct, že to je nebe a dudy od té co se prodává v krámě.
1: Neříkám. To neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upec ten tenonkej.
0: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to takovýhle plát prostě oplatky.
1: A co je Sedita?
0: Sedita vyrábí milu.
1: Jo, jako firma. Jo,
0: ano.
1: Takhle. Jo.
0: No a... Já nevím, jestli tady můžete dělat takhle reklamy.
1: Můžeme
0: tady, jo, tady nejsme vyvěřeno právě.
1: Ne, cokoliv říkejte.
0: Takže kopíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu milu. Udělal se krém, udělal se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
1: Ne, no, já tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, najdu to na tom...
0: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem milu a vlastně takhle tam držím na té náhledové fotce ty dvě mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi. Jestli to máte sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem milu, dokonce jsem vyrobil i... Kofilu mám takový pocit a margotku jsem vyráběl.
1: Počkej, no. Tak to mě uteklo tyto věci.
0: No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
1: Toto.
0: To byla kofila.
1: K tomu nemám vztah, to kofilu si dělejte jak chcete, to vám povoluju.
0: Tak tady někde musí být, ta milá. Ještě kousek.
1: Kofila ještě... totiž není dobrá. Jako, já nemyslím,
0: no, ale bývala dobrá. Jako, mě chutnala dřív strašně. To byla moje čokoláda mýho dětství. Jako, já ji miloval.
1: Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být milena.
0: No milena víte, taky. Milena? No, milena tak a to je dneska úplně plonková.
1: Ta byla jako. Z části, modrá z části, žlutá, pamatujete si ten obal?
0: No jasně, papírový obal pod tím.
1: A to bylo dobrý. A kofila byla taková jako...
0: Kofila byla super.
1: Fakt jo. Možná tam u vás. No.
0: Tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, to tam asi nemáte
1: si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
0: Není to for, opravdu jsem ji vyráběl. To bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
1: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
0: Jo takhle, aha, no tak...
1: Před 9 měsíci. Tady.
0: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
1: takže to musíme nahoru.
0: No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, no tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil milu a je skvělá a když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
1: Hlídáte to?
0: kofila, tak musí předtím musí někde mila. To je ta, horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle. A tady je mila. Jo, takže tady jsem dělal milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
1: Neuvěřitelné.
0: No jo. Tady se připadám nějaký hubenější ještě.
1: No tak prosím vás, teď jste krásný hubenější.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
1: Ale co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
0: Ne, pro mě to k smíchu je.
1: Fakt, celé, je.
0: Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé tolik vulgární, nevědomý dav, hltáme mi zpráv a setrvalý stav.

domy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled
1: milý Jirko Krampole, když jsme tady nakousli tvoji rodiče, maminku, tatínka, zažili oni tu tvoji posléze hvězdnou filmovou kariéru? Maminka, když zemřela v takovém vysokém věku, asi ano?
2: No tak, já nevím, čemu říkáš kariéru. Hlavně, já jsem měl hroznou radost z toho, že nikdo na Žižkově, včetně mě, bych na sebe nevsadil proti 1 010 000, že já se dostanu na vysokou školu a že ji dokonce budu absolvovat. A ve druhém ročníku jsem dokonce dostal dostal to prospěchový stipendium. Jako vzorný žák. To jsem dělal kvůli mamince a opravdu do dneška vidím, když nám předávali ty diplomy, že jsme magistři, tak vidím tu maminku, jak plakala a chudinka měla radost, že jsem to teda udělal.
1: Promiň, já jsem měl na začátku říct, že hostem Galerie Slávy je magistr Jiří Krampol, to se teda omlouvám. Tak já to budu říkat od teď až. No, jsi magistr, to jsem nevěděl nikdy.
2: Magistr A se píše, víš?
1: Jo, takhle. Dobře, no a tatínek tedy zažil to, že už si měl filmové...
2: Tatínek byl v nemocnici. Tatínek zemřel, když jsem byl ve 3. ročníku.
1: Jo. A pojďme se vrátit tedy. Skončil jsi základní školu. Co bylo dál? Ještě k tomu herectví to bylo daleko ještě, ne?
2: No jistě, no to bylo... Oni mě na nic nechtěli vzít. Jako jo. Já jsem chtěl být námořník.
1: A už je to tady.
2: Tak jsem byl prostě za každou cenu, že teda, že půjdu do školy, co byla v té době, co Labsko-Oderská, plavba Labsko-Oderská, a oni mě nevzali. Protože jsem měl blbý, strašně blbý vysvědčení. No a tak jsem se musel vyučit soustružník kovů v Aerovysočany a musím říct, že vzpomínám na ty lidi s láskou a s ohromnou pokorou, protože to byli strašně bezvadní lidi. Všichni věděli, že jsem absolutně neschopnej zatlouct hřebík, že jsem nešikovnej. A když jsem se tím soustružníkem, jako už jsem měl, byla ta doba, tak tam byl nějaký mistr Čadek, se jmenoval, strašně bezvadný, strašně výborný řemeslník. A já jsem říkal, pane mistr, tak co se mnou uděláte? On mě řekl, povídá Jirko, podívej se, já on věděl, proč tam jsem, že jo. Já jsem potřeboval získat, že jsem dělnického původu. To byl ten hlavní důvod.
1: Klasika.
2: Jako bratranec třeba byl označený, že syn buržoázního původu, že strejda měl nakladně kožešnictví. To bylo kožešnictví asi jako půl týhle místnosti. A teta se strejdou šili pracovní rukavice a jsem tam opravili nějakou opelichanou lišku, jo. Tak jsem říkal tomu panu Čadkovi, povídám, co jsem mu říkal, hele Jirko, já ti ten výuční list dám, ale dej mi čestný slovo, že to nikdy v životě nebudeš dělat. Tak jsem mu dal čestný slovo a taky jsem to splnil. Jo. A takže to bylo, no a pak jsem dělal různé brigády a pak jsem zkusil, vlastně to přivedla mě k tomu Milena Dvorska, protože jsem šel, asi jsem byl mockrát, jsem chodil na film, byl jednou jeden král, Mně se strašně líbila Milena Dvorská.
1: A jak tě k tomu přivedla? Jak tě přivedla?
2: Jako, že jsem se na ní koukal, jako jsem se platonicky zamiloval.
1: Ty se zamiloval do...
2: Ty, to byla princezna opravdu, se vším všudy, ty modrý,
1: no jo, tam je
2: moravský
1: krás.
2: Oči nádherný, že jo. Tak jsem furt na ní čuměl a říkal jsem si, já ji musím někde najít. Tak jsem zkoumal, kde bych ji našel. Oni říkali, že chodí na divadelní fakultu, tak jsem se tam vydal. A když už jsem tam byl, tak jsem si tam vzal papíry, že bych zkusil ty zkoušky. No, znal jsem se s panem Karpíškem a on říkal, no ale musíš se hochu trochu připravit. Tak mě sehnal, chodil jsem na hodiny k paní Suchánková Mlinářová. To byla vynikající stařička herečka, emeritní členka Národního divadla. A potom, když už jsem byl já na AMU, tak jsem tam poslal Luďka Sobotu a ona ho taky připravovala. A oni říkali, že ona, když řekne někomu, že ho vemou, takže většinou se to podaří. Mě řekla, že mě vemou a Luďkovi taky. Já jsem tomu nevěřil, protože nás dělalo zkoušky asi 360. Z 360 nás vzali 32 do uších zkoušek. Z 32 16, z toho pak 5 lidí vyhodili. Jo. Pak nás bylo teda, pak jsme byli jako dost silný ročník. Mám říct ročník, s kým jsem chodil do ročníku?
1: To řekni, ale já pořád hořím nedočkavostí, jestli se spotkal s tou paní Dvorskou, když jsi tam kvůli ní chodil.
2: To ti řeknu samozřejmě.
1: No tak, já už se nemůžu dočkat.
2: No, když jsem si tam šel pro ty papíry, tak ne. Ale udělal jsem zkoušky na AMU za rok. A 7. září, do dneška si to pamatuju, jsem šel v prvním patře a proti mě šla živá princezna Maruška.
1: Yeah.
2: Já povídám chvějícím se hlasem, dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady učebna číslo 7? Zase tak na ně koukla, pádi do hajzlu, já mám jiný starosti a šla dál. To bylo moje setkání s princeznou Maruškou.
1: S platonickou láskou.
2: A pak jsme se o tom jako vždycky bavili a chechtali jsme se tomu. To byla opravdu princezna se vším všudy. Takhle má vypadat princezna.
1: A teď ten tvůj ročník tedy.
2: No tak já se mnou do ročníku chodil. Já to vemu abecedně. Josef Abraham, Jiří Bednář, Petr Čepek, Láďa Mrkvička, Honza Odl, já a Jirka Bednář. To už jsem říkal vlastně.
1: No.
2: To jsem říkal. Děvčata byly Drbohlavová, Málková, Kasanová, Rátová, Šrejerová, Tvrzníková.
1: Takhle si to pamatuješ. No. A tebe prý učil, to jsem někde četl, že tebe učil takový ten stařičký herec holohlavý, teď mi vypadlo to jméno.
2: Pan profesor Nedbal.
1: Pan profesor Nedbal. To byl opravdu tvůj učitel.
2: To byl můj učitel. Nás učil vynikající, ale opravdu vynikající herec a výtečný člověk František Vnouček.
1: Mm-hmm, jasně.
2: Který bohužel za rok a půl zemřel, takže nás převzal potom Miloš Nedbal.
1: A takže je to pravda, že tě učil Nedbal?
2: Ano, ano, ano.
1: Jaký byl? Tak on byl velmi konfliktní člověk.
2: No, on měl svý miláčky, on někoho měl, jako třeba Sloup, to byl ampán, který byl ten, mohl dělat cokoliv. Mě se bál, Mrkvičky se bál, že my jsme ho poslali někam. No a nenáviděl Kasanovou Janu, což byla nejhezčí holka ze třídy, a miloval Helgu Čočkovou.
1: Aha, jestli.
2: Což Helga Čočková zaprvé byla velice krásná holka a bezvadná chytrá holka a skvělá jako spolužačka. Já jsem měl teda jako štěstí, nemůžu říct o jednom jediném spolužákovi, že by to byl nějaký vůl nebo netalent.
1: Hele, a s panem Profesorem byla legrace, nebo to byl takový ten odměřený stařičký?
2: Ne, on s tím byla strašná sranda.
1: Jo?
2: S tím byla strašná sranda. My jsme třeba měli družbu, to bylo v Lipsku, byla stejná škola, Hochtheaterschule se to jmenovalo, a my jsme tam měli na výměnný zájezd. No a tam bylo, jsme se byli podívat na tom jejich představení v takovém tom jejich disku. A pak byl večírek. No a tatíček nedbal, jak jsem říkal, buď tatíčku nebo pane učiteli. Tam byl prostě s náma, povídá, dneska mě neberte jako pedagoga. Tak my jsme říkali, dobře, tak jsme ho chytli, spoutali jsme mu ruce, namazali jsme mu tu pleš hořčicí, jo. A teď jsme ho škrtili různě a dávali buráky prostě. Ponižovali jsme ho. Já o nás to nemůžu říkat, jak nás tituloval. No a počkejte, já si to s váma vyřídím. No byl úplně k sežrání a teď ty Němci, kde nějaký odborný asistent, když přišel, tak stáli všichni v haptáku, nemohli pochopit, co my děláme s hlavním panem profesorem. No, byl to ohromný člověk.

0: pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
1: Sabra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
0: Chápu.
1: A tam už jeli tanky. A první, pan prezident, a vedle něj paní prezidentová politrička.
0: Neříkejte mi to.
1: Jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
0: Já vím, že jo.
1: No.
0: A je tak strašná ostuda.
1: Ostuda?
0: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
1: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
0: Já to vidím a je mi z toho trapně.
1: No a víte, kdo je v druhém tanku?
0: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
1: Jel tam Knedlík.
0: Ježiš.
1: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
0: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
1: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
0: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
1: Kdybyste chtěl?
0: Nebo já nevím jak.
1: Tak u něj si to ujalo. No, tak.
0: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
1: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, lipánka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkář?
1: Rohlíkář.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse. Ne?
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Končí sociální demokracie.
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž vy jste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Jana. Ha, má to být o lásce. Už dávno jsem to slíbil sepsat. Sebrat něco z těch barevných sklíček a duhových kuliček, petrolejových skvrn na silnici, louží a skřehlých ruček dětství a ze slibu, co mi tenkrát někdo dal, slib neurčitý, ale báječně posilující. Obzvláště pro nicotného, vychrtlého mladíčka na konci dětských jar a nekonečných zim. Jednou ti budou otevřeny dveře do celého světa. A celý svět ti bude ležet u nohou. Tak to znělo. Slibně. Závratně. Co na tom, že se to nikdy nestalo? Ale potkal jsem dívku. A to je víc, prosím. A dodnes věřím, že nad to víc není. 15 nám bylo let. V té školní třídě, kde jsme se měli učit základy chemie a snad i fyziky, seděla v přednějších lavicích přede mnou, uchváceně jsem pozoroval její dojemné plavé vlásky a stuhu prádla pod zářivě bílou blůzkou, a celá nauka o prvcích, hmotě a pákách se mi bez obtíží skoncentrovala do těch dívčích zádíček. A jak výuka pokračovala, nemohl jsem si, a ostatní také ne, nepovšimnout, jak mocně té nosaté slečně narostla prsa. Blůzička, zřejmě šitá ještě na dětské tělíčko, vstekle táhla knoflíčky do stran a já hynul. Co to jen bylo za touhu tenkrát? Dnes si říkám, že prahnul jsem po mateřství a hojnosti, po upamatování, po návratu domů, tak jako všichni. Jen to hedvábí halenky k prasknutí napjaté, víc jsem opticky neznal. A ještě k tomu jsem byl ustrašený, úzkostlivý jinoch, a to nepřeje fyzické lásce. Zákon také právě nebyl na té naší prosluněné straně, ačkoliv by nám spolužákům vlastně přál a ručil za beztrestnost. Milování bylo tenkrát povoleno od 16 let, ale odvaha mi chyběla. Jak se to vlastně má dělat? A tak jsem alespoň na lavičce zápolil s otevíráním blůzky a mačkáním obrovských smetanově bílých prsů. Ještě se nesetmělo. A ta dívenka, co dospěla o tolik dřív, než já, vzdychala a já umíral. Skončilo to vždy podle vzoru ejaculatio precox, s čím jsem zahanben odjížděl tramvají číslo 17 a rozvoněná holčina nahoru stráně mi Smíchova, je docela dobře možné, že tam tenkrát bzučel trolejbus. Paměti, stůj při mně, pamatuji si jen vůni mladého plného těla. Už nikdy jsem pak takové dítě nepohladil. Duhová kuličko. Tenkrát jsem hlupácky věřil, že mi vždycky taková dívka sama přijde. Pranic mě nenapadlo, že není na mě nic, co ženy přitahuje. Neuvěřitelnou náhodou se má první dívka se mnou dobrosrdečně scházela, nechávala se objímat a líbat na čistěnká ústečka. Noc milostně zahalovala mou neobratnost, hlad a nezměrnou úctu před mateřskou velikostí, jaksi jsem si nestačil povšimnout, že ta dívenka na lavičce Petřína je celá rudá. Kypré tělíčko se jí třese a nemůže zavřít svou pootevřenou tlamičku. Z propasti let to vidím až dnes. Rád bych to napravil, ale je pozdě. Kde jsi, Janinko? PS, to by bylo něco. Začít spolu poprvé a zůstat si věrni až do konce. A obětími konečně naplněnými
ten konec oddalovat, jak to jen půjde. Kde jsi, holčičko? Ouha. Chlap se zamiluje do toho, co je po ruce. Ve škole, v zaměstnání, na dovolené. Tohle bylo ve škole. Já byl očividně hlupák. Nesourodá směs velikářství ustrašenosti a vědomí vlastní zbabělosti, tělo slabožské a nevhodné k milování, o němž jsem snil nepřetržitě. Ona s mocnými prsy nalitými kravskými šťávami, snad i tlustá, už zdaleka ne dítě, jak to u mladých dívek bývá, srovnáme-li je se stejně mladičkými jinochy, byla zkrátka moudrá. Ten komický, uhrovitý mladíček, co živořil v mém těle, si ji vodil za ručičku a teď si vzpomínám, měla karmínově nalakované nechtíky. Dospělí samci by mne od takové svalnaté holčiny odkopli do nedalekého špinavého křoví plného děravých prorezlých nočníků, vlhkých hadrů a výkalů, ku kterým bych se po kopanci letem přidal. Líbali jsme se na lavičce v Petřínském parku. Úzkostlivě jsem se snažil nevzdychat, neúpět, nesténat, neřvat při těch uslintaných pocelech. Vůbec jsem si nevšiml v tom okouzlení, že je červená ve tváři, s očími v šeru jarního podvečera ukazuje,

kteří vědí, co mladá žena potřebuje. Takže jsem do jejího rozvoněného lůna nikdy nepronikl. Mám tedy právo považovat ji za svou první dívku? Kdy vlastně dojde k naplnění lásky? Při nakrytí? Vidět mne kráva za plotem, hned mě sežere, tak jsem byl zelený. Tak to šlo až do zimy. Naší první a poslední. Bez konce jsem lovil ty její prsy z blůzy, v slabém mrazu našeho vyhnanství se z nich kouřilo. Marně si dnes opakuji stokrát a krasopisně za trest. Neumím ukojit ženu. Umí to někdo? Svede chlap vypít řeku? Utišit vítr? Chytit oblak? Odsoudí, pomluví ženskou pro svou vlastní slabost? Bude ji nenávidět, být, ponižovat pro svou ubohost a z té ji vinit? To je špatný přístup, Janíčku. To na Janinku neplatí. Byla, a proč si to nepřiznat, jako ostatně všechny ve tvém spackaném životě, lepší a silnější než ty, chudinko, hledající maminku. Odešla včas. Tenhle svět je pro siláky, okouzlující podvodníky, ne pro neduživé hošíky. Selhal jsem tehdy a pak ještě mnohokrát. Příliš pozdě psát omluvenku. Vrací se mi ve snech. A to mi musí stačit. Připomínám si, jak běžela na poslední trolejbus a ten s ní odjel. Do kopců stoupal, už se nevrátil. Časná léta 50. se skončila. Kde jsi, holčičko?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je to samozřejmě už v dnešní fázi, je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch 5 nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky za to vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky, takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k ním přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982, takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí a proto to označili za názor.
2: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
1: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat Vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by někdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u Ústavního soudu.

0: Vlasta Redl.
1: A Vláďa Vytiska.
2: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak to bude cílit?
3: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty tzv. Základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
2: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
3: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
4: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a pokrk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisu a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost. Můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: No, některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil. 21. února 1996 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99, když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy, nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem, něco jako velký sáček na přezůvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, z obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce, pořád v poutech, k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mě obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. No, když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňuji zákonné podmínky opravňující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.

0: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláři, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: Posloucháte Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
0: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
0: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
0: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
0: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
0: Dneska se ještě neví.
3: A
0: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
0: A pane Holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne? Když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
0: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
0: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2, on vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
4: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavre, jsou dva nejhledanější lidi teď na světě.
4: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
4: No, ano.
3: A Don Pablo.
4: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle dva?
4: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
4: Kolik na to potřeba být coinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takový velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
4: To jo, ale
3: jo,
4: to
3: pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánkách.
4: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací dva Brňáci, krajani.
3: Jo.
4: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
4: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Mm-hmm. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
4: No je to pravda, je to tak.